Plameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass, ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

0: rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyšší dní. I hrad z písku má svůj příkop.

večerierám. Jako když obrátíš v orloji řád naopak, ještě pár tepů a pak nám překročí.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděl a moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo snadné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Traníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: uvedli? Samozřejmě, jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co vybereš?
0: No,
1: co, no já co dáš? Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ano. Ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista dočista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista dočista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco no, takového nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, když je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miloslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvíze s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli vím, pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílovice, Slípáci, zdraví vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak
6: naschle.
3: Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinko, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně. Nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slavka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože oni mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu. A ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme? Komu dáme prostor? Koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostava Franska Hrstkova. Její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, bo víš, jak Lojzí, no teprů směroch s pojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, na nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? Bylo mne smutno po tobie, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdi do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čo divý, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprú roh svojí, ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváďáte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyváďat jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jak se rozležalo. Praví si, hrdech, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí, protože abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Klukový, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklát v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju. A to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo. Děkuji.
3: Já děkuji také. Naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím. Tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích. Stejně tak zdravím Pepu Kouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak zač?

0: naštěstí. Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
0: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
0: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
0: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
0: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
0: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé a manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
0: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
0: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
0: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
4: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
3: Ano.
4: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
3: Ano.
4: Tetelejí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelejí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
3: Tetelí se mraky?
4: Ne, tak tetelej.
3: Tetelej.
4: Pan Suchý napsal tetelej.
3: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
4: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
3: Že by se otelili jako.
4: Ne, tak to ne. To
3: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
4: To je česky řečeno.
3: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
4: Byla to hezká písnička, ano. No, jako všechny.
3: A ty si rád hraješ se slovy.
4: Hraju se rád ze
3: slovy. A kdy ti to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kdy tě napadlo?
4: No teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
3: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit Techtle Mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko Techtle Mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
2: Humoriáda. Když

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě,
3: se
1: že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc a komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? To dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já těším
1: se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, s skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Obce Horní a Dolní Jelení propojila nová cyklostezka. Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly včera teplotní rekordy. Dosavadní průzkumy na Klatovsku neodhalily látky používané jako chemické zbraně. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Horní Jelení na Pardubicku dokončilo dvě nové cyklostezky. Dalo za ně dohromady 10 milionů korun. Jeden úsek vede do Dolního Jelení, druhý propojuje Horní Jelení a Ostřetín. Obě cyklostezky jsou se smíšeným provozem. To znamená, že je můžou využívat taky chodci.
2: Horní Jelení postavilo nové cyklostezky s pomocí dotací. Vedou podél frekventovaných silnic a zvyšují tak bezpečnost cyklistů a pěších, včetně dětí dojíždějících do školy. Na několika místech se oba úseky napojují na silnice třetí třídy. Řidiče na to upozorňuje svislé i vodorovné dopravní značení. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Čtvrtý městský obvod v Pardubicích dokončuje nový park v Pardubičkách. Vzniká tam altán s posezením, griloviště a hřiště na petánk. Přes park povede mlatová cesta, která propojí Kijevskou ulici s cyklostezkou směrem na Červeňák. Nově se bude dát projít taky ke školní zahradě.
3: Radnice nechá na podzim v parku vysázet nové stromy a vzniknou tam taky záhony. Tráva se na některých místech bude sekat méně často, aby tam mohly růst různé druhy rostlin. V parku bude taky prostor pro pikniky a místo pro stánek s občerstvením. Úpravy vyjdou na zhruba 4,5 milionu korun. Stavební práce budou hotové na konci září. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teploty padly, co se týká rekordů, na třech čtvrtinách stanic v Česku. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích. V Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Ústecku. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například iperit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná. Podle něj je tam velké množství znečištěné zeminy a asi 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí nebo arzenem. Na průzkum proto naváže sanace, která má začít na konci září.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno polojasno až oblačno, dopoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost na oblačno až zataženo, s malou pravděpodobností se objeví přehánky, během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přehánky a později budou srážky četnější. Nejvyšší denní teploty dnes je 22 až 25 stupňů, za frontou by se mělo ochladit. Biopředpověď, ta je na stupni číslo 1, tlak se výrazně měnit nebude a rozptylové podmínky jsou pro dnešek dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení na křížení silnic 1/34 a 1/35.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 9.9. takové je dnešní datum. 4 minuty po 5. hodině startuje ranní program Českého rozhlasu Pardubice. Podíváme se až na nejvyšší českou horu, na vrchol Sněžky. Právě tam obnovuje ČES kabelové vedení. Práce komplikuje náročný terén a někdy i nepříznivé počasí. Tak vás na tohle místo zavedeme v reportáži za malou chvíli. A z muziky nabídneme písničky, které nestárnou. Ráj Daniela Hůlky, Má něco s jedním pánem, to bude Václav Neckář. K tomu přidáme skupinu Kors, Věru Špinarovou anebo Olympiky. Je tady jejich žaloba, tak vám všem přejeme pěkné probouzení.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 17:15. Posloucháte středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 9. září. Druhou semifinalistkou tenisového US Open je Američanka Jessica Pegulová. Krajenku Emu Navarovou porazila 3-6, 6-4, 6-3 a vyzve Arinu Sabalenkovou. Ta pro změnu už včera večer porazila Češku Lindu Noskovou. A k tomu se ještě rozhodně v našem ranním programu vrátíme. A taky budeme sledovat čtvrtfinále mužů mezi Carlosem Alcarazem, tedy Španělem, nasazenou dvojkou a nasazenou osmičkou, tedy domácím Benem Sheltonem. Zatím je ten zápas teprve na začátku, Shelton vede 1-0, ale na podání je Španěl. Další zprávy nabídneme o 17:30. A teď se vydáváme do hor, dokonce na nejvyšší českou horu Sněžku. Společnost ČES Distribuce obnovuje části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí, tedy v jedné z klimaticky logisticky nejnáročnější lokalitě v České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, Poštovnou a česko-polskou hranicí. Jak se dozvěděla reportérka Kateřina Kohoutová od zástupců polostátní společnosti, náklady jsou zhruba 1 000 000 korun.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem jel 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit. Odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to. Jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení. Potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a ovšem vědí.
3: Super. A ještě tam do ty rovny to stane.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. Vztahy se za Trumpa výrazně zhoršily, píše agentura AP. Americký prezident opakovaně mluví o možnosti, že by se Kanada stala 51. státem USA, což právě v Kanadě vyvolalo silný odpor. Obchodní spor se zároveň promítl do chování spotřebitelů. Kanaďané výrazně omezili cesty do USA, začali bojkotovat americké výrobky. Chystáme pro vás zprávy na půl šestou. Jinak v našem kraji dnes budeme sledovat otevření parku vzpomínek zahrady domova u Fontány v Přelouči od 13 hodin. Vznikl jako prostor pro setkávání, odpočinek, vzpomínky a pohodu.
1: Počasí.
0: Je tady změna počasí. Dnešní ráno polojasné až oblačné. Dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo. S malou pravděpodobností se objeví slabé srážky. Během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přehánky. Později odpoledne budou srážky četnější. Výjimečně můžou být i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teplotní maxima 22 až 25 a za frontou se bude dál ochlazovat. Na horách naměříme mezi 17 a 21 stupni Celsia. Odpoledne může zesilovat i vítr. Hlavně v bouřkách, přechodně s nárazy až kolem 55 km za hodinu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 6 minut po 17:15. Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. Podle agentury TASNIM to v noci na dnešek oznámili iránské revoluční gardy. Jordánsko útoky potvrdilo, informuje agentura Reuters, zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Iránské gardy taky uvedly, že nově zaútočili na 10 amerických lodí v Perském zálivu. Tuhle napjatou situaci dál sledujeme, zprávy tady budou o 17:30. Pokračuje září, děti už asi tak týden chodí do školy a školky. Jak se jim tam líbí a na co se nejvíc těšili? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je školka?
2: Tady přijdou děti a musí poslouchat paní učitelku a jsou moc hodní.
1: A ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A jsi hodnej?
2: Jo.
1: A co ty? Ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A jsi taky hodná?
2: Jo.
3: Já a jsem trenér hokejový. Trénuju Vildu.
1: A těšili jste se do školky?
4: Jo.
5: Já mega na Vildu.
1: A co se ve školce přes den dělá?
6: Že si hraješ venku, hraješ si doma a můžeš i obědváš i spíš.
1: A na co jste se nejvíc těšili?
7: Na hrašky.
8: Na děti.
9: Na značky.
10: Na kamarády.
11: Na Vildu.
12: Já se ještě těšila na děti a na paní učitelky.
1: A jaké jste měli prázdniny?
12: Dobrý.
1: A co pak si dělala?
12: Byli jsme na chaloupce.
1: A kde?
12: Mám s babičkou a s kámoškou a s kámošem a s Kubou a se mnou.
1: A co ty, jaké jsi měla prázdniny?
13: Dělala jsem si se seglou.
6: U babičky pak jsem byl na táboře a trénoval jsem takový menší kluky.
14: Byl jsem u máti na nějakém hřiště, kde jsme hráli fotbal a ještě Argentina vyhrála.

0: Před námi jsou další zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku. Úsek propojující obec s hlavními tahy číslo 17 a 35 je tak už průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů korun. V Heřmanově městci se zkomplikovaly chystané úpravy Masarykova náměstí. Radnice tam připravuje nové napojení na hlavní trasu číslo 17, zjednosměrnění některých úseků a regulaci parkování. Vybraný dodavatel ale od smlouvy odstoupil a město proto soutěž znovu opakuje. Chrudim propůjčila pozemky pro stavbu dalšího psího výběhu. Oplocená plocha na sídlišti Větrník má sloužit k volnému venčení a výcviku zvířat. Doplní ji taky hřiště a veřejné kryloviště. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti, objeví se slabé přehánky, odpoledne četnější. Teploty 22 až 25 stupňů za frontou ochlazení. Tlak změnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte v Chocni v ulici Na Herzánce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Čím fascinuje obor neurovědy profesora Aleše Stuchlíka, i to se dozvíte v odpoledním pořadu Alex a host, začíná po 13. hodině, ještě do 6. hodiny tady bude ukázka. A pochopitelně spoustu muziky pro vás máme hned od rána, tak třeba za moment Petr Muk, Rod Stewart, Jiří Korn a už teď Eláni. Písničky od srdce budeme hrát i s vašimi vzkazy po 12. hodině. Podívat se můžete třeba na náš web pardubice.rozhlas.cz, kde je formulář.
1: Dobré ráno.

0: Za 6 minut bude 6:15, je středa 9. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice. S Otou Gutwirtem se už díváme do dnešních novin. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A přinášíme dobrou zprávu pro obyvatele Moravské Třebové a okolí. Do města míří nová zubní lékařka Karolína Rojková. Svou praxi přesune z Bouzova do nemocnice následné péče právě v Moravské Třebové. Pacienty začne přijímat na začátku příštího roku. Ve městě se narodila, měla tam babičku i dědečka, oba byli lékaři, zajišťovali péči v nemocnici, proto pro ní bylo prý přirozené hledat prostory pro práci v Moravské Třebové. Zatím provozovala praxi stomatologie v Bouzově, kde činnost ukončí během listopadu a prosince. Následně začne připravovat novou ordinaci, kterou chce otevřít na začátku příštího roku. Bude přijímat nové pacienty postupně, první část přímo na začátku roku a následně se budou kapacity uvolňovat, pravděpodobně v půlročních intervalech. Ještě doplníme, že příchod nové lékařky podpoří město částkou 500 000 korun, sumu doplní krajská dotace ve výši asi 900 tisíc korun. Další informace přináší Svitavský deník.
1: Sportovní pochod a cyklojízda Lanškrounská kopa startuje v pátek 11. a v sobotu 12. září. Pro pěší turisty je připravených několik tras v délce od 5 do 100 kilometrů. Nejkratší 5-kilometrový okruh je přizpůsobený i pro lidi na vozíku. Cyklisté můžou zvolit silniční tratě anebo 60-kilometrovou terénní jízdu. Registrace budou taky před budovou Lanškrounské radnice. Sportovní událost doplní v pátek a v sobotu výstava veteránů, píše Mladá fronta Dnes.
0: A soubor 4 pozemků pro bytové domy v areálu bývalých kasáren v Jičíně byl v elektronické dražbě vydražený za 82,5 milionu korun. To je za vyvolávací cenu. O pozemky projevil zájem jeden účastník. S vítězem teď bude radnice dál jednat. Dá se předpokládat, že prodej bude schvalovat zastupitelstvo 16. září. Dva pozemky pro rodinné domy vydražené nebyly. Za 22 z 39 nabídnutých pozemků pro rodinné domy zatím město utržilo přes 90 milionů korun. To jsme se dočetli na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Rod Stewart ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve 6:15 ve středu 9. září. Před chvíli jsme četli z novin o Jičíně a v tomhle městě ještě můžeme chvíli zůstat, protože právě tam začíná dnes 36. ročník festivalu Jičín město pohádky. Potrvá až do 13. září neboli do neděle. A když jsme se stavili u sousedů, tak ještě doplníme pozvánku na víkend na nedělní odpoledne s vojenskou historií. Tahle akce bude v akvaparku Meziměstí od 14 do 20 hodin, tedy v neděli 13. září. Organizuje to Subterén. Spolek historického šermu Antares se svým vystoupením Příběhu z Brumovského kraje s názvem Poustevník tam bude. Taky ukázka výstroje, výzbroje a vojenské techniky klubu vojenské historie TS-20 Pláň. Model klub Česká metuje s ukázkou funkčních modelů a diorama ve velikosti 1:16. Tak to všechno si budete moci užívat, jak už jsme řekli, tuto neděli 13. září mezi 14. a 20. hodinou v akvaparku v Meziměstí.
1: Počasí.
0: Teď už jsme zpátky v Pardubickém kraji a kontrolujeme počasí. Dnešní ráno většinou polojasné až oblačné. Dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti, na oblačno i zataženo. S malou pravděpodobností se objeví slabé srážky. Během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přehánky. Později odpoledne budou srážky četnější a vyloučené nejsou ani bouřky. V nich by mohly být ty úhrny srážek až kolem 20 mm, jinak čekáme do 12 mm. K večeru začnou od severozápadu srážky zase slábnout a večer ustávat. Teploty 22 až 25. Za frontou se bude ochlazovat. Na horách 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr zatím mírný jižní až jihovýchodní, bude se měnit na západní odpoledne až severozápadní. Ta rychlost by měla být do 25 km za hodinu v bouřkách, případně až 55.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Petra Muka jsme si připomněli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 9. září, 5 hodin 50 minut. Za moment Dalibor Janda, Krabička Sirek. A ještě předtím se podíváme do našeho odpoledního programu. Po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. U moderátorky Alex Minářové tentokrát usedne neurokouč profesor Aleš Stuchlík. A dozvíte se i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jisté míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc.
0: Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem si poslechněte dnes odpoledne po 13. hodině. Teď přejeme pěkné ráno.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Stavba nové cyklostezky z Holic směrem na Vysoké Chvojno zatím pokračuje podle plánu. Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Tenistka Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou 1-2 na sety. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Dělníci budují novou cyklostezku z Holic po odbočku na Vysoké Chvojno. Stavební práce zatím pokračují podle harmonogramu. Cyklostezka povede podél hlavní silnice 1/35 a hotová by měla být v listopadu. Investorem je sdružení obcí Holicka. Zakázku vysoutěžilo za 48 milionů korun.
5: Přibližně 85% nákladů na výstavbu cyklostezky zaplatí evropská dotace. Zbytek doplatí všech 17 svazkových obcí z vlastních rozpočtů. Víc než 2 kilometry dlouhý úsek cyklostezky bude kopírovat hlavní silnici a měl by tak zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců. Z Holicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Hasiči v Královéhradeckém kraji odhalili při mimořádných kontrolách nočních podniků 132 nedostatků. Zkontrolovali 28 barů, klubů nebo diskoték a ve většině případů uložili provozovatelům pokuty. Ty zatím dosahují zhruba 500 000 korun. Některá správní řízení ale ještě pokračují. Problémy se týkaly například zkoloudování prostor nebo hasicích přístrojů. Hasiči ale narazili taky na zablokované či neoznačené únikové cesty. Právě to může podle mluvčí hasičů Martiny Gecové při požáru výrazně ohrozit návštěvníky.
6: Často jsme naráželi na problematiku evakuace a záchranných prací. Byly třeba zablokované nebo neoznačené únikové cesty a to je asi nejzávažnější porušení, protože výrazně zvyšuje ohrožení osob při požáru v objektu. Řešila se také problematika hasicích přístrojů, to znamená nesprávný počet, chybná instalace anebo chybějící kontroly provozu schopnosti.
4: Zavedení elektronické evidence tržeb bude dnes znovu řešit poslanecká sněmovna. Senátoři navrhli mimo jiné osvobodit od EET bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Chtějí taky zrušit limit pro osvobození zaměstnaneckých zdravotních benefitů od daně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona odmítá. New York zveřejnil víc než 170 tisíc stran dosud neveřejných dokumentů o kvalitě ovzduší po útocích 11. září 2001. Starosta metropole Zoran Mamdani podle stanice CNN řekl, že americké úřady věděly o toxické kvalitě vzduchu. Veřejnost ale ujišťovali o opaku. Poukázal taky na to, že do 25 let od tragédie zemřelo na onemocnění souvisejících s událostmi 11. září víc lidí, než kolik jich přišlo o život v samotný den útoku. Lidé umírali na rakovinu plic a krve i na srdeční a respirační onemocnění.
0: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápasu ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
7: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
0: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, dopoledne od západu přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, začnou se objevovat přehánky, četnější by mohly být odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, za frontou by se mohlo ochladit. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, částečně je uzavřená silnice 32226 ve Starých Jesenčanech na Pardubicku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Vrátíme se k tenisu. Jak jste slyšeli, Linda Nosková další senzaci po výhře na Wimbledonu nepřidala, i když od ní nebyla daleko. Na US Open končí po dramatickém utkání se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou ve čtvrtfinále. Rozhovor s Lindou Noskovou nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď taky sledujeme čtvrtfinále mužské dvouhry mezi domácím Sheltonem a Španělem Alcarazem. Hraje se tiebreak, Američan vede zatím 5-3. A podíváme se taky znovu na silnice, tentokrát v souvislosti s našimi řidičskými schopnostmi a znalostmi. Bude tady řidičská abeceda, až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých šoféři často chybují. Tak na co dojde dnes? Počkejte si, bude to zipový systém. K tomu muzika Monika Absolonová, Bára Bazíková, Ilona Čáková, Xindl X, Petr Spálený a teď taky Martin Maxa. Tak vám přejeme pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A zase jdeme na tenis. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 2 minuty před 16:15 ve středu 9. září hraje se čtvrtfinále mužské dvouhry na US Open. Španěl Carlos Alcaraz, tedy favorit zápasu s Američanem Benem Sheltonem, zvládl úvodní sadu v tiebreaku, takže zatím vede 1-0 na sety. A jak jsme říkali, v 6:50 uslyšíte Lindu Noskovou, která neuspěla v boji o semifinále, prohrála se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Teď míříme na silnice, znovu si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje, a dnes si konkrétně povíme, jak se správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti, je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty po čtvrt na 7. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 9. září. Ve Vysokém Mýtě budou znovu čistit kameny zmizelých. Znovu po roce můžete přijmout pozvání k podvečerní vycházce. Při ní tedy společně vyčistíte kameny zmizelých, položené během minulých let všem lidem pronásledovaným během druhé světové války. Jedná se nejenom o studenty popravené v Drážďanech, ale hlavně o židovské sousedy. Stolpersteiny náleží zavražděnými přeživším a představují pro nás trvalou připomínku jejich utrpení. Vzhledem k množství pomníků se letos realizují vycházky dvě a každá bude mít jinou trasu. Dnes je sraz v 17 hodin na vlakové zastávce Vysoké Mýto město. A ve Svitavách bude vernisáž výstavy Historie svitavské pošty. Začne v 17 hodin. Tam budete moci objevovat fascinující příběh místního poštovního úřadu od jeho založení na konci 18. století až po současnost. Dozvíte se, jak fungovalo dědičné poštmistrovské právo významné rodiny Wernerů i jak od pošty ovlivnily přelomové události. Zavedení prvních známek, vznik Československa anebo události let 1938 až 1945. Historickými milníky vás provede Petr Třeštík, předseda svitavského klubu filatelistů, který svou sbírku buduje už 50 let. To všechno v divadle Trám.
1: Počasí.
0: Od západu dnes čekáme přibývání oblačnosti až na zataženou se slabými přeháňkami. Během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přeháňky. Později odpoledne budou srážky četnější a výjimečně můžou být i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teplotní maxima 22 až 25, za frontou se bude ochlazovat, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr může mít v bouřkách přechodně i nárazy kolem 55 km za hodinu a množství srážek dnes od 3 do 12 mm. V bouřkách ojediněle kolem 20.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Krajina okolo Pěšic na Vysokomýtsku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka. Navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Xindl X se dospíval 7 minut před 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 9. září. Následuje spotřebitelský servis, v něm se dnes ptáte na účtenky. Na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
1: Paní Pavle se čím dál častěji stává, že se jí pokladní při nákupu zeptá, jestli chce paragon. Pokud chce, tak ho vytiskne, když řekne, že ne, nevytiskne ho. Setkává se s tím jak v marketech, tak v malých obchodech. Ráda by věděla, jestli se zatím skrývá nějaká možnost podvodu a má smysl si paragony proto raději brát. Paní posluchačko, jakmile pokladní namarkuje částku do pokladny, je jakýkoliv podvod v podstatě vyloučený. Přesto si ale paragon berte pro případ reklamace, a to i když kupujete třeba jenom jogurt, protože i ten může být zkažený.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Před námi jsou zprávy s Otou Gutwirtem.
3: Půl 7.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji letos v srpnu vzrostla proti červenci o 0,1% bodu na 4,1%. Místo si prostřednictvím úřadu práce hledalo bezmála 15 000 lidí. Lidé v Holicích mají po roce znovu možnost přicházet s nápady, co by si přáli změnit ve městě. Radnice vyhlásila další ročník takzvaného sdíleného rozpočtu. Zájemci mohou své návrhy posílat do 10. října. Pardubice hledají vánoční strom na Pernštýnské náměstí. Měl by mít aspoň 15 metrů a mělo by jít nejlépe osmrk nebo jedli. Důležitý je taky rovný kmen a souměrná koruna. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybějí taky v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc měsíčně. Sněmovna by znovu mohla hlasovat o nedůvěře vládě. Navrhli to opoziční poslanci. Nesouhlasí totiž se státním rozpočtem, který vláda připravila na příští rok. Kromě hlasování taky chtějí, aby vláda sestavila nové programové prohlášení. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, dopoledne začne ještě víc přibývat oblačnosti a objeví se slabé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou a znovu se začíná tvořit kolona na silnici 1/35 a na silnici 1/34 kvůli opravě kruhového objezdu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za 2 roky jste už s námi poznali 100 zámeckých sídel a panství, tak teď můžete využít hezké podzimní dny k návštěvě zámku, které jsme vám představili ve speciálu Zámecké léto. Průvodcem byl František Kinský. Všechny pohromadě je najdete na webu zámeckéléto.cz. Je středa 9. září roku 2026. Teď bude zpívat Helena Vondráčková a pak se podíváme taky do dnešních novin.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Tak tolik vzpomínka na Karla Zicha i na skupinu Beatles ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:45. Je středa 9. září. Teď nahlédneme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: Tak pojďme do chrudimského deníku. Filmový štáb připravovaného snímku Ležáky zamíří v neděli 13. září do Chrudimi. Na Všehradově náměstí vznikne jedna z bojových scén filmu Přestřelka, která bude navazovat na záběry natáčené 12. a 13. září přímo v Ležákách. Kvůli natáčení bude od 15 do 20 hodin omezen provoz na části Všehradova náměstí. Více v chrudimském deníku.
0: Náchod se přibližuje k realizaci dlouho připravovaného záměru Centra péče o zvířata. Zařízení nabídne zázemí pro nalezená a opuštěná zvířata a zároveň bude místem otevřeným dobrovolníkům, školám i veřejnosti. Ještě před zahájením

0: Provozu chce město do projektu zapojit obyvatele. Díky anketě můžou rozhodnout, jak se bude centru neformálně říkat. Náchod tedy hledá jméno pro útulek a o tom informuje na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
1: Na tuzemském hypotečním trhu je letos živo a vypadá to, že by se z hlediska celkového objemu i počtu sjednaných úvěrů tento rok mohl stát druhým nejúspěšnějším v historii. Zatímco objem roste kvůli dražším nemovitostem, u počtu smluv se projevuje obrovský zájem o nové úvěry. Ten ještě posiluje efekt vyššího refinancování, kdy letos končí fixace levnějších úrokových sazeb desítkám tisíc domácností. Hospodářské noviny zjišťovaly, jak vypadá typický žadatel o hypotéku v Česku. Banky poodhalily věk i to, jak vysoký musí mít čistý měsíční příjem.

0: Richard Marx ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za pár vteřin bude 6:45, je středa 9. září. V Městském muzeu v Moravské Třebové začíná výstava Něžné piškvorky. Ta představuje abstraktní tvorbu Zuzany Mičkové, která od roku 1987 žije právě v Moravské Třebové. Vernisáž bude dnes v 17:30 v prvním patře muzea ve velkém výstavním sále a celá expozice bude otevřená až do 1. listopadu. Více o téhle výstavě dozvíte z naší dopolední reportáže. A na Pardubickém zámku se rozjíždí další ročník muzejní akademie, program Edukace v pohybu, práce s veřejností ve veřejném prostoru v 9 a v 15 hodin. Jestli se zajímáte o svět kolem sebe a chcete se dozvědět víc o historii, umění, přírodovědě, architektuře, archeologii anebo o práci muzejníků, taky vás zajímají příběhy předmětů a lidí, případně rádi vyrážíte na výlety, tak právě pro vás připravilo Východočeské muzeum tenhle vzdělávací program. Procházka historickým centrem Pardubic, která hravou formou ukáže, jak edukátoři pracují s dětmi ve veřejném prostoru, to bude tedy dnešek. Účastníci si vyzkouší jednoduché šifry, pohybové úkoly i prvky příběhové hry inspirované historií rodu Bernstein. Provází Jan Krčál, Petra Štěpánová. Program začíná v přednáškovém sále zámku Pardubice. Už dnes v 9 a taky v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Od západu bude přibývat oblačnosti až na zataženo se slabými přehánkami. Během odpoledne se objeví místy déšť nebo přehánky. Později odpoledne budou srážky četnější a výjimečně můžou být i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer úplně ustávat. Teploty dnes jenom mezi 22 a 25 a za frontou se bude dál ochlazovat. Na horách 17 až 21 stupňů Celsia.
1: O čem se mluví?
0: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Black Milk, 6 minut po 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, za chvíli Iveta Bartošová Útoč láskou a teď zamíříme na tenis. Sledujeme pro vás čtvrtfinále US Open, tedy zápas mužské dvouhry mezi Španělem Alcarazem a Američanem Sheltonem. První sadu vyhrál Španěl, v tiebreaku ve druhém setu vede domácí Ben Shelton 4-1, tak uvidíme, vypadá to na pořádně dlouhý zápas. Jisté už je, že tenistka Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Běloruská soupeřka cítila po výhře vedle štěstí velkou úlevu. Po utkání řekla, že jí česká hráčka dostávala pod tlak, sama za nepříznivou stavu ve třetím setu začala pochybovat o vítězství. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak třetí sady, kde Češka prohrála 7-10. A přímo v New Yorku s ní pak mluvil reportér David Prouza.
1: Je to klobouk dolů před tím zápasem, který byl opravdu hodně zábavný, extrémně těžký a o pár míčkách. Dá se takhle zpětně říct, který třeba ten balonek rozhodl, nebo to nejde říct takhle?
2: Tak asi to nejde říct úplně na jeden, možná spíše to, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle. Potom jsem měla nějaký šance v tom tiebreaku ve třetím a tak to bylo pár míčích.
1: To skoro prasátko, asi zamrzí.
2: No, to už ani nemám, takže dobrý.
1: Málo kdo může přestřílet Arinu Sabalenkovou v zápase, vám se to povedlo díky 18-8. To je solidní progres od zápasu s Martou Kostiukovou.
2: Jo, tak díky servisu jsem se pomohla v hodně nepříjemných situacích. Možná to bylo spíše tím, že jsem to umístění měla lepší než s tou Martou, takže to bylo to.
1: Nikdo nechce prohrát na Grand Slamu, ale prohrát ve čtvrtfinále v singlu se světovou jedničkou, to zase není tak úplně špatné, ne?
2: Tak není, ale je. Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, 2-6, takže bylo, co to ještě chvíli bude. Byla to, myslím, svým smyslem nevyužitá šance. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gamem, dá se říct, že jsem se trošku cítila.
1: Jedna věc, ta otázka už tady zazněla v té anglické části, ale vy jste hráli ze začátku, ten kurt byl napůl ve stínu, napůl ve slunci a v momentě, kdy se to začalo zlepšovat, tak vám zatáhli střechu během vašeho prvního 15 na servisu. Chápete tohle rozhodnutí?
2: Ne, ale jak jsem říkala, já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje, ale nikde nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
1: Děkuju moc za rozhovor, hodně štěstí dalších turnajů.
2: Thank you.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Průtah obcí Zámrsk na Orlicko-Ústecku je po opravách průjezdný. Dotace na školící místa pro mladé lékaře by v příštím roce měla vzrůst na 70 tisíc korun měsíčně. Spojené státy chtějí od konce září zakázat dovoz mléčných výrobků, alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Úsek propojuje obec s hlavními tahy číslo 17 a 35 a je tak už průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů korun. Starý most nahradila úplně nová mostní konstrukce.
3: Silnice zatím funguje v režimu předčasného užívání. Nový most tvoří jednopolová rámová konstrukce s předpjatou betonovou příčlí a hlubinným založením na mikropilotech. Součástí zakázky byla i obnova odvodění krajnic a dopravního značení. Ze Zámrsku Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Slatiněny chystají rozšíření základní umělecké školy. Nové třídy plánuje radnice v budově obchodního střediska na hlavní třídě. Od městského úřadu v Chrudimi už získala souhlas s přístavbou. Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na tzv. Rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, o 20 víc než teď.
4: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
5: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
4: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
6: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
4: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
7: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
4: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve polojasno až oblačno, postupně bude přibývat oblačnosti na oblačno až zataženo a začnou se objevovat přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, za frontou se ochladí. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolona na příjezdu do Pardubice ve směru od Chrudimi silnice 37 a pozor na dlouhé zdržení na silnici mezi obchvatem Chrudimi a Kocklířovem opravy kruhového objezdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Nejenom tuhé mrazy, ale i sucho a horké léto způsobují havárie vodovodního potrubí. Častější poruchy řeší třeba i vodohospodáři na Pardubicku. Podrobnosti k tomu nabídneme za chvíli. Je krátce po 7. hodině středa 9. září a máme pro vás písničky, které nestárnou. Boty z kůže toulavých psů, Michal Tučný, taky třeba Paul Simon, Pavel Bobek anebo Petr Rezek.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 7:45, posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, dnes je 9.9. Pardubičtí vodohospodáři častěji výjíždějí k haváriím vodovodního potrubí. V uplynulých měsících zaznamenali až dvojnásobný meziroční nárůst počtu odhalených závad. Může za to podle nich horké léto a dlouhodobé sucho, které mění mechanické vlastnosti zeminy a to trubkám nesvědčí. Tohle téma zaujalo i reportérku Naďu Kubínkovou, kterou teď vítám ve vysílání. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kolik těch poruch pardubické vodárny v létě řešily?
1: Tak od 1. června do 25. srpna jich bylo 48, což je vlastně meziroční nárůst o 92%. Na Pardubicku vzrostl počet poruch ze 14 v loňském roce na letošních 23. Na Holicku bylo loni 9 poruch, letos 13. Nejvýraznější rozdíl hlásí Přelouďsko, kde počet havárií vzrostl ze 2 na 12.
0: Co je tou přesnou příčinou praskání potrubí?
1: Tak tam jde o to, že vodovodní řady jsou uložené v zemi a proto na ně působí také změny, které se odehrávají v jejich bezprostředním okolí. Při dlouhodobém nedostatku srážek půda postupně vysychá, mění svůj objem. Svou roli může sehrávat také pokles hladiny podzemních vod, říká mluvčí VAK Pardubice Vendula Horáková.
2: V zemině tak mohou vznikat pohyby a mechanické pnutí, které se následně přenášejí na uložené potrubí. Zatímco novější a pružnější materiály se dokážou s určitými deformacemi vyrovnat lépe. Starší vodovodní řady mohou být zranitelnější.
1: A nejnáchylnější k poruchám jsou podle Horákové stará potrubí z šedé litiny. Ta je ve srovnání s moderními materiály křehčí a vlastně hůř odolává deformacím zemi.
0: Jak takové havárie vodárny řeší?
1: Tak pracovníci musí napřed lokalizovat místo úniku podle situace, uzavřít příslušný úsek sítě, dostat se k poškozenému potrubí a provést opravu tak, aby mohly dodávky pitné vody odběratelům co nejrychleji obnovit. V době odstraňování té závady umisťují u dotčených domů a sídlišť zásobníky s pitnou vodou. Zvýšený počet havárií letos v létě podle VAKu ukazuje, že vodárenské rozvody nemusí zatěžovat pouze zimní mrazy, ale právě i nedostatek strážek a trvající sucho.
0: Tak jsme se na to sucho podívali docela netradičně s naší reportérkou Naďou Kubínkovou. Naďo, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, přejeme hezké dobré ráno ve středu 9. září 8:02. Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Dopravní těžkosti se nepředpokládají. Další zprávy u nás uslyšíte o 7:30. Léto zvolna končí a naopak začíná podzimní cyklus projekcí klubu českých turistů Syntézia Pardubice v Kašparově sále krajského úřadu. Dnes se bude promítat od 17 hodin, vstup je zdarma a podzimní část odstartuje právě dnes. Do Vánoc budete moci vidět celkem 8 promítání. Abychom se vrátili k dnešku, tak tématem bude Chorvatsko, Makarská, Hvar a Brač, Svetý Jura, Omiš, Split, Trogir, Šibeník, Krka. To všechno tedy uvidíte v sále Jana Kašpara v Reálce v Pardubicích dnes od 17. hodiny.
1: Počasí.
0: Začíná pršet na některých místech Pardubického kraje a to značí změnu v počasí. Od západu přibývá oblačnosti až na zataženo. Během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přehánky. Později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle i bouřky. Ty dnešní úhrny jsou v rozmezí od 3 do 12 mm, v bouřkách ojediněle až kolem 20 mm. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty odpoledne 22 až 25, za frontou se bude ochlazovat, na horách 17 až 21 stupňů. Celsia. Vítr zatím ještě mírný jižní až jihovýchodní s rychlostí do 25 km za hodinu bude se měnit na západní, odpoledne až severozápadní a v těch bouřkách by to mohly být přechodně nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky ty dnes budou dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Bleskovka.
1: Tak to byla optimistická Olga Lounová a teď následuje soutěž. Věříme, že taky vyhraje nějaký optimista, který zavolá do studia Českého rozhlasu Pardubice. Každopádně to bude nový majitel nebo majitelka knihy Útěk na řecký ostrov z nakladatelství Kazda. Tuhle cenu pro vás tady máme připravenou a budeme vzpomínat na animovaný seriál, který se na německých obrazovkách poprvé objevil 9. září 1976, tedy přesně před 50 lety a rychle si získala srdce dětí nejenom v západním Německu. K úspěchu pomohla i hudba z pera skladatele Karla Svobody.

0: Nic těžkého, který seriál máme na mysli? Poznali jste pohle téhle znělky? Zavolejte nám na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Hrajete, jak jsme říkali, o knihu Útěk na řecký ostrov. Tak otáčím hlavu směrem k našemu telefonu, už bliká, tak pojďme zjistit, kdo pak se dnes dovolal nejrychleji do naší soutěže. Pěkné ráno.
1: Dobrý den, Jirka.
0: Dobrý den, pane Jirko, tak co myslíte?
1: Včelku máju.
0: Samozřejmě Včelka mája. Měl jste rád tenhle seriál?
1: Určitě, koukali jsme na to každou neděli.
0: Ano, velká legenda. Tak gratulace, výhra je vaše. A mějte se naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Ještě můžeme doplnit, že Neposedná včelka, natočená v německo-rakousko-japonské koprodukci, se do Československa tehdejšího dostala skoro po 10 letech až v roce 1985. Teď bude zpívat Michal Tučný a o 7:30 nabídneme aktuální zprávy.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Zprávy a Ota Gutwirth přejeme hezké ráno.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Úsek propojuje obec s hlavními tahy číslo 17 a 35 a je tak už průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů korun. V Heřmanově městci se zkomplikovaly chystané úpravy Masarykova náměstí. Radnice tam připravuje nové napojení na hlavní trasu číslo 17, dále zjednosměrnění některých úseků a regulaci parkování. Vybraný dodavatel ale od smlouvy odstoupil a město proto soutěž znovu opakuje. Chrudim propůjčila pozemky pro stavbu dalšího psího výběhu. Oplocená plocha na sídlišti Větrník má sloužit k volnému venčení a výcviku zvířat. Doplní ji taky hřiště a veřejné griloviště. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo, přidají se přehánky, četnější budou odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, pak je možné ochlazení. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dvě kolony na příjezdu do Pardubic ve směru od Přelouče a taky od Chrudimi. A až do pátku je potřeba počítat s velmi dlouhým zdržením na silnicích 34 a 35 vzájemného křížení na kruhovém objezdu na úrovni Kocklířova.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Na dopravní past u Kocklířova se zaměříme taky v přehledu tisku. Za malou chvíli je středa 9. září. Teď si připomeneme Hanu Zagorovou.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Valdemar Matuška, 7 minut před 7:45 ve středu 9. září na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Taky dnes vyšly noviny a my se do nich podíváme s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Jdeme na to, dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Někteří řidiči jedoucí z Prahy na Moravu s postupující výstavbou dálnice D35 čím dál častěji volí trasu přes Litomyšl namísto cesty po D1 přes Brno. Až do pátku na ně ale u Svitav čeká past, o které pravidelně informujeme taky u nás v Zelené vlně. Kvůli přestavbě okružní křižovatky silnicu Koclířova se tvoří z obou směrů několika kilometrové kolony. Přitom je to teprve 2,5 roku, co ji ŘSD vybudovalo. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti a zpomalení provozu. Časem se ukázalo, že křižovatka, kterou denně projede kolem 17 000 aut, se moc nepovedla. Víc najdete v Mladé frontě dnes.
0: 3 patra, stovky fotoaparátů a kamer. Na první pohled to připomíná muzeum. Ve skutečnosti ale návštěvník stojí v bývalém učilišti v Brandýse nad Orlicí. Jeho prostory zaplnila soukromá sbírka ředitele místní základní školy Miloslava Duška. Do budoucna by rád začal promítat staré filmy, pohádky pro děti a vytvářel vzdělávací programy tematicky související s výstavou. Foťáky, kamery i přístroje od Hitlera. Ředitel školy vystavuje Brandýse unikátní sbírku. Článek, celou reportáž najdete v Orlickém deníku.
1: A Galerie moderního umění v Hradci Králové se chystá na zakončení léta na galerijní terase. Nadcházející zářijové pátky tam na zájemce čekají 3 akce. První už tento pátek, kdy se uskuteční vernisáž výstavy Jana Pražana Moonlight on my boat i výstavy Erika Sikory Navigace Narvala. Návštěvníky čekají komentované prohlídky i večerní bar s výhledem na velké náměstí. Otevřený bude od 17 do 22 hodin, vstup je zdarma a píše o tom Deník Právo.

0: Romantika na vlnách Českého rozhlasu Pardubice minutu před 7:45 ve středu 9. září. Jiří Stejskal je v chovatelské komunitě uznávanou českou kapacitou na chov papoušků se specializací na velké i malé druhy arů. Působí jako jednatel specializované organizace Exotáři východní Čechy, která spadá pod Český svaz chovatelů. Podařilo se mu odchovat ary ararauny, ary zelenokřídlé, ary malé a nebo ary marakány. Je úspěšným chovatelem vzácných arů kanint. Velkým úspěchem byl jeho první odchov arů červenouchých, kterého navíc docílil přirozenou cestou přímo pod rodiči. My si popovídáme o jeho celoživotní zálibě a pozveme na výstavu exotů do pardubického Ideonu. Jiří Stejskal bude v radioporadně dnes po 11. hodině.
1: Počasí.
0: Včera to byl v Pardubickém kraji ještě tropický den, na některých místech i přes 30 stupňů Celsia, ale dnes už se nám ochladí a taky začne pršet. My si o tom teď povíme podrobnosti s meteorologem Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Vítejte ve vysílání, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak někde už prší, ale ještě to není ono, to co máme čekat.
2: Ne, to, zatím mě to vychází, že v podstatě nám začíná přicházet ta brázda nízkého tlaku vzduchu, v které leží zvlněná studená fronta. No tady je to takový ten přední okraj, a je to na něm lehce instabilní, takže se objevují slabé přehánky. Jakmile tady ty srážky přejdou, tak bude chvíli pauza. No a fronta jako taková dorazí až v odpoledních hodinách, takže už bude teďka víceméně už zataženo až oblačno. No a víceméně ty nejsilnější srážky vypadají mezi 16. až 18. hodinou, potom večer by srážky začaly zvolna slábnout a až někdy večer, později večer ustávat. Teploty ještě před samotnou frontou by se mohly dostat někam až k 25 stupňům a za ní se začne mírně ochlazovat. Vítr zatím ještě jižní, východní 26 metrů a postupně se bude měnit na západní, za frontou na severozápadní. A tak to vypadá, bouřky by se objevily hlavně ve východní části kraje někdy na večer a tam by se mohly objevit i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. V noci ještě z počátku oblačno zataženo a hlavně na východě kraje tam budou doznívat přehánky nebo déšť a v druhé polovině noci začne od západu zase oblačnost ubývat, kránu už by mělo být alespoň na polovině území až polojasno, teploty klesnou na 11 až 8 a vítr bude foukat noci od západu severozápadu 2-6 metrů.
0: A jak bude zítra přes den?
2: Zítra začneme pojasným oblačným a odpoledne začne odjíhu přibývat i vysoká oblačnost, nám to sluníčko trošku zastíní, ale spolu v takové té východní polovině kraje. No a slabé, velmi slabé přehánky by se mohly objevit pouze na horách, ale ty úhrny budou velice slabé. Teploty zítra většinou 16 až 19 stupňů a vítr bude foukat od západu, severozápadu 6 metrů. Večer se potom bude měnit na severovýchodní a zeslábne.
0: A pojďme se ještě podívat v krátkosti na pátek a na víkend, jaké tam bude počasí.
2: Zatím to vypadá spíš takové pojasné až oblačné počasí, studená rána, většinou to bude mezi 11 až 7 stupni. Co se týká srážek, ty by se vyskytovaly pravděpodobně pouze na horách, byly by velice slabé. A teploty přes den tak maximálně do 22 stupňů.
0: Budeme počasí i nadále sledovat přímo z meteorologie a děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Tomáš Popelka. Přejeme pěknou středu, naslyšenou.
2: Napodobně.
1: Svitavy slaví 770. narozeniny.
3: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
1: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
3: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
1: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
3: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
1: Těší se na vás Jitka
3: a Mirek.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatoly Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Český cyklista Matias Vacek bude startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu i o týden později na mistrovství Evropy v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i hromadný závod. Další zprávy v 8 hodin.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
2: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady. Už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Ve Svitavách vymění povrch herní plochy ve sportovní hale na Střelnici. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Na Chebsku nejezdí vlaky kvůli popadaným stromům. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Svitavy zmodernizují vnitřní prostory sportovní haly na Střelnici. Ta byla postavená před 25 lety a v průběhu jejího provozu docházelo jen k částečné výměně palubovky. Sportoviště bude mít i nové vnitřní osvětlení. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
7: Kompletní oprava je vyprojektována na 9,5 milionu korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci. Oprava by měla probíhat během léta v roce 2027, aby nedošlo k narušení sportovních soutěží. Společně s ní by mohlo rovnou dojít k výměně osvětlení herní plochy, které vyjde na přibližně 6 milionů korun.
6: Bezmála 130 tisíc korun se podařilo získat při benefičním hokejovém utkání v Pardubicích. Týmy pardubických strážníků a Ronald Group se utkali na ledě na podporu Alžbětky se vzácným genetickým onemocněním. Peníze, které se podařilo vybrat díky dobrovolnému vstupnému a příspěvkům na transparentní účet, rodina využije na náročnou a nákladnou péči, kterou dívka pro svůj život a rozvoj nezbytně potřebuje. Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů, vysvětluje předseda senátorského klubu KDU ČSL Josef Klement.
8: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
6: Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kynžvart. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Provoz je přerušený v dálkově i regionální dopravě. V úseku je zajištěná náhradní autobusová doprava. Omezení předpokládají České dráhy do dnešních 12 hodin a 30 minut. Do spadlého stromu pak najel vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovem je zastavený provoz a i tam jezdí náhradní autobusy.
9: Sport.
6: Tenistka Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak třetí sady, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
10: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bolet to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gemem, dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
9: Počasí.
6: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, postupně oblačno i zataženo a budou přibývat přehánky, které by měly být četnější odpoledne. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, je možné, že po přechodu fronty se ochladí. Tlaková tendence se měnit nebude, bio předpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 360 mezi Jimramovem a Korouhví. Nehoda osobního auta se zvěří.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Policie v noci na dnešek vyhlásila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. Včera okolo 15. hodiny odjel na elektrokole ze Svojenova do bydliště v Linharticích, tam už ale nedojel. Policie k pátrání přivolala i vrtulník. Pohřešovaný je vysoký 168 až 170 cm, na sobě měl černou mikinu, červenou vestu, černé kalhoty a červené boty. Nemá u sebe ani mobilní telefon, ani léky, které užívá. Policie vyzvala veřejnost, aby s informacemi o hledaném kontaktovala na lince 158. Je středa 9. září. I po 8. hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice. Za chvíli se podíváme na silnice s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. A taky je pro vás nachystaná spousta muziky. Slečna Sen, Naděja Urbánková, Karel Černoch, taky třeba Jana Chládková, Ace of Base, Věra Martinová a teď skupina Turbo. Tak vám přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den přesně podle vašich plánů.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno, s Českým rozhlasem Pardubice 2 minuty zbývají do 8:45, je středa 9. září. Dál se hraje tenis v Americe, v New Yorku, konkrétně čtvrtfinále Grand Slamového US Open. Teď sledujeme souboj mezi Carlosem Alcarazem a Benem Sheltonem. Hraje se čtvrtý set, zatím vede Američan 2-1 na sety a v tom čtvrtém setu zatím Španěl 4-1. Tak to byl sport aktuálně a míříme taky na silnice, nebo spíš na dálnice, na D11. Teď s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou.
1: Na dálnici D11 mezi 55. a 62. kilometrem jsme během víkendu zahájili opravu povrchu vozovky. Práce budou nejprve 2 týdny probíhat v jednom jízdním pásu, poté se na další 2 týdny přesunou do pásu v opačném směru. Dokončení opravy plánujeme na začátek října. Po celou dobu prací bude zachován obousměrný provoz v režimu 2+2 ve zúžených jízdních pruzích. Náklady na opravu vyjdou na 125 milionů korun.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Středa 9. září, tady je Český rozhlas Pardubice, 3 minuty po 8:45. Možná vás někdy napadlo, proč nebolí stříhání nehtů. Odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Počasí.
0: Ale na to si ještě počkáme, třeba teď u předpovědi počasí. Podle meteorologů bude dnes od západu postupně přibývat oblačnosti až na zataženo se slabými přeháňkami. Během odpoledne se vyskytne místy déšť, později odpoledne budou srážky četnější, nejsou vyloučené ani bouřky a k večeru začnou od severozápadu srážky zase slábnout a večer ustávat. Teploty dnes mezi 22 a 25, za frontou se bude ochlazovat, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. Jitka Slezáková už je ve studiu, bude vysílat po 9. hodině. Pěkné ráno, Jitko.
2: Krásné ráno. Já se usmívám a představuju si teď, jak jsme stříhali nehty naší fence a následně, jak stříháme nehty našemu vnoučkovi na nohách. To je teda opravdu svoje dílo.
0: U nás to je i na rukách zážitek. Musíme jít do toho dva, v jednom to nejde.
2: Jestli máte, milí posluchači, nějaký tip, jak buď psovi a nebo nemluvně ti ostříhat nehty bez toho, aby brečeli a křičeli a štěkali, tak nám dejte vědět.
0: Co nabídneš ty po 9?
2: Tak já nabídnu něžné piškvorky.
0: Ale.
2: Tak se jmenuje nová výstava obrazů Zuzany Mičkové, je to v Muzeu Moravské Třebové, tak se tam podíváme. A z Moravské Třebové vyrazíme třeba taky na Konětickou horu, která včera patřila lidem s handicapem. Hrad pro ně připravil bezbariérové prohlídky, haptické ukázky a tlumočení do znakového jazyka. My jsme u toho byli s mikrofonem.
0: Jitka Slezáková mezi 9. a 12. hodinou v našem dobrém dopolední. I spousta muziky tam bude, těšíme
2: samozřejmě
0: se.
2: Samozřejmě, no a Papoušci po 11.
0: Zatím naslyšenou.
2: Díky, pěkný den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Otaku Twirt přináší aktuální středeční zprávy. Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji letos v srpnu vzrostla proti červenci o 0,1% bodu na 4,1%. Místo si prostřednictvím úřadu práce hledalo skoro 15 000 lidí. Lidé v Holicích mají po roce znovu možnost přicházet s nápady, co by si přáli změnit ve městě. Radnice vyhlásila další ročník takzvaného sdíleného rozpočtu. Zájemci mohou své návrhy posílat do 10. října. Pardubice hledají vánoční strom na Pernštýnské náměstí. Měl by mít alespoň 15 metrů a mělo by jít nejlépe o smrk nebo jedli. Důležitý je taky rovný kmen a souměrná koruna. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybějí taky v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Sněmovna by mohla znovu hlasovat o nedůvěře vládě, navrhli to opoziční poslanci. Nesouhlasí totiž se státním rozpočtem, který vláda připravila na příští rok. Kromě hlasování taky chtějí, aby vláda sestavila nové programové prohlášení. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve polojasno až oblačno, postupně bude přibývat oblačnosti na oblačno až zataženo, objeví se slabé přehánky, odpoledne budou četnější. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolony na obchvatu Svitav na silnici 34 i na 35 u Kocnířova.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Další ročník Retro městečka se chystá na víkend, tak my pozveme s naším hostem za malou chvíli. Teď bude zpívat Leona Machálková. Vám všem krásný den.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 7 minut zbývá do 8:45, je středa 9.9. a posloucháte Český rozhlas Pardubice. 3 dny, 21 minut a teď 40 sekund, tak tolik zbývá do startu letošního retro městečka, báječného víkendu, plného tradic, zábavy s vývojem průmyslu, oboru a bezpečnosti státu. Tak si o tom povíme něco víc, o téhle akci s organizátorem panem Miroslavem Tomanem, je naším hostem ve studiu. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tady se řekne retro městečko, tak se možná lidem vybaví obrovská technika, taky rachot motorů případně. Jaká je vůbec myšlenka celé téhle akce?
1: Právě ten vývoj v těch jednotlivých oborech, jak bezpečnosti, jak složek IZS a vůbec toho, jak šel čas, takže my i v prostoru dáváme staré věci vedle nových. Firmy, pokud se prezentují, říkáme jim, pokud máte něco, čím byste ukázali svůj vývoj, takže to není jenom o starých nebo jenom o retro věcích, ale opravdu o vývoji v naší vlasti.
0: Je to už 13. ročník, což už je taky kus historie. Co vás pořád baví na tom, že organizujete retro městečko každý rok?
1: Asi ten chaos, ale vždycky si říkáme, ale už to nedáváme, už jsme všichni naštvaní, celá parta, už slezem do vlasů, já teda ne, ale naštěstí nemám, ale je pravda, že kolem je úžasná parta lidí a sjíždí se z celé republiky i zahraničí, právě i na ten víkend, opravdu velká retroměsečková rodina, všichni se na sebe těší, ať to jsou hasiči, to jsou záchranáři, to jsou majitelé techniky historické, je to takový zvláštní a je to fakt opravdu fajn, je to velká rodina.
0: Po 11 ročnících v kasárnách TG Masaryka v Pardubicích jste se přestěhovali do prostor kasáren Pardubice Hůrka. Důvodem byla demolice objektů a plánované územní úpravy městem. Přemístění a hlavně příprava prostor nastávajícího areálu bývalých republikových kasáren byla pro vás takovou další výzvou pro možné pokračování projektu. Nebyla tam třeba tehdy i myšlenka to vzdát, když muselo být to stěhování, nebo jak jste s tím pracovali?
1: Popravdě řečeno, když jsme si tam na to místo stoupli a dívali jsme se kolem, tak jsme si říkali, přesně jak to říkáte, vy, to je snad konečná, to nejde vyčistit, tam se 20 roků na nic nešáhlo, byly tam odpady, bylo tam všechno možné. Ale ono nám jak se nic nezbylo, protože my jsme ten ročník 12. najeli už s myšlenkou ještě pořád v Masaryčkách, takže už jsme veškerý papírování, veškerý technické věci měli najeti, už nám vlastně nic z něho nezbylo, takže jsme řekli, co na plat, musíme oslovit přátelé, musíme oslovit sponzory, musíme oslovit všechny, kteří nám pomůžou a šli jsme do toho. No. Na

0: internetových stránkách máme krásný video z toho. Mm-hmm.
1: A už teď považujete Retroměstečko za zabydlené na tom novém místě, když už to tam bude další rok?
0: Já si myslím, že ano, protože my jsme si říkali, je to trošičku jinačí prostor. Měli jsme trošku obavy, jestli se to bude lidem líbit nebo ne. Mně se teda upřímně líbil ten starší prostor, protože to bylo víc kombinovaný s budovama, ale když řeknu 90% lidí, návštěvníků i naší party říkají, ano, tady se nám líbí víc.
1: Když se člověk podívá na program, tak tam to najde hodně, je tam historie, tam vojenská technika, hasiči, policie, záchranáři a tak dále. Není-li těžké všechny ty světy poskládat dohromady, aby to opravdu fungovalo?
0: Je. My jsme právě, že jsme loni měli první ročník, my jsme sami nevěděli, kdo dáme dohromady. Měli jsme krásnou teorii, která s tím chaosem pátečním a nájezdama a hlavně technikou, která se neregistrovala, přijeli, jak se říká, na blind, tak to byl už šílená akce noční. Jo. Já musím tady vyzvinout Martina Mrázkovýho, který jsme si říkali, ten člověk nemůže ten víkend přežít. Jo. Je to váčný kluk, který i letos bude mít na starosti větší část techniky. A máme to učesanější letos, tak pokud budou všichni disciplinovaní, tak jak chceme, tak to bude fakt ohromadu lepší, bude to pak pěkný i na procházení.
1: A kdybyste měl jako organizátor říct třeba jeden moment, tohle si nenechte ujít, co by to bylo? Těžko vybrat asi.
0: A přesně tak, ale protože my podporujeme spoustu věcí, jak charitu a tak dále, ale podporujeme i požární sport a tu nejmenší drobotinu, tak jsme se s záchranným útvarem Hlučín domluvili a ukázky budou doprovázeny tím největším, co oni mají, a což je Kalan. Takže oni budou navážet děti Kalanem, Kalan bude součástí jejich ukázek. Samozřejmě Kalan se dostane potom i do tankodromu, ale ta podpora ty drobotiny bude tímhletím směrem.
1: Teď o víkendu, v sobotu a v neděli, tedy 12. a 13. září v Pardubicích Retroměstečko. Naším hostem je za organizátory pan Miroslav Toman a s ním si budeme povídat i za chvíli hned po písničce.

0: 13. ročník Retro městečka bude už tento víkend v Pardubicích v sobotu a v neděli, tedy 12. a 13. září, to přesné místo Pardubice Hůrka, tam už tedy dalším rokem najdete tuhle akci. Naším hostem zůstává pan Miroslav Toman za organizátory. Někoho možná napadne, dřív bývala tradiční akce Plavení Labe, to bylo v pátek, to už se nedělá?
1: Nedělalo se to po 2 roky z toho důvodu, že se opravoval most a letos jsme už nestihli za první vyřídit veškerý papíry, který s tím souvisí, a ještě se dělají nějaké úpravy na silnici, takže by to pro nás bylo vlastně neschůdné, takže uvidíme příští rok.
0: Ale přesto ta voda tam bude zastoupená.
1: Jo, bude taková velká novinka. Oslovil nás Merimek klub, jsou to kluci, je taková parta, která má obří RC lodě a my jsme tam připravili opravdu vodní plochu nějakých 10x5 metrů a oni na tom budou i válčit s těma loděma. Opravdu asi to bude takový bombonek letos.
0: Vypadá to, že vy jste otevření různým nápadům, když za vám někdo přijde skoro s čímkoliv, tak se to dá nějak využít v retro městečku.
1: No tím jsme vyhlasní, jo, a určitě vždycky odmítneme, říkáme si, to je strašná blbost, a nějak nás ta blbost tak natchne, že to prostě převeneme do té reality.
0: Rozhodně retro městečko nemůžeme brát jako jenom nějakou přehlídku starých strojů, jak už jste to tady naznačovali, to takový živý dějepis. Co chcete, aby si třeba z té akce odnesli děti, které tu vojenskou techniku znají, dejme tomu jenom z nějakých počítačových her?
1: No, tak hlavně si na ní šáhnou, můžou si na ní svíst, ale jak jste říkal, není to jenom o technice u nás, my tam máme třeba cestu života, různé banery s moty, filozofickými tématy, máme tam i galerie z historie Pardubic, zajímavý. My chceme, aby si prostě ty rodinky přišly, aby si sedli, popověděli si s těma dětma i o věcech vážných, takže hromada zábavy, ale pojďme se chvilku zastavit a zapřemýšlet.
0: Budou i dynamické ukázky Tankodrom. Jak už je tam těžké uhlídat i nějakou bezpečnost, abyste i na tohle mysleli?
1: Samozřejmě Tankodrom i ta hasičská arena jsou oplocený a hlídány, takže bez problému. Mm-hmm.
0: Když se řekne historická technika, tak člověk si může představit něco, co stojí někde v muzeu za provazem, ale u vás se ty stroje hýbou, takže to je taky určitě věc, která patří k retro městečku, aby to bylo skutečně v pohybu, aby to nebyly jenom nějaké exponáty mrtvé.
1: Přesně říkáte, za první 2 dynamické arény, ale spoustu stanovišť, kde se něco děje, takže lidi si kromě koukání třeba na hasiče na jejich stanoviště můžou i zařezat do vraků, vyzkoušet si, jaký to je, když hasiči vyprošťují. Máme tam spolupráci s rescue týmem, to je parta, která vlastně imituje zranění a vlastně ukazuje tu zdravovědu tak, jak by měla vypadat v reálu. A je tam spoustu věcí i technických, i netechnických, včetně retrohračkárny.
0: Kolik času bychom si měli vyhradit na retro městečko? Vy tam jste oba 2 dny a těch věcí tam je spousta, tak jak byste to viděl pro návštěvníky?
1: No oba 2 dny.
0: Oba dny, od rána do večera.
1: Od rána do večera. Navíc v sobotu tam můžou zůstat do ty 10. hodiny, udělat si takový volný den, posedět tam s náma. Je tam retrotéka z vinilu a taková novinka, která možná potěší. Udělali jsme spoustu laviček, což je bolístka každý akce.
0: A ještě otázka na vás jako organizátora, kolik hodin spánku máte takhle v týdnu před akcí?
1: Co to je spánek? Zkusíme vygooglovat. No možná vy na mě vidíte, jak už teďka oteklej a platí to pro mou rodinu a platí to samozřejmě pro celou partu, která v tom jede teďka na poslední chvilku, dáváme věci dokupy.
0: Máte i vy doma něco retro, co už třeba rodina chtěla vyhodit, ale vy jste si řekl, to se bude hodit do retro městečka?
1: Asi já. Přesně jak to říkáte, to se ještě bude hodit. Máme nějaké věci, taky jsme s tím postižený, nějaké hračky, nějaké věci. A spoustu lidí nám volá, hele, chceme něco vyhodit, přijďte si pro to demo, my vám to přivezem. A je to prima, i tahle ta spolupráce parádní.
0: Co vstupenky? Nebudeme říkat ceny, ale je tam nějaká změna ohledně vstupenek?
1: Je tam změna. Letos 2denní vstupenka je pouze z elektronického předprodeje a ostatní potom platí, který se koupí na místě na ten daný den, na který přijdete. Ještě pořád možná ten elektronický předprodej jeden dneska, protože my jsme ho zapomněli vypnout, jo? Takže jak odsud přijdu, tak ho vypnem, protože musíme ho vypnout, ale doporučuji, kdo chce na 2 dny a chce za stejnou cenu jako na 1 den, tak ještě má poslední šanci. A pak v Pardubicích v infocentru předprodej jede s lepšími cenami, o něco lepšími.
0: Dokonce tady máme i volné vstupenky pro nejrychlejšího z vás posluchačů, kdo teď napíše na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, tak dostane 2 lístky na víkendové retro městečko v Pardubicích. Naším hostem dnes byl pan Miroslav Toman, organizátor. Díky za rozhovor, držíme palce.
1: Děkuju, nashledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavba nové cyklostezky z Holic směrem na Vysoké Chvojno zatím pokračuje podle plánu. Hasiči v Královéhradeckém kraji zkontrolovali desítky nočních podniků, ve většině našli pochybení. V Česku je nedostatek ambulantních specialistů. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Dělníci budují novou cyklostezku z Holic po odbočku na Vysoké Chvojno. Stavební práce zatím pokračují podle harmonogramu. Cyklostezka povede podél hlavní silnice 1/35 a hotová by měla být v listopadu. Investorem je Sdružení obcí Holicka. Zakázku vysoutěžilo za 48 milionů.
2: Přibližně 85% nákladů na výstavbu cyklostezky zaplatí evropská dotace. Zbytek doplatí všech 17 svazkových obcí z vlastních rozpočtů. Víc než 2 kilometry dlouhý úsek cyklostezky bude kopírovat hlavní silnici a měl by tak zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců. Z Holicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Heřmanově městci se zkomplikovaly chystané úpravy Masarykova náměstí. Radnice tam totiž připravuje nové napojení na hlavní trasu číslo 17, zjednosměrnění některých úseků a regulaci parkování. Vybraný dodavatel ale od smlouvy odstoupil a město proto soutěž znovu opakuje. Hasiči v Královéhradeckém kraji odhalili při mimořádných kontrolách nočních podniků 132 nedostatků. Zkontrolovali 28 barů, klubů nebo diskoték a ve většině případů uložili provozovatelům pokuty. Ty zatím dosahují zhruba 500 000 korun. Některá správní řízení ale ještě pokračují. Problémy se týkaly například skoloudování prostor nebo hasicích přístrojů. Hasiči ale narazili taky na zablokované či neoznačené únikové cesty. Právě to může podle mluvčí hasičů Martiny Gecové při požáru výrazně ohrozit návštěvníky.
3: Často jsme naráželi na problematiku evakuace a záchranných prací. Byly třeba zablokované nebo neoznačené únikové cesty a to je asi nejzávažnější porušení, protože výrazně zvyšuje ohrožení osob při požáru v objektu. Řešila se také problematika hasicích přístrojů, to znamená nesprávný počet, chybná instalace anebo chybějící kontroly provozu schopnosti.
0: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale třeba i v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na tzv. Rezidenční místa. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně začne přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo, objeví se slabé přehánky, během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přehánky, postupně už na většině území. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, za studenou frontou se ochladí. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou počítejte na silnici 1/35 mezi Vysokou u Holic a Jaroslaví a kvůli opravám kruhového objezdu velmi dlouhé kolony na silnici 1/35 na úrovni Kocklířova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je tady polovina pracovního týdne, středa 9.9. No a my se pustíme do práce, začíná dobré dopoledne. No, do práce, jak kdo. Vy, doufám, posloucháte Český rozhlas Pardubice proto, abyste si odpočinuli, dobře jste se naladili a určitě k tomu poslouží třeba Miroslav Horníček, kterého slyšíme už za chvíli. No a také se podíváme na Kuňku, protože ta včera patřila lidem s handicapem, Hrad pro ně připravil bezbariérové prohlídky. No a my vám řekneme, jak se podaří zpřístupnit hrad plný schodů a úzkých zákoutí. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: je 9 hodin, 10 minut a teď už se k nám přidá nesmírně pohotový a vtipný glosátor, moudrý výpravěč a taky laskavý společník. Tak sválně, dokolika je nutné před spaním počítat, aby člověk konečně zabral? Žádnou vědeckou studii na dané téma jsme v archivu nenašli, za to vtip v podání Miroslava Horníčka, ano. Tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dva chlapi spolu mluví a ten jeden říká, člověče, já mám problém. Já si večer v 11 hodin vemu pyžamo, lehnu si do postele, zakryju se a nespím. A ten druhý říká, to já mám metodu, nádhernou metodu. Já si v 11 hodin vlezu do pyžama, do postele, přikryju se a začnu počítat, jo. A počítám do 3 a spím. A ten druhý říká, ty počítáš? On říká, jo. A jenom do 3? On říká, někdy do půl 4.

0: činasky nám také zpestřila dnešní středeční den, je také Mezinárodní den gramotnosti. A my jdeme na výlet. Točité schody, úzká zákoutí a vitríny s exponáty, na které se nesmí sáhnout. Kunětická hora není zrovna nejjednodušším místem pro návštěvu lidí s handicapem. Včera ale hrad otevřel své brány právě jim. Průvodci připravili tlumočení do znakového jazyka nebo bezbariérové prohlídky. Reportérka Naďa Kubínková se připojila k jedné skupině.
1: Jsou tady kosky a tam okolo ty kašny tam jsou. Je to původní cesta, tak to už jsem nedal. No.
2: Říká Jaroslav z Chrudimi, který vyjel k hradu na vozíku úplně sám. Problém mu dělali pouze kostky na nádvoří, kde potřeboval trochu pomoc.
3: My jsme sem chodili s manželem, s Jirkou, a ten to měl tady hrozně rád. A my jsme skončili většinou na nádvoří, protože nikde to nebylo přístupné.
2: Teď paní Marcele Čechákové z pardubického denního stacionáře Slunečnice pomáhají s vozíkem pečovatelky, jako například Edita Jelínková.
4: Protože vlastně fakt ty lidi si nikam už takhle nedostanou. Takže oni jsou fakt vděční za všechno. A vlastně když takhle můžeme i vyvízt až nahoru, teď by vlastně nedošli pěšky.
2: A pak už začala první prohlídka.
5: Tak, já si to nechám. Já mám ti tu duši.
6: Ta Čecháková si žije. Hrabenka na hrad.
7: Proběhni, my se tam nevejdeme.
2: Je to tady ale velmi netypický terén pro ten vozík.
8: Je to velmi náročně, ano.
3: Deluška je tak obětavá. Ježišmarie.
6: Jako vlastně babičko.
3: Jej.
2: Tak a jak se dostanete tady přesto? Mám vám pomoct nějakým způsobem?
9: Tam dojdeme. Tam kouknete, můžete hodit drobnej.
6: Co si máme tát, aby jsme se nikdy nedostali do vězení?
3: Ano, ano.
2: Tak opatrně.
9: Mě se držte.
3: Ježiš.
9: No, my vás k tomu vězení dovedem.
3: Představte si, že tam byli, nemůžu tomu uvěřit, že tam byli lidi.
2: Hrad Kunětická hora byl letos pro pořadatele Národní radu osob se zdravotním postižením velkou výzvou. Dosud totiž byly památkami bez bariér jenom zámky. Jak říká Martin Polák, některá místa proto zůstala stále nepřístupná.
10: Kaple třeba v rámci dispozice toho hradu přístupná nebude nikdy. Není to možný, ale je tady krásný nový křídlo Jurkovičovo.
2: Kastelán hradu Miloš Roušek ale dodává, že nabídli klientům náhradu.
11: Tak máme připravený dole v přízemí několik krátkých filmů, které mohou zprostředkovat to, jak to vypadá v těch prostorách, kam se případně někteří z těch klientů nedostanou.
2: Tak jak se vám to líbilo?
12: My jsme byli spokojení. A člověk viděl vlastně to, co tak jakoby nevidí každý den, je to něco jiného.
2: A klienti taky.
12: Nadšený, jakoby i když to někdo to chápe víc, někdo míň, ale zase to je prostě pro ně změna. Mohl vidět paneláku, ty stěny, anebo tohle, co je to něco jiného.
2: Dodává Edita Jelínková. Památku si nakonec prohlédlo více než 75 lidí s handicapem. Z hradu Kunětická hora Naděja Kubínková, Český rozhlas.
13: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: viac môj.
1: Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude uchazečům o studium odpovídat na otázky. Píše to v ČTK. Nástroj bude dostupný na portálu studujupce.cz, kde jsou informace o bakalářském, magisterském a doktorském studiu na všech fakultách. Škola plánuje jeho spuštění příští měsíc, tedy před zahájením kampaně zaměřené na uchazeče o studium a před veletrhem Gaudeamus. Na projektu univerzita pracovala zhruba 3/4 roku. Pojďme se teď o 9:30 podívat za Dagmar Maginsovou. Ona si ráda hraje se slovy a tentokrát to bude slovo škrpál. Věděli jste, že původně vůbec nešlo o staré a obnošené boty?
2: Za dob kronikáře Přibíka z Pulkavy a polyhistora mistra Klareta se botám říkalo škarpali. Podle italského skarpa střevíc. A vůbec se tím nemysleli boty obnošené, ošoupané, rozšmajdané. To až v nářečích se z nich staly škrápy, křápy, škrboli, škrpce nebo škrpály. A tu proměnlivost způsobil právě posun významu, protože obecně u slov hanlivých se projevuje velká lidová tvořivost. A do té bohaté řady nářečních variant se promítlo i další středověké pojmenování krpce, související například se starou irštinou a pocházející z indoevropského základu kerab, což byl kus látky nebo kůže na výrobu bot.

0: Každý den před 10. hodinou vám nabízíme seriál, dopolední seriál, a tentokrát to bude od Jana Kašpara k malým letadlům. V našem seriálu představíme i letecké modelářství za pár minut. Teď se ale podíváme do lednice. Lednička zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. V Babských Hradách řekneme, proč bramborám nebo dýním prospějí spíše jiná místa.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednice nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machulkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Písnička ze života Jan Nedvěd nám zpíval a je 9 hodin 47 minut. Od prvních odvážných pokusů Jana Kašpara se letectví posunulo o pořádný kus dopředu. Ruku v ruce s tímto vývojem vznikla ale také disciplína leteckého modelářství. Někdy se jedná o přesné zmenšené repliky skutečných strojů, jindy ale autoři využijí svou fantazii i aerodynamiku a vytvoří vlastní model. S Jaroslavem Palečkem z Model klubu Svitavy si povídala redaktorka Milena Vápeníková.
2: Když se řekne letecké modelářství, co to znamená? Znamená to vytvořit nějaký přesný zmenšený model reálného velkého letadla?
3: I tak se to dá říct, protože třeba tady, jak je ten dvouplošník, tak ten je dvakrát zmenšený podle skutečného letadla. Strávilo se na tím asi přes 600 hodin, protože to je všechno dělané ručně, což znamená, koupilo se jenom nějaký prkno, všechno se vyřezávalo lupinkovou pílkou a broušení smírkovýma papírama, ale pak tady třeba těmto letadlům se říká takzvané polystyrén nějaký neboli EPP a to už jsou čistě jenom jakoby vymyšlený letadla, které nikde jich skutečně nelítali, ale jako model jsou docela zajímavý.
2: A tady to netradiční letadlo?
3: V životě jsem neviděl jakoby skutečný větroň, který by takto vypadal, ale je to závodní kategorie F5K, kdy vlastně člověk s tím nastoupá do 800 metrů a pak prolítává co nejvyšší rychlosti mezi brankama. Dělají se s tím i přemety, má to klapky.
2: Abychom to popsali posluchačům, protože ti to nevidí, tak je to vlastně jenom taková tyčka s křídly.
3: Ano, je to taková tyčka s křídly, plus je tam elektromotor, který je hodně výkonný a docela drahý to je. Pro začátečníky bych to vůbec nedoporučoval, pro ty začátečníky spíš bych doporučil klasickou dřevěnou konstrukci.
2: Jak je to těžké na ovládání, jak dlouho se to musí člověk učit? Předpokládám, že kdybyste dal ovládání teď do ruky mě, takže s tím daleko asi nedolétnu.
3: Teďkom je ta doba tak pokročila, že i kdybych vám dal do ruky model a zapnul vám tam stabilizaci, tak s tím odlítáte i při tomto větru, co je. Ale dřív to bylo, že člověk se musel tomu věnovat, takže on postavil letadlo, šel si zalítat a během chviličky ho rozbil. Nevěděl, co s tím má udělat. Já osobně jsem se učil, protože jsem byl samouk, tak jsem rozbil nějaké 42 letadel, než jsem se to naučil ovládat.
1: No to se to asi pěkně prodražilo, ale nicméně máme to dnes všechno nějaký jednodušší. Jsou modeláři zároveň piloti skutečných letadel? Tak na to odpovíme zítra v dalším díle našeho dopoledního seriálu. Ještě přesný čas, 9 hodin, 50 minut.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Průtah obcí Zámrsk na Orlickou Ústecku je po opravách průjezdný. Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona, vetoval ho Senát. Tenistka Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále, Siňaková v deblu postoupila mezi nejlepší 4. A dnešek bude převážně oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlickou Ústecku. Úsek propojuje obec s hlavními tahy číslo 17 a 35, je tak už konečně průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů korun. Starý most nahradila úplně nová mostní konstrukce.
4: Silnice zatím funguje v režimu předčasného užívání. Nový most tvoří jednopolová rámová konstrukce s předpjatou betonovou příčlí a hlubinným založením na mikropilotech. Součástí zakázky byla i obnova odvodnění krajnic a dopravního značení. Ze Zámrsku Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Pardubice hledají vánoční strom na Pernštýnské náměstí. Měl by mít aspoň 15 metrů a mělo by jít nejlépe o smrk nebo jedli. Důležitý je taky rovný kmen a souměrná koruna. Ke stromu se musí dostat jeřáb a nákladní technika a v jeho blízkosti nesmí vést elektrické vedení. Tipy můžou lidé posílat službám města Pardubic. Chrudim propůjčila pozemky pro stavbu dalšího psího výběhu. Oplocená plocha na sídlišti Větrník má sloužit k volnému venčení a výcviku zvířat. Doplní ji taky hřiště a veřejné griloviště. Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčena, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
5: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
2: Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění, útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl včera večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu.
3: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve 3 setech. To Kateřina Siňaková v deblu uspěla. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšová Melicharová Martinézová 6-4, 6-2 a postoupili do semifinále. Další zápas je čeká dnes večer českého času. Siňakové ale systém co den to další duel vyhovuje.
6: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li 2 dny volno a vlastně, že se tak nějak člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, postupně bude oblačnosti přibývat, na oblačno až zataženo, objeví se drobné přehánky, potom už místy déšť. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Varování máme ze silnice číslo 37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové na úrovni Trnové, byla hlášena na silnici sražená liška.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: To my se tady kocháme pohledem na jiřiny, máme je tady vystavené ve váze. Balky, tak se jmenuje jedna z nejčastějších odrůd, a my se o jiřinkách budeme ještě bavit i v této hodině. Pokračujeme, dobré dopoledne je v plném proudu a my si řekneme, kolikáté výročí slaví jiřinkáři. Nebo já už to řeknu teď, protože je to neuvěřitelné, z té výročí. No a také se podíváme do Moravské Třebové na výstavu Něžné piškvorky. Je to výstava obrazů Zuzany Mičkové přímo v muzeu.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Znáte malíře Jaroslava Korečka? Je to známé jméno, jeho krajinky jsou velmi malebné. Možná máte nějaký ten obraz i u vás doma na stěně. A životopis pana Korečka je taky velmi zajímavý. Mimochodem v pátek tady u nás zazvonil v rozhlase a přinesl pár svých obrázků v takovém katalogu a pozval nás ještě taky do divadla Karla Pipicha v Chrudimi, do té výstavní síně v Chrudimi, kde je stále ještě možné vidět výstavu, která se jmenuje Rodinná anamnéza. A proč Rodinná anamnéza? Protože svoje umění tam vystavuje nejen Jaroslav Koreček, ale taky jeho dcera Markéta Korečková a vnučka Juliana Macková. Takže ještě do neděle je možné vidět tuto výstavu. No a teď něco o Jaroslavu Korečkovi. Nejen, že je to krajinář vynikající, ale taky hasič, vodák, lodní kapitán a mořský vlk. Narodil se v Pardubicích, žije a pracuje ve Škrovádu, vyučil se zámečníkem v transportě, no a potom už ho to táhlo k tomu malování a učil se třeba u Jana Hlíny v Heřmanově městce a u dalších učitelů. No, takhle bych mohla pokračovat, ale co je u něj taky velmi zajímavé, to jsou ty obrazy. Jsou snad nejzajímavější. Ta krajina je taková patriotická, vzdušná, historická i současná. To sice tady čtu, ale když se na to dívám, mě prostě ty jeho obrázky chytnou za srdce. No a mimochodem, tenhle pán se realizuje i taky jako stavitel lodí, jejich vášnivý uživatel a organizátor plavebních soutěží regat. Tolik tedy o Jaroslavu Korečkovi. Ještě jednou zveme vás na výstavu, kde můžete vidět třeba Rohozenský rybník nebo Léto v kamničkách, tak, jak ho pan Koreček stvárnil. Stačí přijít do výstavní síně Chrudim v divadle Karla Pipicha. Výstava už je jenom do této neděle 13. září.

0: možná, že jste se teď v myšlenkách přenesli do 90. let na nějakou tu diskotéku, ale zpátky do reality. Máme dnes středu, běžný pracovní den, hezké datum 9.9. a je 10 hodin 17 minut. Nižné piškvorky, tak se jmenuje nová výstava, kterou dnes o 17:30 zahájí vernisáž v muzeu v Moravské Třebové. Pod trochu hravým názvem se ukrývají abstraktní obrazy výtvarnice Zuzany Míčkové. Ta po letech strávených za katedrou naplno propadla výtvarné tvorbě. Na výstavu se už vydala reportérka Věra Pavlasová, kterou provedla kurátorka Zuzana Bartošová.
1: Můžete zde vidět abstraktní tvorbu místní autorky Zuzany Míčkové, která ve svých obrazech propojuje jemnou barevnost, geometrické tvary a výrazné struktury. Pracuje s vrstvením barev, přidáváním i odebíráním materiálu a vytváří povrchy, které lákají nejen k pohledu, ale téměř i k dotyku.
2: Jak když se na to podívám, tak nevidím skoro žádnou barvu.
1: Autorka, jak vidíte, používá tlumité zemité odstíny, jemné přechody a vrstvení barev právě evokují textílie, ke kterým má kladný vztah.
2: Takže pojďme se podívat blíž na jednotlivé obrazy, mají i názvy.
1: Například tady můžeme vidět obraz, co bude dál, nebo také obraz, který se přímo jmenuje Nižné piškvorky, kterým se teda inspiruje i název výstavy.
2: Čím podle vás návštěvníka zaujme výstava nebo může zaujmout?
1: Jednak si zde člověk může trošku odpočinout. Výstava je taková spíše umírněnější a relaxační. Celou vlastně koncepci podtrhují i interaktivní prvky, které můžou být zajímavé i pro dětského diváka. Máme zde 3D piškvorky, které si tady děti zde můžou přímo ve výstavě zahrát a máme tady ještě jednu zajímavost. Autorka vlastně vyzývá k tomu, aby domysleli název k jednomu z jejich obrazů.
2: Který to je?
1: Je to vlastně největší obraz, který autorka má přímo ve svém obývacím pokoji.
2: Tady se na něj díváme, ten je v různých odstínech jen bílý.
1: Je to v podstatě můj nejoblíbenější obraz, je hodně minimalistický.
2: Kdybyste ho měla pojmenovat, co by to bylo?
1: Já bych ho pojmenovala asi Bílý kříž na bílém pozadí.
2: Tady v těch výstavních prostorách dáváte možnost vystavovat jen regionálním umělcům?
1: I když se to může zdát, tak není tomu tak. My jsme spíš tyto umělce volili na zahájení nového výstavního bloku, takže ano, první dvě výstavy obsadili místní umělci, ale dále se potom budeme věnovat už i autorům z jiných regionů. Například vánoční výstavu zde bude realizovat umělec z Třeště a bude to František Novák.
2: Výstava Zuzany Míčkové bude v muzeu do 1. listopadu z Moravské Třebové. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Lotyšská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Žádná píseň, Jiří Kohor, Nechci tě mít. Doufáme, že patří mezi vaše oblíbené. Pojďme dále. Jiřiny si dávají s květem na čas. Mluvili jsme o tom s jiřinkáři, kteří se sjeli do Sokolovny v Dolní Rovni na Národní výstavě jiřin. A při té příležitosti jsem se od prezidenta této výstavy Jiřího Tobiáška dozvěděla, že společnost Dagla, která sdružuje české jiřinkáře, slaví letos 100 let od svého vzniku. Před 100 lety měla ale poněkud delší název.
1: Národní společnost pěstitelů a milovníků jiřinek. Je to takový dost neobvyklý název. No. To založili teda v Pardubicích 24. dubna a mělo to trvání až do roku 62, kdy vyšel spolkový zákon, podle kterého se to muselo všecko prostě tak nějak združit po nějaký svazy, že vznik Československý zahrádkářský a ovocnářský svaz a tohle byla součást jako jeho.
2: A pak už to byla Dagla, to znamená, že se to soustředilo nejen na jiřinky, ale taky gladioli?
1: Oni pěstovali jiřinky a gladioli. Společnost jako pro pěstování hlíznatých a cibulnatých rostlin, takže združovalo to tyhle dva, pak se to nakonec asi potom 62. se to rozpadlo, protože při zahrádkářským svazu z nich gladiris, že jo. Bylo asi 13 těch specializovaných organizací, které si udělali tyhle ty vlastní kaktusáři, karafiáty, narcizi a takovýhle ty všecky.
2: Dagla a gladiris, sesterské organizace a předseda gladirisu je tady také. Můžete se představit?
3: Ano, Šourek Zdeněk.
2: Mluvíme o jiřinách, o vedru, o tom, že špatně kvetou, jestli vůbec. Gladioli jsou na tom jak?
3: Úplně podobně, ale už je po sezóně u nich, kdežto u těch jiřinek vlastně ta sezóna teď ještě začne, takže tam se to dohoní. Tam bude všechno v pohodě. Tady vidíte, že je spousta pěkných věcí.
2: Je to pravda, budeme optimisté.
3: Ano, to jinak ani nejde.
2: Děkuji vám. Pane Tobiášku, no mě by zajímalo, že zrovna v Pardubicích vznikl tenhle ten spolek. Znamená to, že na Pardubicku se jiřinám opravdu daří, že tady mají ideální podmínky?
1: No, ono jako se jim daří víc tamhle někde v Podkrkonoší než tady, ale ty východní Čechy jsou vlastně spojený už s tou Českou Skalicí, jo, a farář Turek Rašice, jo, nejvýznamnější osobnost.
2: No a jiřinkové slavnosti a o to všechno pramení.
1: To pramenilo od tamta, že jo, no a v podstatě tyhle všechny, které byly okolo z Hradce Králové, dokonce i Klicpera, že jo, tak ty byly členama a v 25. roce už dali nějakou výzvu, že by jako chtěli založit tohle. Ale zajímavé je, že to v podstatě iniciátorem byl Emil Dokoupil, který byl z Velkých Opatovic, že to je tam kousek vodivička, takže ten byl jako hlavním aktérem, že jo, a získal proto toho Vaňka, co je tak známá osobnost.
0: Ano, Vaněk Dokoupil. A proč Dagla, ještě vysvětlím, jiřina je totiž latinsky dália, takže zkrátka da a gladiol mečík, Dagla byla na světě. A ještě pozvánka do Dolní Rovně. Velkou akci si tam i tuto sobotu připomenou, a to 160 let od narození Františka Udržala, svého významného rodáka, který byl za Rakouska-Uherska říšským poslancem v první Československé republice, pak ministrem národní obrany a předsedou vlády. Program je připravený na sobotu, začne o 12:30 na hřbitově a bude pokračovat průvodem k Sokolovně, kde se postupně uskuteční odhalení obecných desek z proslovy, bude prohlídka, slavnostní raut, debata s potomky, dokonce historiky a autory podcastu o sedláku, jenž řídil stát.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Tady u této písničky je náročné vydržet až do posledního tónu.
1: Věřte, nevěřte.
0: Je tady naše soutěž Věřte, nevěřte a máme pro vás praktický nůž s dřevěnou rukojetí a poutkem a s logem Českého rozhlasu Pardubice. Ideální na houby, no prostě taková rybička, snad se bude hodit. No a my tady tento týden si povídáme o různých značkách, které proslavily východní Čechy a zabrousíme do Hlinska. Tam prostě nesmíme chybět, továrna v Hlinsku, ze které se stala značka ETA, vznikla v roce 1943, války se tam dokonce vyráběly telefonní rozdělovače pro Němce a po znárodnění vznikl národní podnik Elektro Praga Hlinsko. Vysavače, fény, žehličky, varné plotinky, mixéry byly celou tu dobu součástí našich domácností, tak můžeme zavzpomínat. A teď pozor, například na legendární žehličku ETA 211 z roku 1973. Byla od českého designéra Stanislava Lachmana, vypadala velmi futuristicky, skoro jako objekt z vesmíru. Možná jste ji měli doma. Místo běžné špičky měla tvar kosodélníku se dvěma ostrými špičkami proti sobě. Díky tomu se s ní dalo žehlit dopředu i dozadu bez otáčení a taky se jí říkalo nemravná žehlička si kvůli tomu tvaru. A teď pozor, teď to bude jednoduché. Věřte, nevěřte, milí posluchači. Její žehlící plocha byla ve své době největší na světě. Mluvíme tady o legendární žehličce ETA 211 z roku 1973. A číslo k nám do studia 726 46 48 48. Dobrý den, vítejte ve vysílání, jste první.
2: Dobrý den, tady Jarka, zdravím vás.
0: Já vás taky, paní Jarko.
2: No a co se týče tomu věřte, nevěřte,
0: ano,
2: tak bych tomu moc nevěřila. Jako určitě byla veliká, nemám zkušenosti s ní, ale myslím si, že ty rozměry byly o něco menší.
0: Jo, ta žehlící plocha, mluvíme o té žehlící ploše,
2: ano,
0: říkám,
2: ano,
0: byla ve své době největší na světě. Měla jste tuhle ETU 211?
2: Neměla, ale myslím si, že to nebylo tak velký na světě, že byla veliká, ale...
0: Ale takhle jste, že jsem si trošku zapřeháněla, si myslíte, zkrátka. Dobře. Jarko, díky za váš tip a pohodový den. Moc zdravím, nashledanou.
2: Taky vám přeju pohodový den, nashledanou, mějte se krásně.
0: Vy také. Další z posluchačů, dobrý den.
3: Dobrý den, Jaromír se Zázavy.
0: Ano, moc zdravím. Vy určitě si budete pamatovat na některý výrobek od ETY. Měli jste doma, no, nebo máte ještě?
3: No jasně, mixér jsme měli, to si pamatuju.
0: No, to mi taky, to ještě nedávno, takový ten oranžový a
3: ano,
0: ty byly vynikající. Klidně bych si koupila znovu tenhle ten mixér.
3: Takový velký knoflíky, zapnuto, vypnuto.
0: Ano, jednoduché ovládání. A věříte mi s tou žehličkou?
3: A tak víte co, tak nevěří dneska.
0: Ne, to mě mrzí.
3: Třeba ještě byl nějaká větší obluda někde na světě.
0: Dobře, děkuju za váš tip, Jaromíre. Pěkný
3: tak
0: den.
3: Jo, mějte se hezky, nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou. A ještě třetí volající, při středě tam máme koho, pak dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pavlína. A já vám dneska budu určitě věřit. Proč bychom v tom nemohli být nejlepší, největší, že jo?
0: Ano, ano. A když se tak nad tím zamyslíme, já se tady na ní dívám, na tu žehličku, tak si matně vybavuju, že možná jsme ji i doma měli, když jsem byla malá holka. Je to ta legendární.
4: Já si myslím, že my jsme se dvouma špičkama neměli, my jsme měli jenom takovou starou. A nebo ještě pamatuju, když babička měla, když se ty žehličky dávaly na kamna. Takový ty těžký.
0: No tak to jo, tak to, ale to pozor, no, to ETA, to už bylo někde jinde úplně.
4: No to už byla paráda, to určitě.
0: A mimochodem pak byly žehličky ETA typu, to jsem si vyčetla, to samozřejmě nevím, ale vyčetla jsem, že žehličky ETA typu 219 a 220, tyže byly velmi populární, vyráběly se od roku 1972 a vyrobilo se jich 11,5 milionů, takže to jsme asi doma měli všichni, když to tak počítám.
4: No, tak asi tuhle to jsme měli teda taky.
0: Dobře. Tak jo, Pavlíno, vy

0: vydrží dnes. Chceme být nejlepší, aspoň v něčem, říkáte.
1: Aspoň v něčem,
0: tak
1: určitě.
0: Tak jo, přimlouvám se spolu s vámi za to a pěkný den, naschledanou.
1: Taky, přeji krásný den, naslyšenou.
0: Mluvíme tady o Etě Hlinsko a o legendární žehličce ETA 211 z roku 1973, která měla opravdu velmi zvláštní vzhled, jako objekt z vesmíru vypadala trošku, když to přeženu, ale co je důležité, co dnes říkám, že její žehlicí plocha byla ve své době největší na světě. Tak si zkuste tipnout ještě na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a bude nám k tomu zpívat Cher.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Svitavy slaví 770. narozeniny.
3: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
2: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
3: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
2: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
3: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
2: Těší se na vás Jitka
3: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Píšete, že v Žichlínku je pošmourno, tady v Pardubicích máme ještě nádherný zářijový den, tak uvidíme, kdy přijdou ty deště, ale my se nenecháme odradit a doufám, že dobrá nálada u vás panuje a že jste se také zapojili třeba do naší soutěže Věřte, nevěřte, i když jste nenapsali nebo nezavolali, ale posloucháte a jste zvědaví, jak to je s tou legendární žehličkou ETA 211 z roku 1973. Něco vám o ní ještě povím. Speciální byl už právě ten kosodélníkový tvar žehlící plochy se dvěma špičkami. Díky nímž se s ní dalo žehlit bez nutnosti obracení směrem dopředu i dozadu. Žehlička 211 měla největší žehlící plochu na světě a novinkou, kterou si ETA nechala patentovat, byla i možnost odkládat ji na bok na její nejdelší hranu. Takže byla to pravda. Mnozí jste věřili, mnozí ne. Mnozí jste také napsali vzpomínky, třeba Monika. Já vám dneska věřím, tuto žehličku měla moje babička, píše. A mně jako dítěti připadala hrozně veliká a vždy jsem babičku ráda pozorovala, jak obratně a lehce s ní žehlila. Dodnes cítím to teplo a velmi podobně mi to popisovala paní Míla z Pardubic. A další paní Míla píše, že její manžel dokonce tuhle žehličku ještě opravoval. No a proč si ji říkalo mravná, to už jsme si říkali, kvůli tomu tvaru, měla 5 teplotních stupňů na různé druhy oděvů a byla dodávána se skládacím stojánkem pro podepření přívodního kabelu. V návodu k žehličce se noví majitelé mohli dočíst o ocenění, které žehlička pozbírala. Dokonalá konstrukční kvalita a avantgardní účelné tvarové řešení těchto žehliček bylo oceněno právem užívat značky Montreal 67, přiznávané výrobkům nejvyšší úrovně. Možná, že ji doma ještě někde máte ve skříni. Tak pojďme vylosovat jednoho z vás. Kdo získá nožík s logem Českého rozhlasu Pardubice a ten někdo je posluchač Libor, kterému gratulujeme. A zítra na vás zase něco vymyslíme, ale teď už nám zpívá Celine Dion a v radioporadně po 11. hodině po zprávách se budeme věnovat papouškům. Hlavně papouškům, kteří se jmenují Ara Ararauna.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ve Svitavách vymění povrch herní plochy ve sportovní hale na Střelnici. Lidé v Holicích mohou znovu navrhovat projekty do sdíleného rozpočtu. Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. A dnešek bude oblačný, postupně až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Svitavy zmodernizují vnitřní prostory sportovní haly na Střelnici. Ta byla postavená před 25 lety a v průběhu jejího provozu docházelo jen k částečné výměně palubovky. Sportoviště dostane i nové vnitřní osvětlení. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
3: Kompletní oprava je vyprojektována na 9,5 milionu korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci. Oprava by měla probíhat během léta v roce 2027, aby nedošlo k narušení sportovních soutěží. Společně s ní by mohlo rovnou dojít k výměně osvětlení herní plochy, které vyjde na přibližně 6 milionů korun.
1: Lidé v Holicích mají po roce znovu možnost přicházet s nápady, co by si přáli změnit ve městě. Radnice vyhlásila další ročník takzvaného sdíleného rozpočtu. Zájemci mohou své návrhy posílat do 10. října. Město z nich vybere 3 nejlepší a každý podpoří maximální částkou 150 tisíc korun. Slatiňany chystají rozšíření základní umělecké školy. Nové třídy plánuje radnice v budově obchodního střediska na hlavní třídě. Od městského úřadu v Chrudimi už získala souhlas s přístavbou. Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
4: Návrh kritizovala také opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
4: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
6: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
4: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Hasiči ukončili zásah u schořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel. Informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat schořelou budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 170 milionů korun. Na místě nebyl nikdo zraněný.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve polojasno až oblačno, postupně od západu bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo, objeví se slabé přehánky, večer déšť už místy. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. Po frontě by se mohlo ochladit. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Zdržení, jak už jsme říkali, celý tento týden na silnici číslo 34 a 35 u Koclířova.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A A jdeme na papoušky, to je naše téma v radioporadně, jak už jsme avizovali, a naším hostem je inženýr Jiří Stejskal, který je v chovatelské komunitě uznávanou českou kapacitou právě na chov papoušků. Specializuje se na velké i malé druhy arů a taky působí jako jednatel specializované organizace Exotáři východní Čechy, takže vás můžeme i pozvat na výstavu exotů do pardubického Ideonu. Na všechno si počkejte, pokud byste uvažovali o tom, že byste si nějakého toho papouška koupili, poradíme jistě, jak začít s tím chovem a co rozhodně nepřehlédnout. Těšíme se na to, že si hezky popovídáme, jako vždy začínáme za pár minut.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Už jsme tady pro vás s panem Jiřím Stejskalem. Ještě jednou si ho dovolím představit. Uznávaná česká kapacita na chov papoušku. Vítejte u nás, pěkný den.
2: Krásný den vám i všem posluchačům a chovatelům nebo milovníkům zvířat obzvlášť.
1: Vy se specializujete hlavně na ary, což je velký druh papoušku, to je velký papoušek, ale nebyl to asi váš první, že?
2: Nebyl, ani ve snu mě nenapadlo, že bych někdy takovýhle ptáky mohl chovat. A já se přiznám, já jsem byl ze začátku na čtyřnohý zvířátka. Začínal jsem křečkama, pak pískomilama, plchama, zemníma veverkama, burundukama. To děti znají jako Chipa Dale z Večerníčku.
1: A to už jste byl dospělý? Když
2: no já jsem začínal jako děcko. Křeček syrský, i morče jsem měl. A potom mě nějak chytlo to chovatelství víc, takže jsem jeden čas měl doma 1000 křečků.
1: To si děláte legraci.
2: Nedělám si legraci.
1: A co vaši na to? Co rodiče?
2: No to byla taková místnost, která sloužila jako dřevní, kterou jsem předělal a já jsem jako dospívající nebo jako student jsem lepil akvária a tak jsem si slepil terária samozřejmě a v nich jsem měl spoustu těchto křečků, ale nejkrásnější zvíře bylo plch. Já jsem ho dostal na jedné návštěvě od chovatele, který je odchovával a už byl takovej hodně krotký, mazlivý, zvyklý na lidi a já jsem ho choval v kleci u těch křečků a jednou mě utek. A to byla potom několika měsíční anabáze, protože on mě běhal po těch teráriích a vždycky, jakmile jsem se tam objevil s krmením, tak mě po nohavici vyběh až na rameno, se běh po ruce do misky, ve které jsem měl to krmení a hnedka si začal cpát kapsy a já jsem přitom obcházel ty terária a krmil jsem jednotlivý křečky
1: tak se krmili spolu,
2: a on pořád seděl na misce.
1: Takže jste ho nechal.
2: Nechal jsem ho venku, protože nikomu neubližoval a jemu se tam evidentně takhle líbilo. A pak bohužel někde jsem nepostřeh a asi jak jsem otevřel dveře, tak mě proběh. Zmizel ve volné návratnu.
1: A to jsou krásné příběhy, ale abychom se dostali přes ty plchy a křečky k těm vašim velkým papouškům. Dobře, tak to byli chlupatci a potom jste přešel na prvního papouška, kterého jste měl a to byl jaký?
2: To byly andulky.
1: Andulky to byly.
2: Kamarád, se kterým jsem vyrost, ten byl zase na peříčka od začátku, takže on už měl řadu agapornisů a taky ochočený, krásný, lítalo to doma v bytě s ním. Tak jsem se nechal zlákat, pořídil jsem andulky a ty mě vydržely hodně dlouho, když byly děti v letech někde 5-7 let, tak s jedním andulákem se honili po obyváku. Úžasně jsem se bavil u toho, protože on vždycky, když už nemohl, tak se schoval za gauč a děti číhali každé z jedné strany.
1: Vy jste měli doma veselo teda, takže byste ty andulky doporučil pro začínající chovatele, komu se líbí, jak jste říkal, ti s peříčkama, tak, zvířata s peříčky.
2: Pro začínající chovatele určitě andulka nebo zebříčka, to jsou velice vhodný papoušci, vděčný, rychle se naučej, přestanou se bát. A jenom je důležitý vytvořit jim nějaký příjemný pro ně prostředí a doporučoval bych, pokud děti chtějí s něčím takovým začít, tak obrátit se na chovatele, který je odchovává. On ukáže, jaký krmení jim dává, co mají nejradši, čeho se vyvarovat, jaký prostor by potřebovali jako minimální a doporučí, jaký je optimální.
1: Tak
2: to si myslím, že je nejvhodnější začít.
1: No a navíc vy jste přišel s plakátem, kde bude velká výstava exotů, pod křídly exotů se jmenuje. A součástí je budovaná expozice a 24. klubová výstava chovatelů zebřiček České republiky. Takže tam to máme pro ty začátečníky a tam jistě poradí. My si o tom řekneme více. A máme pro vás i vstupenky na tuhle výstavu, která se koná 18. až 20. září. You got it!

0: chovatelem papoušků a taky křečků kdysi dávno, jak jste slyšeli, Jiřím Stejskalem, si povídáme o chovu zatím těch malých, což je ideální pro začátečníky, zebříčky, andulky. Tady u těch malých doporučíte mít nějaký prostor, nějakou klec doma a když máme jednoho, občas ho vypustit, nechat proletět po obýváku, ano nebo ne?
1: Určitě ano, ale musí se začít opatrně, aby ten pták nezískal, nedostal se do stresu už s tím, že ho třeba chytneme do ruky a vypustíme ho ven. On se, když nebude zvyklý, tak se bude bát ty ruky, takže musíme opatrně. Dělá se to tak, že pootevřete klec a nabídnete mu prst. Opatrně se přibližujete prstem a když ten ptáček se nebojí, tak se dotknete bříška a jelikož ptáci mají takovej návyk, že jakmile mají něco o kousek vejš, tak popolezou o kousek vejš, takže když ho polechtáte na bříšku, on nastoupí na prst a pak ho tam chvíli necháte, aby si zvyknul, aby viděl, že mu nic nehrozí. Dáte ten prst zase pod bydýlko, on si přeleze zpátky na bydýlko a takhle to opakujete, až zjistíte, že se prostě nebojí. Tak pomalu můžete ruku i s ptáčkem vyndávat z klece a třeba posadit si ho na rameno a nechat ho takhle na volno.
0: A jsou chovatelé, kteří opravdu je mají jako mazlíky, že s nimi chodí, mají ho na hlavě nebo na rameni a dělají s ním různé pracovní činnosti a podobně, že?
1: No, jsou i spolky volnoletců, ano, kde se ty ptáci naučí vracet zpátky chovateli a potom chodí do přírody a tam je vypouštějí.
0: Ale to jsou ptáci, kteří jsou solo. Předpokládám, ano, že opravdu, že mají toho člověka jako svého, parťáka, svou rodinu, svého parťáka. Jakmile už jich je víc, tak se to nepovede, že?
1: No někdy jo. Znám chovatelky, kteří mají doma několik takových miláčků, mazlíků a berou je na procházky všechny pohromadě. Dá se to naučit, ale tam bych řekl, že zase trošku záleží na druhu toho ptáka, na inteligenci a v tomhle bych řekl, že jsou úplně nejlepší ti největší papoušci, to jsou arové.
0: No samozřejmě, jak jinak, co byste vy jiného chovatel arů mohl říct? Arové právě na to ochočení a na tu komunikaci s člověkem podle vás nejlepší.
1: No ono se říká, že ara má inteligenci čtyřletýho dítěte. A když se jim věnujete a pozorujete je, tak zjistíte, že někteří mají výrazně vyšší inteligenci, někteří s váma komunikují opravdu jak malý dítě a vidíte ty jejich posuňky, ty jejich
0: reakce, že?
1: Detailní reakce, kde oni vás poslouchají, každý slovo, natočej se tak, aby
0: jim nic neuniklo.
1: Ve větším kontaktu, ano, aby jim nic neuniklo.
0: To je krásné. No a co se týká mluvení, já vím, je to, každý se vás na to jistě ptá, když máme papouška, chceme, aby s námi komunikoval, mluvil. To asi u těch malých, u těch andulek nebo zebříček je velmi náročné, nebo dá se i taková andulka naučit?
1: O zebříčce nevím, že by někdo říkal, že umí mluvit, ale andulky určitě se naučí. My jsme měli taky doma jednoho anduláčka, který říkal ahoj a s Bohem. A jinak řekl bych, moc slov se nenaučí, ale zas čím je větší papoušek, tak Žako je známý tím,
0: ten
1: že
0: ten
1: to je velice inteligentní, krásně mluví a jsou chovatele, kteří říkají, že umí i několik set slov nebo krátkých vět.
0: A co Ari?
1: Co je hlavní, že oni, když ty věty používají, tak to má logiku.
0: To je právě ono, že to není jenom papouškování, papoušek, papouškování, ale že vědí, myslíte si, že vědí, co říkají?
1: Myslím si, že vědí, co říkají.
0: A vaše ary, jak ty jsou na tom se slovní zásobou?
1: No, já se přiznám, že já jsem chovatel, který dbá na to, aby ti ptáci žili pokud možno v přirozeném prostředí a říkám, já nejsem papoušek, já tam nepatřím.
0: Rozumím.
1: Takže se snažím o to, aby ten pár, který je spolu, aby komunikovali spolu a ne komunikovali se mnou.
0: Chápu.
1: Nicméně měl jsem jednoho aru, v podstatě první můj ara, kterýho jsem koupil od kamaráda, tak uměl mluvit, uměl napodobovat spoustu zvuků, třeba sousedi měli slepice, on začal kokrát jako kohout, napodoboval křiky sousedových dětí.
0: Takže jste si s ním užili.
1: Takže jsme si užili, ale...
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka. Navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pod křídly exotů, tak se jmenuje výstava ptactva, kterou můžete vidět i vy, můžete ji navštívit, a to od 18. do 20. září v Ideonu v Pardubicích. Pořádají základní organizace Českého svazu chovatelů Exotáři východní Čechy. A my tady máme jednatele tohoto spolku, pana inženýra Jiřího Stejskala. Jak se daří exotářům východních Čech? Je vás dost?
1: No, musím se pochlubit, my jsme nejmladší organizace specializovaná na chov okrasných ptáků.
0: Nevadí, telefon nám začal zvonit, vypneme ho.
1: Já se omlouvám.
0: To je v pohodě, to se občas stane, my jsme si to neřekli na začátku a už se to povedlo skvěle. Jestli se vám povede třeba vypnout zvuk, tak to bude naprosto ideální, abychom se mohli vrátit k těm exotářům. Je to takový zajímavý název, ale tak se říká lidem, kteří chovají exotické ptactvo.
1: My jsme nejmladší organizace z těch specializovaných organizací. Vznikli jsme teprve v roce 2019, ale už jsme největší. A musím říct, že náš spolek vyniká úžasnou partou.
0: To je vždycky nejdůležitější.
1: Sešla se tam parta lidí, kteří opravdu táhnou za jeden provaz, když je potřeba, tak zaberou všichni. A to je potřeba hlavně na těch výstavách, postavit výstavu, zbourat výstavu, uklidit všechno po sobě. A to se vždycky sejdeme a na to jsem moc pyšnej, že takovouhle partu máme.
0: No tohle to bude tedy celorepubliková výstava?
1: Ne, ne, ne.
0: Nebo jak?
1: To je oblastní výstava. My jsme nástupnická organizace po v roce 90 zaniklých organizacích pardubických a hradecký. Takže jsme spojili oba kraje dohromady, zastupujeme oba kraje a neříkáme tomu krajská výstava, říkáme tomu prostě výstava. Neděláme si ambice na celorepublikovou výstavu, protože to zase říkám upřímně, na to nejsme tak bohatí.
0: Tak ono to takhle stačí, ale abychom se dostali k tomu, co všechno lidé, naši posluchači v tom Ideonu uvidí, máte už asi určitý přehled, kolik druhů ptáků různých tam bude k vidění.
1: Výstava už je obsazená, komplet. Neřeknu vám počty, protože jsem to ještě nepočítal, ani druhý, ale třeba ze skupiny Arů tam bude všech 14 druhů, který je možný běžně mít. Dva druhy jsou naprosto nedostupný pro chovatele.
0: Aha. Ty budou určitě od vás? Vy také budete vystavovat?
1: Taky bude něco ode mě, ano. Velice zajímavá kolekce bude kolekce zebříčkářů, chovatelů zebříček, kteří slíbili, že vystaví 250 zebříček do bodované části. A udělají tam takový panel, kde chtějí vystavit všechny možné mutace zebříček, což bude velice zajímavá záležitost. Ale z těch ostatních ptáků ve stručnosti řeknu, uvidíte největšího papouška světa a Aru hyacintovýho a uvidíte spoustu drobných ptáčků, jako je třeba křepelka čínská.
0: I křepelku, i ta patří mezi exotická zvířata, exotické ptáčky,
1: naše
0: čínská. No, k tomu obřímu Arovi. Jak je velký, také chováte tyhle ty největší druhy papoušků?
1: Hyacintový nemám, byť je to můj sen, a sny se mají plnit, že jo? Takže
0: to rozhodně.
1: Mám na čem pracovat.
0: Když už jste měl 1000 křečků, tak si myslím, že dokážete i tohle.
1: No, co se týká velikosti, rozpětí křídel má metr, a na délku je taky kolem metru, 95 cm metr.
0: Pane, tak když už se tohle všechno, vážení a milí posluchači, slyšeli, tak teď můžete rychle vyťukat telefonní číslo k nám do studia 726 46 48 48, protože tady pro vás máme vstupenky na výstavu Pod křídly exotů. A už se nám tady zaplnila všechna políčka našich telefonů, tak během písniček rádi přijmeme a i vaše dotazy, aby je mohl pan Stejskal ještě zodpovědět.

0: Adam Ďurica, Ema Drobná na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, ale hlavně pan Jiří Stejskal, kapacita na chov papoušků, hlavně arů. O nich ještě něco řekneme, protože to by byla škoda, abychom vás propustili bez toho, abyste nám něco o těchto nádherných papoušcích neřekl. Máme už všechny vstupenky tady prodané nebo spíše rozdané a byl obrovský zájem. Máte z toho radost, jak se to tady viděl, jak to šlo, jak na běžícím pásu, že?
1: Je to fajn. Dobře. Těšíme se na vás.
0: Dobře. No a Pavlíno z Nového Bydžova, pro vás ještě zpráva, abychom nemuseli posílat ty vstupenky, přece jenom všichni víme, jak je pošta drahá. Na vaše jméno bude u vchodu přímo ta možnost, že si tam nahlásíte vaše jméno a budete vpuštěni a je jedno, který den. Na to jsme tady hodně odpovídali.
1: Ano.
0: Tak ještě jednou zveme i vás všechny na výstavu Pod křídly exotů. Bude to stát rozhodně za to, pardubický Ideon 18. až 20. září. No a teď ara. Nejznámější je ara rauna, ono je to i tak, ano, jako hezky se to vyslovuje, ano, ale jsou i mnohem vzácnější typy arů a vy je odchováváte, což to už je opravdu vyšší dívčí, že?
1: No, je zajímavý, že nejblíž barevně i postavově aře ara rauně je ara kaninda. A shodou okolností je to nejohroženější druh arů na světě.
0: A ty vymáte, ty vy odchováváte?
1: Ty odchovávám a na co jsem trošku pyšnej, odchovávám je pod rodičema. To znamená, že není potřeba ty mláďata odebírat a dokrmovat. Ty rodiče se celou dobu starají o ty mláďata sami a vyvedou je až na bydlo a do úplné samostatnosti se o ně postarají.
0: Jaké to je, když pozorujete tu rodinu, to musí být jistě zážitek.
1: No, je to samozřejmě velká radost vždycky, když se to povede.

0: Jsou na sobě závislí potom? Mají k sobě vztah i v dospělosti potom, když ta mláďata, to nevím, jestli to víte, jestli vy asi posíláte dál, že?
1: No, u těch kanin speciálně, ale myslím si, že to není jako speciální jenom u nich, tak je to tak, že oni mláďata dospívají, řekněme, do 6-7 měsíců, než jsou naprosto samostatní, ale u těch rodičů vydrží jenom do doby, než se začnou dostávat staří rodiče do toku. Znova.
0: Aha.
1: Potom začne být samec agresivní a mláďata musí si odstavit.
0: Rozumím, to je jako u lvů. Je podobné, že? No, ještě něco k těm vašim arům. Povězte něco takového nejzajímavějšího, co by mohlo být pro naše posluchače i inspirací. Je to už papoušek pro zkušené chovatele, že?
1: No, já musím říct, že já chovám papoušky 47 let a 20 let mě trvalo, než jsem se odhodlal k tomu pořídit si toho prvního, protože jsem si pořád říkal, mám dost zkušeností, nemám. Byla by to veliká ztráta. Já bych to těžce nesl teda jako psychicky, když si pořídíte takovýhleho papouška a mělo by se mu něco stát, tak to není nic dobrýho pro psychiku.
0: Ale odhodlal jste se.
1: Odhodlal jsem se a od té doby jsem už nechtěl mít jiný ptáky, takže postupně jsem prodával to, co jsem choval do té doby a nahrazoval jsem je arama a v současné době teda mám jenom ary. Ale co se týká té zajímavosti, tak arové jsou dlouhověcí ptáci, dožívají se 60 až 80 let, takže není to žádná zábava na měsíc nebo na rok. Prostě člověk, když se rozhodne pořídit si aru, tak musí počítat s tím, nebo měl by mít tu vlastnost, že za rok, za dva nebude chtít toho ptáka se zbavit.
0: Ano, a eventuálně ještě počítat s nějakým nástupcem, který bude pokračovat v tom chovu.
1: To by bylo ideální.
0: Pane Stejskale, my jsme si toho tolik neřekli. Co byste řekl na to? Já jsem strašně zvědavá. Myslíte si, že bych mohla někdy se stavit u vás s mikrofonem, že bychom si prošli to vaše království a popovídali znovu?
1: To samozřejmě můžete.
0: Tak se budu moc těšit. Díky vám a krásný den přeju.
1: Děkuji pěkně a těšíme se moc na všechny, který bude zajímat okrasný ptactvo a exotický zvlášť. Mějte se.

0: Je září, děti už pár dní chodí do školy, do školky. Jak se jim tam líbí a co je nejvíc baví, na co se nejvíc těšili? Tak na to se jich zeptá Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je školka?
2: Tady přijdou děti a musí poslouchat paní učitelku a jsou moc hodní.
1: A ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A seš hodnej?
2: Jo.
1: A co ty? Ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A seš taky hodná?
2: Jo.
3: Já a jsem trenér hokejový. Trénuju Vildu.
1: A těšili jste se do školky?
4: Jo.
5: Já mega na Vildu.
1: A co se ve školce přes den dělá?
6: Že si hraješ venku, hraješ si doma a můžeš i oběd. A obědváš i spíš.
1: A na co jste se nejvíc těšili?
7: Na hrašky.
8: Na děti.
9: Na značky.
10: Na kamarády.
11: Na Vildu.
12: Já se ještě těšila na děti a na paní učitelky.
1: A jaké jste měli prázdniny?
12: Dobrý.
1: A co pak si dělala?
12: Byli jsme na chaloupce.
1: A kde?
12: Mám s babiškou a s kámoškou a s kámošem a s Kubou a se mnou.
1: A co ty, jaké jsi měla prázdniny?
13: Dělala jsem si se seglou.
14: U babičky pak jsem byl na táboře a trénoval jsem takový menší kluky.
15: Byl jsem u máti na nějakém hřiště, kde jsme hráli fotbal a ještě Argentina vyhrála.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Teď máme teprve 53 minut po 11. Chystáte se možná k obědu, tak vám už teď s Mirkem Hrubanem přejeme dobrou chuť a ahoj.
3: Je to tak, dobrou chuť a hezké dopoledne.
2: No pojďme se vrhnout na to naše hezké dopoledne, hezké odpoledne.
3: Hezké dobré odpoledne, doufám, že bude nejenom díky muzice, která je připravená, ale také zajímavým reportážím. No tady je něco, co raději přečtu, abych to nepomotal.
2: Zkusto.
3: Budeme se věnovat otevření dvou nově zrekonstruovaných rodinných domů, které budou pro děti v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dětského centra Veska.
2: Doufám, zkrátka, že to potom zjednodušíte
3: trochu. Pro děti tam otvírají dva domy, kde budou žít v takovém lepším prostředí. Ano. A my tam máme redaktorku, která nám to přiblíží víc. No a naši regionální stopařku Terezu Brázdovou dnes vysíláme do Telecího ke zpívající lípě.
2: No tak Tomáš, doufáme, že jí ještě nepřepadne ten liák, který se předpovídá, že si to tam ještě, anebo bude tančit mezi kapkami deště jako víla.
3: To jí půjde úplně perfektně.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na Chrudimsku v Proseči připravují novou obchodní zónu. Průtah obcí Zámrsk na Orlicko-Ústecku je po opravách průjezdný. Vrchní soud v Praze osvobodil bývalého strážce Národního parku České Švýcarsko obviněného ze založení požáru. A odpoledne na východě Čech bude oblačné až zatažené teploty do 25 stupňů. Krásné poledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. V Proseči na Chrudimsku by měla vzniknout nová obchodní zóna. Město nabízí investorům pozemky, které by mohly nákupní domy postavit. Na prodej je plocha skoro 5000 metrů čtverečních.
4: Radnice má připravené pozemky v části Vyhlídka. Stanovila si podmínku, že na nich musí stát prodejna potravin. Zbývající část může investor využít pro další obchody nebo služby. Nabídky bude město přijímat do 9. října. Z Proseče Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Úsek propojující obec s hlavními tahy číslo 17 a 35 je už průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů korun. Starý most nahradila úplně nová mostní konstrukce.
5: Silnice zatím funguje v režimu předčasného užívání. Nový most tvoří jednopolová rámová konstrukce s předpjatou betonovou příčlí a hlubinným založením na mikropilotech. Součástí zakázky byla i obnova odvodnění krajnic a dopravního značení. Ze Zámrsku Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: Skoro 130 tisíc korun se podařilo získat při benefičním hokejovém utkání v Pardubicích. Týmy pardubických strážníků a Ronald Group se utkali na ledě na podporu Alžbětky se vzácným genetickým onemocněním. Peníze, které se podařilo vybrat díky dobrovolnému vstupnému a příspěvkům na transparentní účet, rodina využije na náročnou a nákladnou péči, kterou dívka pro svůj život a rozvoj nezbytně potřebuje. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jenom odlehlých regionů. Lékaři chybí taky v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Pomoci se zkrácením čekacích doby měly taky elektronické žádanky. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léku.
2: Počasí.
3: A nás v Pardubickém kraji čeká oblačno až zataženo. Během odpoledne se od jeho západu vyskytne na většině území déšť a přehánky. Později odpoledne a k večeru budou srážky četnější. Na východě kraje s malou pravděpodobností i bouřka. Večer začnou srážky slábnout a zase postupně ustávat. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr dnes povane mírný, tlak se nemění, bio 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 12. přesně společně míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Až do pátku ale musíte počítat s dopravním omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Koclířova na Svitavsku. Silničáři tam předělávají kruhový objezd. Doprava ve směru na Moravskou Třebovou je řízená Kyvadlově a silnice na Litomyšl je zavřená úplně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ještě jednou hezké poledne, pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Pokud obědváte, tak také dobrou chuť. A co nabídneme my? No, dá se říct spoustu dobrot, alespoň tady těch hudebních v tuto chvíli, protože před námi jsou písničky od srdce. To znamená, že kteroukoliv z nabízených melodií můžete někomu poslat, komu to bude, to samozřejmě záleží na vás. Kam posílat vzkazy k vyřízení, to připomenu za chvíli. Teď se společně podíváme na to, kdo nám zaspívá. Odstartujeme to s Hanou Zagorovou, no a následovat budou Michal Tučný, tu Miraj, Madonna, Václav Neckář, také třeba Michal Hrůza, Helena Vondráčková, Věra Martinová, Katapult a řada dalších. Tak, dobře, vybírejte, promyslete, koho chcete potěšit, až budete vidět, napište. Jdeme na to.
7: Písničky od srdce s Miroslavem

0: Na věky zůstane pouze čas. Hana Zagorová, tuhle muzikou jsme odstartovali středeční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No a jen jsem řekl, že začínáme. Tak mi tady začaly přistávat vzkazy jak na naší SMS bráně, tak také do mailu, takže mnozí velmi dobře znají kontakty. Ostatním samozřejmě rád připomenu e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Tam si můžete rozepsat. Pokud nejste u počítače, tak vyťukejte nějakou SMSku, ale tam budete muset být trošku stručnější, protože do ní se vejde jenom 160 znaků. Nezapomeňte na začátku slovo Pardubice, pak uděláte mezeru a pak píšete, co máme vyřídit a komu. A SMSkové číslo ještě 90 011 04 a přihodím ještě jedno číslo, a to telefonní 726 46 48 48. A aby toho nebylo málo, tak ještě zmíním také internetové stránky pardubice.rozhlas.cz. Tam jsou pohromadě všechny kontakty a je tam také objednávkový formulář. No koukám se, dneska máme krásné datum 9.9.2026. Daniela má svátek a také Omar. Tak přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, pohodu, nějaké to splněné přáníčko navrch a Michal Tučný bude zpívat dnešním oslavenkyním a oslavencům.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: by blíž.
1: Slámu v botách nosím, zpíval Michal Tučný v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a máme tady první ze vzkazu. Zahrajte písničku Žanetě a Romaně Slavíčkovým, Darině a Heleně Sedláčkovým a Zbyňkovi Kolářovi pro dobrou náladu, radost a pohodu a pozdrav z písní posílají Hanka, David a Dan.

12 hodin 16 minut, ladíte Český rozhlas Pardubice, písničky od srdce, samozřejmě už v plném proudu a myslím si, že mnozí z vás je vychutnávají u oběda, tak ještě jednou dobrou chuť. Někteří se také čas od času pochlubí s tím, co budou mít dobrého. No a tady teď v tuto chvíli trošku závidím. Milé rádio, prosím, zahrajte pěknou písničku k obědu. Dnes tatínek vaří smažený květák s bramborem. Děkuji, Markus. Tak nevím, jestli ještě smaží, nebo jestli už jíte, každopádně ať chutná a úplně si představuju tu dobrotu, květák s tatarkou, ňam.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Skupina Miraj za námi, ale písničky od srdce ty pokračují. Krásné středeční poledne přeji do rádia vám a vašim rozhlasovým posluchačům, ať se máte všichni prima. Prosím o zahrání hezké české písničky pro všechny a jak jinak, hlavně pro maminu paní Marii Svobodovou do Chrudimi, kterou foukám, ať je brzo zdravá a nic jí nebolí. Děkuji, mějte se a zase smějte se, píše Klára.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

Milé rádio, zahrajte prosím nějakou zahraniční pecku, krájím zeleninu na čalamádu, hrajete super, děkuji posluchačka Zdena, tak je to krajení, jde opatrně na prsty a mám tady jednu velikánskou pecku.

Krásné středeční poledne, chtěl bych zahrát nějakou písničku pro Marušku a Františka Motičkovi do Letohradu nad Orlicí a pro lékaře a sestřičky do Orlicko-Ústecké nemocnice a taky to bude pro řidiče autobusu divize Lunchcrown s pozdravem Jarda, ten posílá pozdrav, my také všechny zdravíme a připraveny v tuto chvíli v písničkách od srdce Michal Hrůza, zakázané uvolnění.

12.34, středa 9.9. ladíte Český rozhlas Pardubice, písničky od srdce, to znamená, že v této hodině až do 13 můžete v našem vysílání kohokoliv pozdravit, nějaký vzkaz připojit a my k tomu přihodíme ještě navrch i některou z připravených písniček. Zbývají nám tu Katapult, Lucie Vondráčková, Helena Vondráčková, Iveta Bartošová, teď zaspívá Věra Martinová a tady je pozdrav, který dorazil od paní Hanky z Pardubic. Dobrý den, prosím všem zahrajte písničku nějakou veselou českou a abych si mohla taky zaspívat. Byla jsem po nákupech a dařilo se, tak mám radost. Přeji hezký den. Hanka z Pardubic. Tak ať radost vydrží.

0: čem se mluví.
1: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

nápis. Také Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas Pardubice na hodinách 1:45. No a teď jeden e-mail, který je dorazil před několika okamžiky a který mě opravdu pobavil, protože tuším, odkud vítr vane. Tak pojďme na to. Dobrý den, Miroslave Hrubane a milí posluchači. Já přeju, ať se vám v novém školním roce všechno povede a žáci, ať mají hezké známky a ať se všem posluchačům líbí ve škole, to především teda dětem a studentům a dospělým, ať se líbí v práci. Toto je ode mě vše a toto přeji našim milým posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. František Horák podepsán. Naschledanou.

písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Zahrajte písničku Tamaře Husárkové, Kristýně Slámové a Marcele Vymětalíkové pro dobrou náladu, radost a pohodu. Babička s dědou.

dnešních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice se povedlo vyřídit všechny vzkazy, už tady nic dalšího nemám, tak jenom rychle nalákám k poslechu také po 13. hodině zprávy s Petrou Beránkovou, samozřejmě v celou, a potom Alex a host. Dnešním hostem pořadu bude neurovědec doktor Aleš Stuchlík, tak se těšte. No a co se týká muziky, tak tady máme třeba ještě Lucii Vondráčkovou. Dál přejeme pohodovou středu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický soud zamítl návrh hnutí ANO na zrušení kandidátních listin strany Naše Pardubice nechme město rozkvét ve třech městských obvodech. Dětské centrum Veská má v Pardubicích dva nové rodinné domy. Bývalý špion české rozvědky žádá po státu půlmilionové odškodné za trestní stíhání. A nás čeká oblačno až zataženo, teploty do 25 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Vítám vás. Pardubický soud zamítl návrh hnutí ANO na zrušení kandidátních listin strany Naše Pardubice nechme město rozkvést ve třech městských obvodech. Její předseda Filip Sedlák je na všech třech kandidátkách. Podle ANO tak porušil zákon, soud ale tento argument odmítl. Upozornil, že případná překážka volitelnosti, například chybějící trvalý pobyt v obvodu, může do voleb pominout. Sedlák dřív uvedl, že trojnásobnou kandidaturou chce upozornit na podle něj zbytečnou existenci městských obvodů. Pardubický kraj dokončil rekonstrukci dvou rodinných domů v Pardubicích pro dětské centrum Veská. Bydlí v nich děti, které se náhle ocitnou bez péče a potřebují okamžitou pomoc. Místo velkého ústavního zařízení žijí v menších domácnostech po čtyřech. Dětské centrum Veská se ročně postará asi o 80 dětí, které tam zůstávají nejdéle půl roku, říká ředitelka Markéta Tauberová.
2: Je to vždycky jenom na dobu krize, kdy se řeší situace v původní rodině, je snaha, aby se dítě mohlo vrátit do původní rodiny, ale pokud tomu tak není a není tam stabilní prostředí, tak se hledá jiné řešení. Nejlépe pěstounská péče, případně dětský domov, kde najdou děti zázemí na delší dobu.
1: V Heřmanově městci se zkomplikovaly chystané úpravy Masarykova náměstí. Radnice tam připravuje nové napojení na hlavní trasu číslo 17, zjednosměrnění některých úseků a regulaci parkování. Vybraný dodavatel ale od smlouvy odstoupil a město proto soutěž znovu opakuje. Bývalý náměstek z Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu potom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův náruk neuznalo, proto se obrátil na soud.
3: Blahuta vyněla obžaloba z podvodu a zneužití pravomoci. Podle ní měl další pracovník úřadu vybrat z pokladny rozvědky celkem 190 milionů korun a předat je Blahutovi v jedné z pražských bank. Původně se měly peníze použít na osvobození českého misionáře v Africe. Podle obžaloby si ale Blahut peníze nechal. Soud ho v roce 2023 očistil. O dva roky později rozsudek pravomocně potvrdil i odvolací vrchní soud. Podrobnosti o celém případu jsou na serveru i rozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: A nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo. Během odpoledne se od jeho západu vyskytne na většině území déšť a přehánky. Později odpoledne a k večeru budou srážky četnější. Na východě kraje s malou pravděpodobností i bouřka. Večer začnou srážky slábnout a postupně ustávat. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Hrochově Týnci opravují most přes Novohradku. Řidiči musí počítat s komplikacemi. Stavbaři tam pracují na hlavní trase číslo 17. Provoz na mostě je vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex. A host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku?
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagožkou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký.
0: To je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťový stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme, každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání a taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě a postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Hmm. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že jo.
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry a je to fantastický a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to ne-

0: není tak, že by měl, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc. Že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě. Jo, protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, taky třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo? Že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo? Že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo? I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učí pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učí jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuju, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuju. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na Chrudimsku v Proseči připravují novou obchodní zónu. Moravská Třebová upraví plochu po bývalé tržnici. Parkování odstavených aut zatím neřeší. Kvůli odstaveným vlakům City Elephant jezdí na příměstských linkách v okolí Prahy část spojů s menší kapacitou. A zítra se ochladí. Bude polojasno až oblačno, teploty jen do 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Dobré odpoledne. V Proseči na Chrudimsku by měla vzniknout nová obchodní zóna. Město nabízí investorům pozemky, kde by mohli nákupní domy postavit. Na prodej je plocha skoro 5000 metrů čtverečních.
2: Radnice má připravené pozemky v části Vyhlídka. Stanovila si podmínku, že na nich musí stát prodejna potravin. Zbývající část může investor využít pro další obchody nebo služby. Nabídky bude město přijímat do 9. října. Z Proseče Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Řidiči v Moravské Třebové přijdou o možnost parkovat na odstavné ploše po zbourané bývalé tržnici. Tu začne město letos na podzim předělávat. Teď tam parkuje kolem stovky vozidel. Náhradní parkoviště ale radnice nenabízí, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Nemáme na tuhle plochu náhradní variantu a je potřeba si říct, že tahle plocha, kterou budeme teďka rekonstruovat, byla původní tržnice, která parkování také neumožňovala.
0: Část příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji jezdí dočasně s nižší kapacitou. České dráhy oznámily, že kvůli vysokému počtu odstavených vlaků City Elephant nasazují na železnici soupravy kratší. Vozidel je teď nedostatek kvůli technickým závadám, poškozením při mimořádných událostech a také kvůli instalaci zabezpečovacího systému ETCS. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Všechny spoje se nám podařilo zachovat, takže žádný nebyl odřeknut, ale řada vlaků jezdí pouze s jednou jednotkou místo obvyklých dvou a má tak nižší kapacitu. Na odstranění příčin a návratu vozidel do provozu intenzivně pracujeme.
0: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska. Vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů. Likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu 16. září ve Strašnickém krematoriu v Praze. Zpěvák skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci. Bylo mu 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů.
1: Počasí.
0: Nadcházející noc bude chladná. Zpočátku očekáváme oblačno až zataženo, na východě území s doznívajícími přehánkami nebo deštěm. Ve druhé polovině noci začne od západu oblačnosti ubývat až na polojasno. Noční teploty klesnou k 11 až 8 stupňům, na horách naměříte 9 až 6 stupňů. Čtvrtek, polojasný až oblačný, odpoledne začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Denní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky většinou dobré, tlak slabě až mírně stoupne. Pozor, bio zítra bude na trojce a to bude znamenat, na rozdíl od dneška, kdy je střední, zítra vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 mezi tunelem Hřebeč a Koclířovem. Srazilo se tam zhruba na půli cesty nákladní auto s osobním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tady středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, to dnešní má datum, krásné datum 9.9. a rovnou doplním, že v kalendáři kromě tohoto data máme také jména Daniela a Omar, tak přejeme všechno nejlepší. Před námi je celé středeční dobré odpoledne a kdo poslouchá pravidelně, tak ví, že až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, takže už asi tušíte, že nás čeká, jak já říkám, další písmenko naší řidičské abecedy. dneska budeme zipovat. A také se stavíme v dětském centru Veska. To už je téma, které jsme také zmiňovali třeba ve zprávách. Centrum pečuje o děti v krizových situacích. V Pardubicích má nové rodinné domy se zahradou. Děti tam bydlí v menších domácnostech po čtyřech a další podrobnosti si řekneme už za chvilku. Co se týká muziky, František Nedvěd, Činasky, také třeba Petr Spálený nebo skupina Jelen. Hezkou středu.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: 60. léta, na ně vzpomínal Petr Spálený a vy stále posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pojďte si spolu s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je na těch silnicích o něco bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidiče zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat předtím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra se ve stejném čase povíme, jak je to s jízdou a také s nehodou s autem bez platné technické kontroly.

0: Slovenský Klín, skupina Činasky, Bára Hosnedlová. Tahle písnička má taky celkem zajímavý příběh. Single tedy naspíval samozřejmě Michal Malátný, jak už jsem říkal, s Bárou Hosnedlovou. Ta písničku naspívala pouze pracovně a později měla být nahrazena slovenskou zpěvačkou, protože Bára je Češka. Ovšem slovenštiny a zpěvu se zhostila tak dobře, že pánové z kapely se rozhodli nikoho dalšího nehledat a písničku nechat tak, jak je. Tolik tedy Slovenský Klín. Děti, které ze dne na den zůstanou bez péče, mají v Pardubicích nové zázemí. Dětské centrum Veska se o ně stará ve dvou zrekonstruovaných rodinných domech ve Svítkově. Bydlí tam v menších domácnostech po čtyřech a jejich běžný den se co nejvíc podobá životu v rodině. Tedy chodí dál do školy, na kroužky a volný čas tráví s vychovateli. Jak zjistila reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová, na rozdíl od dětského domova se o ně centrum stará pouze přechodně.
1: My jsme vlastně non-stop zařízení, jestli to takhle můžu říct. My ty děti přijímáme v kteroukoliv denní i noční hodinu. To znamená, že když já dostanu přímo telefon od OSPODu ve 3 ráno, tak jsem připraven to dítě přijmout, pokud je tady místo.
2: Říká vychovatel Ondřej Boháč. Do centra se dostávají děti, o které se nedokážou postarat jejich rodiny, nebo ty, které doma zažívají domácí násilí. Některé tam stráví jen pár dní, jiné několik měsíců. Pobyt ale může trvat nejvýš půl roku. Děti v centru žijí podobně jako v běžné domácnosti.
1: Tak jak to všichni máme doma, tak se snažíme, aby to bylo tady. Ráno zbudíte děti, pošlete je do školy, pak je vyzvednete, nebo když jsou už starší, tak jsou schopní dojet už sami, uvaříte jim oběd. No a potom máme nějaký odpolední program, s dětma se učíme, chodíme s nima na procházky, jezdíme s nima na výlety, poděláme večeři. Je to prostě tak jako doma.
2: Pokud to vzdálenost dovolí, děti dál chodí do své původní školy, na kroužky nebo ke stejnému lékaři, říká ředitelka dětského centra Veská Markéta Tauberová.
3: Je to o tom poskytnout tomu dítěti hlavně bezpečí, zázemí, nějakou jistotu, protože se ocitne mimo svoji rodinu, mimo známé prostředí a my právě se snažíme mu zachovat i ty vazby.
2: Dříve centrum fungovalo v areálu bývalého dětského domova v Holicích a v pronajatém bytě v Pardubicích. Od srpna pečuje o děti ve dvou rodinných domech se zahradou ve Svítkově. Pardubický kraj za ně zaplatil více než 39 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Děti v domcích žijí v menších domácnostech po čtyřech.
3: Celkem budeme pečovat a poskytovat službu 16 dětem. Ty domy, které máme, jsou v běžné komunitě, v běžné zástavbě, na běžné ulici. Když to v Holicích, i přesto, že jsme fungovali jako samostatné domácnosti, tak to pořád byl areál dětského domova, malého dětského domova, kde vlastně děti a celá ta péče si nesla nálepku původní ústavní péče.
2: Do centra může dítě poslat soud, o přijetí můžou požádat také rodiče nebo orgán sociálně právní ochrany dětí. Starší děti můžou žádost podat sami. Některé během pobytu zůstávají s rodinou v kontaktu.
1: Někdy to může být tak, že některé ty děti jdou třeba na víkend k rodičům, protože třeba ten víkend ty rodiče jsou schopni pokrýt.
2: Po pobytu v centru se děti buď vracejí ke své rodině, péči o ně převezmou příbuzní nebo pěstouni, nebo přejdou do dětského domova. Ročně se dětské centrum Veská postará zhruba o 80 dětí. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zálety Aleny Záhrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jednou větou, tak Elešek Semelka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, když je řeč o muzice už za moment, Hana Hegerová zaspívá také Petr Mouk, ale ještě předtím vyrazíme na takový malý rozhlasový výlet.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Máte rádi staré památné stromy, které jsou opředené legendami anebo dokázaly odolat nepřízní počasí i snahám o likvidaci? Tak v tom případě svým favoritům můžete dát hlas, tedy těm, které jsou zařazené v anketě o strom čtvrtstoletí. Pořádá ji nadace partnerství a do užšího výběru vybrala 13 velikánů. A pozor, hned 4 z nich se nacházejí v našem kraji. Podrobnosti teď přidá reportérka Tereza Brázdová, která by měla být přímo pod jedním z těchto ikonických stromů. Hezké odpoledne. Je to tak?
2: Je to tak. Zdravím z obce Telecí na Policku. Já teď právě sedím pod mohutnou korunou zpívající lípy na takovém příjemném posezení pro turisty.
0: No tak už jasné, který strom jsi vybrala. Pojďme si ale nejprve povědět něco o té anketě Strom čtvrtstoletí.
2: Určitě už posluchači slyšeli o anketě Strom roku, která vypráví příběhy významných, ale taky ohrožených stromů napříč Českem. A protože ta anketa existuje už 25 let, tak chce nadace partnerství tohle jubileum oslavit právě speciální anketou Strom čtvrtstoletí.
0: Já už jsem zmiňoval, že do toho výběru 13 stromů, mezi kterými lidé můžou vybírat, se dostali hned 4 z našeho kraje. Které to jsou?
2: Kromě zpívající lípy tady v Telecím je to hruška u Mrákotína. To její kouzlo je v tom, že stojí osamocená uprostřed pole. Ona není příliš velká, ale je nesmírně statečná, protože přežila kolektivizaci, scelování polí i vlastně neodborné zásahy a hlavně zimy na Vysočině. Dále je to lípa v zámrzku. Její mohutný kmen tvoří 6 srostlých kmenů, které vyrostly z výhonu okolo pařezu původního stromu. No a dále je to dub v Lukavici. Ten stojí na místě bývalého velkostatku. Jeho správci usilovali o zničení dubu a odváželi mu hlínu od kořenu, ale dub se nedal, dokonce přežil i to, že když se okolo něj prohnal orkán Kyrill. Je pravda, že mezi těmito stromy a jejich příběhy je těžké vybírat, ale to už musím nechat na posluchačích.
0: Dokdy se může v anketě Strom čtvrtstoletí hlasovat?
2: Lidé mohou svému favoritovi dát hlas do 5. října. Anketu vlastně najdete snadno. Do vyhledávače stačí napsat Strom čtvrtstoletí. Ještě musím upozornit na to, že z každé e-mailové adresy je možné hlasovat pouze jednou, tedy nejde označit víc stromů, i když by si to podle vás taky zasloužili. Ten strom, který bude nejvíc populární, tak pak postoupí ještě do evropského kola téhle ankety.
0: My jsme ještě nezmínili příběh zpívající lípy v Telecím. Je legendární, dostal se i do klasické české literatury. My se mu budeme věnovat v našem vysílání po 15. hodině, ale teď jen krátce, kde lípa vlastně stojí?
2: Tak je to takový skutečně ladovský obrázek. Lípa stojí u krásné roubené chalupy. Dřív to byl rekreační objekt, dnes tu majitelé žijí trvale. Lukásova lípa má obvod téměř 12 metrů a společně s Vejdovou lípou nad přehradou Pastviny a Sudslavickou lípou v jižních Čechách patří vůbec ke třem nejmohutnějším stromům v Česku. V roce 2003 se lípa stala součástí znaku obce Telecí. Dostala se i na poštovní známku a říká se jí zpívající, nebo taky Lukásova. Proč? Tak to se posluchači ještě dozví.
0: Ano, Tereza se nám od zpívající lípy přihlásí ještě jednou, a to v 15 hodin 15 minut, a přidá nejenom legendární příběh, ale také novinky, které s lípou souvisí. Tak prozatím děkujeme za zajímavé informace a těšíme se na slyšenou.
2: Já také, na slyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

0: Vanuplno fjalu, mam vanuplno fjalový fjalek.
1: Účetní, referentka v šachtách, prodavačka, úřednice ve Škodovce a také učitelka na odborné učňovské škole. Tak to všechno stihla Hana Hegerová, než se stala nekorunovanou královnou československého šanzonu. Vana plná fialek zazněla ve středečním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. A teď jedna otázka, jestli pak víte, proč nebolí stříhání nechtů? No, tak i tohle se dozvíte už za moment v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Svitavy slaví 770. narozeniny.
3: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
2: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
3: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
2: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
3: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
2: Těší se na vás Jitka
3: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Nedávno tu měl Honza Vamberský poznámku v kalendáři, že za 4 měsíce jsou Vánoce. Včera mi zase cvrnkla do nosu zpráva, že Pardubice už začaly schánět vánoční strom a byť venku ještě panuje letní den. Já k tomu přihodím ještě informaci o tom, že valy Pardubického zámku se v předvánočním období opět rozzáří tisícovkami světel. Od 28. října až do 3. ledna se promění ve světelný park. Nová expozice Zázračný svět vynálezů zavede návštěvníky po objevitelích, konstruktérech a průkopnících spojených s Pardubicemi, od třeba astronoma barona Krause po inženýra Pernera. Výstava naváže na velmi úspěšné 2 ročníky Světla vypráví, které se odehrály v roce 24 a 25, no a která na Pardubický zámek za ty 2 roky přilákala přes 100 000 návštěvníků. Jinak ta nová trasa, která se chystá, začne u hvězd. Vědecko-astronomická část připomene, jak už jsem říkal, barona Artura Krause a jeho hvězdárnu. Patří k ní svítící planety a model observatoře Kvíz na poznávání souhvězdí. Naváže připomínka počátku české aviatiky a přes 3 metry vysoký model parní lokomotivy. To bude odkaz na Jana Pernera. No a druhá polovina expozice bude patřit zase rychlosti. Bude tam instalace věnovaná motorismu, představí historický motocykl Java 1935 speciál, nebude chybět zlatá přilba, pochopitelně ani velká pardubická. Areálem povede i světelný tunel s pardubickým znakem a dobové brány. To všechno zní hezky. Méně příjemná je už informace o tom, že za vstup se bude platit, i když tedy doplním, že ve všední dny by mělo vstupné být nižší a v předprodeji půjde pořídit vstupenky se slevou. Tak pokud jste v uplynulých letech navštívili tuto akci, tak od 28. října si myslím, se máte na co těšit.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
8: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
9: Stavba nové cyklostezky z Holic směrem na Vysoké Chvojno zatím pokračuje podle plánu. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat budou o zahraniční politice. Tenistka Siňaková dnes zabojuje o postup do finále 4 hry na US Open. A zítra se na východě Čech ochladí. Bude polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné odpoledne. Dělníci budují novou cyklostezku z Holic po odbočku na Vysoké Chvojno. Stavební práce zatím pokračují podle harmonogramu. Cyklostezka povede podél hlavní silnice 1/35 a hotová by měla být v listopadu. Investorem je Sdružení obcí Holicka. Zakázku vysoutěžilo za 48 milionů korun.
10: Přibližně 85% nákladů na výstavbu cyklostezky zaplatí evropská dotace. Zbytek doplatí všech 17 svazkových obcí z vlastních rozpočtů. Víc než 2 kilometry dlouhý úsek cyklostezky bude kopírovat hlavní silnici a měl by tak zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců. Z Holicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
9: Pardubický soud zamítl návrh hnutí ANO na zrušení kandidátních listin strany Naše Pardubice. Nechme město rozkvést ve 3 městských obvodech. Její předseda Filip Sedlák je na všech 3 kandidátkách. Podle ANO tak porušil zákon, soud ale tento argument odmítl. Upozornil, že případná překážka volitelnosti, například chybějící trvalý pobyt v obvodu, může do voleb pominout. Sedlák dřív uvedl, že trojnásobnou kandidaturou chce upozornit na podle něj zbytečnou existenci městských obvodů. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Bývalý náměstek z úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu potom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud.
11: Blahuta vinila obžaloba z podvodu a zneužití pravomoci. Podle ní měl další pracovník úřadu vybrat z pokladny rozvědky celkem 190 milionů korun a předat je Blahutovi v jedné z pražských bank. Původně se měly peníze použít na osvobození českého misionáře v Africe. Podle obžaloby si ale Blahut peníze nechal. Soud ho v roce 2023 očistil. O 2 roky později rozsudek pravomocně potvrdil i odvolací vrchní soud. Podrobnosti o celém případu jsou na serveru rozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
9: Prezident Aleksandr Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už víc než roka půl protestují proti současné vládě, začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí z roku 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zemřelo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbku přičítají incident trend korupci, která v zemi panuje.
12: Sport.
9: Kateřinu Siniakovou dnes na tenisovém US Open čeká semifinále 4 hry. Společně s domácí Taylor Townsendovou se utkají s turnajovými osmičkami Mertensovou a Schneiderovou. České tenisce systém co den to další duel vyhovuje.
13: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li dva dny volno a vlastně, že se tak nějak... Člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.
9: Poslední česká tenistka v singlu Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále, světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech.
12: Počasí.
9: Čeká nás chladná noc, oblačná až polojasná, místy déšť, noční teploty 11 až 8 stupňů, zítra taky ochlazení, bude polojasno až oblačno, odpoledne bude ještě oblačnosti přibývat a můžou se vyskytnout i slabé přehánky. Denní maxima zítra 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne, bio mírná zátěž.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
9: Na D35 ve směru na Olomouc teď jede pomalu vozidlo údržby.
12: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Pokračuje středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Pokud jste poslouchali už před hodinou, pak víte, že v terénu máme naši regionální stopařku Terezu Brázdovou, která vyrazila do obce Telecí u Poličky, odkud se přihlásila živě od legendární zpívající lípy. My se s ní za pár minut opět znovu spojíme a řekneme něco víc o této lípě a její historii. No a samozřejmě chybět nebude ani v těch příštích minutách spousta muziky, spousta písniček, které nestárnou. Tentokrát podání skupiny Divokej byl Karla Gota nebo Hany Zagorové. Tak na tohle všechno se můžete těšit, bude toho samozřejmě ještě mnohem víc. Dál přejeme pohodovou středu s datem 9. září a Danielám posíláme gratulaci k svátku.
12: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Muzika doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, ale ne na dlouho, už za moment třeba Divoký Bill anebo Mike and the Mechanics. Teď jdeme kouknout na oblohu.
1: Počasí.
0: Jak bude dnes a také v příštích dnech, zjistíme s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A všichni s napětím čekáme, jestli přijde déšť nebo nepřijde, jak to dneska bude.
2: Studená fronta se vlní západně zatím ještě od východních Čech a postupuje pomalinko, ale jistě na severovýchod, takže v Pardubickém kraji to vypadá, že by se tam první větší srážky objevily až po 17. hodině. No a ten pás srážek je natažen pomalu až někam dolů na pobřeží Itálie. Takže hodně oblačnosti, no až po té páté by se začaly objevovat déšť a více jen by končil. To vypadá někdy až po 9. večer, před půlnoci už by dál srážky ustupovaly už na Moravu a do rána by potom už se začala oblačnost protrhávat a teploty nám by v noci klesnou na 11 až 8 stupňů. A vítr bude foukat od západu až od západu do 6 metrů.
0: Co čtvrtek?
2: No, čtvrtek už bude lepší, po ránu bude polejasné až oblačno, no a pouze nahoře by se během dne objevily slabé přehánky. Teploty ale budou nižší než dneska 17 až 20 stupňů, momentálně se nám teploty pohybují kolem 25. No a zítra už to teda zase bude určitě 5 stupňů nižší. Vítr bude foukat od západu až severozápadu až 6 metrů, večer potom bude slábnout a bude se stáčet na severovýchod.
0: Tak a koukneme ještě pátek, sobota, neděle, tam to vypadá jak, jenom tak v rychlosti?
2: No, více většinou to bude takové oblačné počasí, srážky v podobě slabých přehání by se mohly objevit pouze na horách a v pátek na jihovýchodě kraje. Jinak rána budou chladnější, většinou jsou pohybovat mezi 11 a 6 stupni a odpoledne teploty v pátek, sobota do 22, v neděli by to bylo o něco teplejší do 24.
0: Dobře, tak děkujeme za informace o počasí, zdravíme do Hradce Králové, to byl meteorolog Tomáš Popelka, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Divoký byl Čmelák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 15.21, pokračuje středeční dobré odpoledne. Venku stále celkem letní počasí, byť tedy meteorolog sliboval, že něco skutečně během dnešního odpoledna podvečera přijde. Tak pojďme rychle tedy ven, dokud nám počasí přeje.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V minulé hodině vysílání se nám reportérka Tereza Brázdová přihlásila od legendární zpívající lípy v obci Telecí u Poličky. To, aby vás informovala o anketě Strom čtvrtstoletí, ve které můžete dát svůj hlas stromům se zajímavými příběhy. V užším výběru mezi 13 velikány se objevují hned 4 ikonické stromy v Pardubickém kraji, které jsme vám už představili a slíbili rozvést příběh jednoho z nich, zpívající lípy v Telecím, které se říká také Lukásova. No a přímo pod ní je teď Tereza Brázdová, tak ještě jednou přejeme hezké odpoledne. Jaké má ten strom parametry, Terezo?
2: Hezké odpoledne, je to jeden z nejmohutnějších stromů u nás v Česku. Stojí u krásné rubené chalupy, číslo popisné 102, tady v Telecím. O zpívající lípu společně s arboristy pečuje majitelka domu. Lípa má obvod okolo 1170 cm, tedy téměř 12 metrů a je stále živá. Ten strom neporazily ani blesky, ani vichřice. Pravdu je, že některé obnažené větve chrání speciální střížky, ale ty zas nejsou na první pohled příliš vidět. A tu dutinu lípy, která je obrovská, ještě potom chrání mříž. A o legendách a příbězích, které jsou s lípou spojené, si můžete přečíst tady hned vedle v expozici, která je celoročně otevřená ve sklípku chalupy.
0: Tam se také lidé dozví, proč se jí říká zpívající, je to tak?
2: Ano, lípě je podle odhadů téměř 800 let. Tu chalupu, u které stojí po 200 let, vlastnil rod Lukásů, Lukásových. Odtud její další název, tedy Lukásova. A to jméno zpívající odkazuje k nejznámější legendě. V dutině stromu prý kdysi se dával stařeček Jiroušek, který tu přepisoval žalmy a zakázané knihy a ty verše si prospěvoval, takže lidé, kteří procházeli okolo, tak slyšeli jakoby tu lípu zpívat. Ke slavnému stromu zamířila pro inspiraci taky spisovatelka Tereza Nováková nebo Alois Jirásek.
0: No pokud vím, tak zpívající lípa už pozbírala nějaké vavříny v anketách Strom roku.
2: Je to tak a taky zastupovala Česko v anketě Evropský strom roku, ale na to už se mohu zeptat Anny Štughejlové z komunity okolo zpívající lípy, kdy to bylo, ano.
3: Bylo to v roce 2002, kdy se lípa umístila na krásném 7. místě. Předcházelo tomu vlastně rok 2021, kde se umístila na 1. místě jako strom roku.
2: Lípa propojuje lidi, vznikl tu i pěvecký amatérský sbor Lipový lístek. Kolik vás příznivců lípy v té komunitě vlastně je, kdo se okolo ní pohybuje, okolo toho dění?
3: Vlastně jsou to přátelé nejenom školy, rodinní přátelé, ale i turisté, kteří vlastně sem přijdou poprvé a pak se sem rádi vracejí a vyhledávají si už i ty akce, které jsou po celý rok tady okolo.
2: A že je jich hodně, tak zmiňme namátkou některé a pozvěme posluchače.
3: Následující víkend, 13.9., což je teď v neděli, tady bude dřevěné divadlo Jana Hrubce. Takže to je jedna z akcí a následuje pak uspávání broučku, což je v úterý 3. listopadu.
2: A tady od lípy se vlastně turisté mohou vydat i na takovou speciální stromovou stezku, kterou jste tu založili nebo vytyčili, prostě vznikla.
3: Ano, ta stromová stezka má 11 zastavení, začíná tady u lípy zpívající a následuje to tak dál přes Lucký vrch, až zase končí tady v Telecím na ukázkové přírodní zahradě místní mateřské a základní školy, kde je její dcera.
2: To musíme zmínit ty dcery, protože přestože líp je 800 let, tak ona bude žít dál, protože vy pěstujete vlastně semenáčky její dcery. Kde rostou? Jednak na té zahradě, ale vlastně mohou si je pořídit i lidé, zájemci, je to tak?
3: Ano, je tomu tak. Můžou se domluvit s paní majitelkou a vyzvednout si tady ten semenáček s tím, že se tedy zavazují, že dál budou o ten strom pečovat a vysadí ho na nějaké krásné místo.
2: Slyšíš to, Mirku?
0: No, to je úžasné teda. Já ještě v rychlosti
2: doplním. To je výzva.
0: Půjdeme všichni pro semenáčky a uděláme si na zahrádce takovou malou školku. Budeme tam pěkně hýčkat malinkaté lípy. No, já ještě doplním, že v té anketě, o které vlastně celou dobu mluvíme, tedy strom čtvrtstoletí, se může hlasovat do 5. října. Pak se dozvíte, tedy, který strom z České republiky postoupil do toho velkého evropského kola. Vybírat můžete ze 13 kandidátů a mezi nimi jsou i 4 stromy z našeho kraje, třeba zmiňovaná Lukásova zpívající lípa v Telecím. Tak my děkujeme za informace, zdravíme a pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

die.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatoly Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka, tak lze vnímat dopisy Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi lety 1979 a 83. Ode dneška jejich originály vystavují v Památníku národního písemnictví v Praze u příležitosti blížících se nedožitých 90. dramatika prvního českého prezidenta. Tomáš Maleček na výstavu připravil krátkou pozvánku.
1: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
2: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel

0: Pavel Vězněn na Borech. Výstavou procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
1: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl podtrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
0: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
1: A pětky a dost, víc nemohl psát.
2: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
0: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
2: No je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy o Lze v sobě kombinují vlastně, řekl bych, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
3: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
1: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval to citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
0: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za chvilinku odbije 16. odpolední. Petra Beránková dodá další čerstvé zprávy. Po nich odstartujeme humoriádu, jak je naším dobrým zvykem. Patrik Rozehnal už se chystá, stejně tak Josef Dvořák. Ale teď máme před sebou spotřebitelský servis a dneska se ptáte na účtenky. Na váš další dotaz odpoví náš odborník Josef Černý.
1: Paní Paule se čím dál častěji stává, že se jí pokladní při nákupu zeptá, jestli chce paragon. Pokud chce, tak ho vytiskne, když řekne, že ne, nevytiskne ho. Setkává se s tím jak v marketech, tak v malých obchodech. Ráda by věděla, jestli se zatím skrývá nějaká možnost podvodu a má smysl si paragony proto raději brát. Paní posluchačko, jakmile pokladní namarkuje částku do pokladny, je jakýkoliv podvod v podstatě vyloučený. Přesto si ale paragon berte pro případ reklamace, a to i když kupujete třeba jenom jogurt, protože i ten může být zkažený.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice hledají na Pernštýnské náměstí letošní vánoční strom. Dětské centrum Veská má pro děti vyžadující pomoc 2 domy v Pardubicích. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. A zítra se ještě ochladí, bude polojasno až oblačno, denní maxima jen do 20 stupňů. Dobré odpoledne z Pardubic. Zprávy a Petra Veránková. Pardubice hledají vánoční strom na Pernštýnském náměstí. Měl by mít alespoň 15 metrů a mělo by jít nejlíp osmrk nebo jedli. Důležitý je taky rovný kmen a souměrná koruna. Ke stromu se musí dostat jeřáb a nákladní technika a v jeho blízkosti nesmí vést elektrické vedení. Tipy můžou lidé posílat už teď službám města Pardubic. Pardubický kraj dokončil rekonstrukci dvou rodinných domů v Pardubicích pro dětské centrum Veská. Bydlí v nich děti, které se náhle ocitnou bez péče a potřebují okamžitou pomoc. Místo velkého ústavního zařízení žijí v menších domácnostech po čtyřech. Dětské centrum Veská se ročně postará asi o 80 dětí, které tam zůstávají nejdéle půl roku, říká ředitelka Markéta Tauberová.
2: Je to vždycky jenom na dobu krize, kdy se řeší situace v původní rodině, je snaha, aby se dítě mohlo vrátit do původní rodiny, ale pokud tomu tak není a není tam stabilní prostředí, tak se hledá jiné řešení. Nejlépe pěstounská péče, případně dětský domov, kde najdou děti zázemí na delší dobu.
0: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace, a to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů pozastavila. Serveru i rozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat, teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Evropská komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
3: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálilo.
0: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, očekáváme oblačno i zataženo, na východě území s doznívajícími přeháňkami nebo deštěm ve druhé polovině noci začne od západu oblačnost ubývat až na polojasno. Noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 9 až 6. Čtvrtek polojasný až oblačný, odpoledne bude přibývat zase oblačnosti, teploty 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13. Předpokládané srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, vítr mírný, tlak slabě až mírně stoupne a bio jednička, to bude pro zítřek mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Od dneška až do pátku musí řidiči počítat s dopravním omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Koclířova na Svitavku. Silničáři tam předělávají kruhový objezd.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
5: No už to začalo.
4: No jo.
5: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
4: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
5: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
4: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
5: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: já půjdu dál.
1: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
2: No, krásná muzika, čo?
1: Je to tak?
2: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
1: Ano.
2: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. To je průtoková voda z potoka.
1: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
2: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček.
1: Dobře.
2: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
1: Ano,
2: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
1: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
3: Haló?
4: Haló?
3: No prosím, koho voláte?
4: Haló?
3: No co je?
4: Je doma Kája?
3: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
5: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
4: Ano, prosím. Vyřídím.
6: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
5: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
6: A, fajn.
5: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
6: Jak to?
5: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
6: No, tak jo.
5: Budu tě čekat v 6, hm?
7: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
3: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
8: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahanej.
3: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
8: Claudia Kardinálová.
3: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
8: Proč zrovna ona?
3: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
7: Kruci ta válí.
9: Tak za prvé.
7: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
3: Teď mluvím já.
10: Ticho, počkejte, já neslyším.
3: Mě neboblakneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
9: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
3: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
9: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
3: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
9: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
3: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
9: Proči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
3: Já žárem, jo, já žárem, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích.

0: To, když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde se
0: řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já neviděl,
0: vidí s dortem.
1: Já tam měl zalepený vůčník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpár, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Muriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku. Miroslav dobrý den. Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se jistý líbí, jak jistý chvaletí se uhlí.
8: No, že jo. Topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
9: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít se mnou do přírody.
10: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
9: Promiňte, to jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
10: A vám se to snad zdá málo?
9: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
10: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
9: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
10: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
9: Já už dál nemůžu.
10: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
9: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
10: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
9: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
10: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
9: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
10: Tele.
9: Lovil tele? Proč by lovil tele?
10: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
9: Mouce?
10: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
9: Perský?
10: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
9: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
10: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
9: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
10: A v tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a la bažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
9: Nenamočíme.
10: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
9: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
10: Skřivánek není k jídlu.
9: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
10: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
9: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
10: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
9: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
10: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
9: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
10: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
9: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
6: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
6: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říkal, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásná, víš, tajfona, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp. Tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ten

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. To, já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě, tohle. Já jsem sociál, tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano. Jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Ulíř, Karel Šíveře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který,
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat. Zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová, Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: V pořádku,

0: Ale kde je manžel?
1: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
0: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
1: Co si to o mě myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
0: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
1: Akt? A co je to takový ten akt?
0: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
1: ano?
0: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
1: Ha? Jen tak bez?
0: Ano, bez. Prostě, jak jí Bůh stvořil.
1: Jen tak bez? A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
0: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
1: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
0: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
2: No vidíš, omlouvá se ti.
1: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
2: Ale maminko...
1: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
0: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
1: Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi... oblečený akt.
0: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
1: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
3: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
4: No tak to je těžký tohle.
3: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menčík. Komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek ještě s tím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Pardubicích začne ve druhé polovině září pravidelná deratizace kanalizační sítě. Pardubický soud zamítl návrh hnutí ANO na zrušení kandidátních listin strany Naše Pardubice, nechme město rozkvést. Startuje nový ročník hokejové Maxaligy. Pardubice na úvod hostí Přerov. A nás čeká zítra ochlazení. Bude polojasno až oblačno, teploty jen do 20 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. V Pardubicích začne ve druhé polovině září pravidelná deratizace kanalizační sítě. Pracovníci odborné firmy budou do kanalizačních šachet umísťovat nástrahy proti hlodavcům. Práce začnou 21. září a potrvají do konce října. Konkrétní termíny pro jednotlivé části města najdou lidé na webu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Pardubický soud zamítl návrh hnutí ANO na zrušení kandidátních listin strany Naše Pardubice, nechme město rozkvést ve 3 městských obvodech. Její předseda Filip Sedlák je na všech 3 kandidátkách. Podle ANO tak porušil zákon, soud ale tento argument odmítl. Upozornil, že případná překážka volitelnosti, například chybějící trvalý pobyt v obvodu, může do voleb pominout. Sedlák dřív uvedl, že trojnásobnou kandidaturou chce upozornit na podle něj zbytečnou existenci městských obvodů. Britská letiště hlásí množství zpožděných i zrušených letů. Po včerejších problémech s řízením letového provozu žádají cestující, aby si předem zkontrolovali stav svého letu. Šéf letového provozu vyloučil, že by za problémy stál kybernetický útok. Novou výstavu dnes otevírá muzeum v Moravské Třebové. Představuje abstraktní tvorbu výtvarnice Zuzany Mičkové, která se po letech pedagogické práce naplno věnuje výtvarnému umění. Výstavu muzeum slavnostně zahájí vernisáží právě dnes v 17.30. Co návštěvníci uvidí, přibližuje kurátorka Zuzana Vartošová.
3: Ve výstavní síni jsou její obrazy, kde jsou k vidění především geometrické tvary a výrazné struktury. Autorka pracuje s vrstvením barev, přidáváním i odebíráním materiálu.
0: Sport.
2: Začíná nový ročník hokejové Maxaligy, na programu je všech 7 zápasů prvního kola. Rezervní tým Pardubic na úvod hostí Přerov.
4: Východočeši pod vedením trenéra Richarda Krále odehráli v přípravě 8 zápasů s vyrovnanou bilancí 4 výher a 4 porážek. Stejně je na tom i jejich dnešní soupeř Přerov. V minulém ročníku skončilo pardubické Bčko na 12. místě v soutěži. Utkání začíná na Chrudimském stadionu v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Před námi je chladná noc, očekáváme oblačno až zataženo na východě území s doznívajícími přeháňkami nebo deštěm. Ve druhé polovině noci začne od západu oblačnosti ubývat až na polojasno. Noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 2 mm. Zítra za studenou frontou ochlazení. Bude polojasno až oblačno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, jen na horách se vyskytnou ojedinělé a slabé přeháňky. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně stoupne a bio zítra jednička, to bude mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 3,5 minuty po 17. ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Kolony teď 37 na příjezdu od Chrudimi do Pardubic. Dál si postojíte v křižovatce u Zdrojce. Stojí se před a za mostem kapitána Bartoše. A ještě se dívám směrem ke Globusu. Tam je to poměrně plynulé.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Jsme přesně v polovině týdne a i dnes si povíme, co přinesl a ještě přinese dnešní Den v kraji. Už za půl hodiny zahájí vernisáž v muzeu v Moravské Třebové novou výstavu Zuzany Mičkové Něžné piškvorky a my budeme u toho. S regionálním stopařem si prohlídneme zpívající lípu v Telecím, s ranním hostem pozveme na víkendové retroměstečko a také si prohlédneme nové rodinné domy dětského centra ve Skávě, kterých bydlí děti, které ze dne na den zůstaly bez péče.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji
6: s Petrem Seidlem.

0: 17 hodin 8 minut k tomu posloucháte středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a teď už je tu Petra Beránková se zpravodajským souhrnem z dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné středeční odpoledne z Pardubic. Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Úsek propojující obec s hlavními tahy číslo 17 a 35 je tak už průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů. Starý most nahradila úplně nová mostní konstrukce. Silnice zatím funguje v režimu předčasného užívání. Dělníci budují novou cyklostezku z Holic po odbočku na Vysoké Chvojno. Stavební práce zatím pokračují podle harmonogramu. Cyklostezka povede podél hlavní silnice 1/35 a hotová by měla být v listopadu. Investorem je Sdružení obcí Holicka. Zakázku vysoutěžilo za 48 milionů.
3: Přibližně 85% nákladů na výstavbu cyklostezky zaplatí evropská dotace. Zbytek doplatí všech 17 svazkových obcí z vlastních rozpočtů. Víc než 2 kilometry dlouhý úsek cyklostezky bude kopírovat hlavní silnici a měl by tak zvýšit bezpečnost cyklistů i chodců. Z Holicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Pardubický kraj dokončil rekonstrukci dvou rodinných domů v Pardubicích pro dětské centrum Veská. Bydlí v nich děti, které se náhle ocitnou bez péče a potřebují okamžitou pomoc. Místo velkého ústavního zařízení žijí v menších domácnostech po čtyřech. Podrobnosti se od reportérky Anny Svobodové dozvíte kolem 17:45. Slatiňany chystají rozšíření základní umělecké školy. Nové třídy plánuje radnice v budově obchodního střediska na hlavní třídě. Od městského úřadu v Chrudimi už získala souhlas s přístavbou. Chrudim propůjčila pozemky pro stavbu dalšího psího výběhu. Oplocená plocha na sídlišti Větrník má sloužit k volnému venčení a výcvik zvířat. Doplní také hřiště a veřejné griloviště. A Pardubice hledají vánoční strom na Pernštýnské náměstí. Měl by mít alespoň 15 metrů a mělo být nejlíp osmrk nebo jedli. Důležitý je taky rovný kmen a souměrná koruna. Ke stromu se musí dostat jeřáb a nákladní technika a v jeho blízkosti nesmí vést elektrické vedení. Tipy můžete posílat služba města Pardubic.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Medicine man.

0: Děti, které ze dne na den zůstanou bez péče, mají v Pardubicích nové zázemí. Dětské centrum Veská se o ně stará ve dvou zrekonstruovaných rodinných domech ve Svítkově. Bydlí tam v menších domácnostech po čtyřech a jejich běžný den se co nejvíc podobá životu v rodině. Chodí dál do školy, na kroužky a volný čas stráví s vychovateli. Jak zjistila reportérka Anna Svobodová, na rozdíl od dětského domova se o ně centrum stará pouze přechodně.
1: My jsme vlastně non-stop zařízení, jestli to takhle můžu říct. My ty děti přijímáme v kteroukoliv denní i noční hodinu. To znamená, že když já dostanu přímo telefon od OSPODu ve 3 ráno, tak jsem připraven to dítě přijmout, pokud je tady místo.
2: Říká vychovatel Ondřej Boháč. Do centra se dostávají děti, o které se nedokážou postarat jejich rodiny nebo ty, které doma zažívají domácí násilí. Některé tam stráví jen pár dní, jiné několik měsíců. Pobyt ale může trvat nejvýš půl roku. Děti v centru žijí podobně jako v běžné domácnosti.
1: Tak jak to všichni máme doma, tak se snažíme, aby to bylo tady. Ráno zbudíte děti, pošlete je do školy, pak je vyzvednete, nebo když jsou už starší, tak jsou schopní dojet už sami, uvaříte jim oběd. No a potom máme nějaký odpolední program, s dětma se učíme, chodíme s nima na procházky, jezdíme s nima na výlety, poděláme večeři. Je to prostě tak jako doma.
2: Pokud to vzdálenost dovolí, děti dál chodí do své původní školy, na kroužky nebo ke stejnému lékaři, říká ředitelka dětského centra Veská Markéta Tauberová.
3: Je to tom poskytnout tomu dítěti hlavně bezpečí, zázemí, nějakou jistotu, protože se ocitne mimo svoji rodinu, mimo známé prostředí a my právě se snažíme mu zachovat i ty vazby.
2: Dříve centrum fungovalo v areálu bývalého dětského domova v Holicích a v pronajatém bytě v Pardubicích. Od srpna pečuje o děti ve dvou rodinných domech se zahradou ve Svítkově. Pardubický kraj za ně zaplatil více než 39 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Děti v domcích žijí v menších domácnostech po čtyřech.
3: Celkem budeme pečovat a poskytovat službu 16 dětem. Ty domy, které máme, jsou v běžné komunitě, v běžné zástavbě, na běžné ulici. Když to v Holicích, i přesto, že jsme fungovali jako samostatné domácnosti, tak to pořád byl areál dětského domova, malého dětského domova, kde vlastně děti a celá ta péče si nesla nálepku původní ústavní péče.
2: Do centra může dítě poslat soud, o přijetí můžou požádat také rodiče nebo orgán sociálně právní ochrany dětí. Starší děti můžou žádost podat sami. Některé během pobytu zůstávají s rodinou v kontaktu.
1: Někdy to může být tak, že některé ty děti jdou třeba na víkend k rodičům, protože třeba ten víkend ty rodiče jsou schopni pokrýt.
2: Po pobytu v centru se děti buď vracejí ke své rodině, péči o ně převezmou příbuzní nebo pěstouni, nebo přejdou do dětského domova. Ročně se dětské centrum Veská postará zhruba o 80 dětí. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Za 5 minut bude 5:30 a jak meteorologové předpovídali, přes republiku postupuje studená fronta, která kromě ochlazení přinesla i déšť. Jak dlouho vydrží a co přijde po něm, to nám poví Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Ten pás stráží natažen pomalu až někam dolů na pobřeží Itálie. Takže v hodně oblačnosti déšť více jen vykončil. To vypadá někdy až po 9. večer, před půlnoci už by dál srážky ustupovaly už na Moravu a do rána by potom už se začal oblačnosti protrhávat a teploty nám by je v noci klesnou na 11 až 8 stupňů. Výsledek už bude lepší, po ránu bude polejasno až oblačno, pouze na horách by se během dne objevily slabé přeháňky. Teploty ale budou nižší než dneska 17 až 20 stupňů, zítra už teda zase bude určitě 5 stupňů nižší. Vítr bude foukat od západu až severozápadu až 6 metrů, večer potom bude slábnout a bude se stáčet na severovýchod. Jinak rána budou chladnější, čím jsou pohybovat mezi 11 až 6 stupni a odpoledne teploty v pátek, sobota do 22, v neděli by to bylo o něco teplejší do 24.

0: Milovníci a obdivovatelé historie, techniky, průmyslu a bezpečnostních složek státu míří už tradičně v první polovině září do Pardubic. Už po 13. se tam uskuteční víkendová akce Retroměstečko, konkrétně to bude teď v sobotu 12. a v neděli 13. září. No a my jsme se bohatý program pokusili shrnout v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Hostem moderátora Jakuba Malého byl za organizátory Miroslav Toman a mimo jiné jsme se zeptali, jaká je vůbec hlavní myšlenka projektu.
1: Vývoj v těch jednotlivých oborech, jak bezpečnosti, jak složek IZS a vůbec toho, jak šel čas, takže my i v prostoru dáváme staré věci vedle nových. Firmy, pokud se prezentují, říkáme jim, pokud máte něco, čím byste ukázali svůj vývoj, takže to není jenom o starých nebo jenom o retro věcích, ale opravdu o vývoji v naší vlasti.
2: Po 11 ročnících v kasárnách také Masaryka v Pardubicích jste se přestěhovali do prostor kasáren Pardubice Hůrka. Důvodem byla demolice objektů a plánované územní úpravy městem. Přemístění a hlavně příprava prostor nastávajícího areálu bývalých republikových kasáren byla pro vás takovou další výzvou pro možné pokračování projektu. Nebyla tam třeba tehdy i myšlenka to vzdát, když muselo být to stěhování, nebo jak jste s tím pracovali?
1: Popravdě řečeno, když jsme si tam na to místo stoupli a dívali jsme se kolem, tak jsme si říkali, přesně jak to říkáte, vy, to je snad konečná, to nejde vyčistit, tam se 20 roků na nic nešáhlo, byly tam odpady, bylo tam všechno možné. Ale ono nám jak se nic nezbylo, protože my jsme ten ročník 12. najeli už s myšlenkou ještě pořád v Masaryčkách, takže už jsme veškerý papírování, veškerý technický věci měli najeti, už nám vlastně nic jiného nezbylo, takže jsme řekli, co naplat, musíme oslovit přátelé, musíme oslovit sponzory, musíme oslovit všechny, kteří nám pomůžou a šli jsme do toho. No. Na internetových stránkách máme krásný video z toho.
2: Mm-hmm. A už teď považujete Retroměstečko za zabydlené na tom novém místě, když už to tam bude další rok?
1: Já si myslím, že ano, protože my jsme si říkali, je to trošičku jinačí prostor. Měli jsme trošku obavy, jestli se to bude lidem líbit nebo ne. Mně se teda upřímně líbil ten starší prostor, protože to bylo víc kombinovaný s budovama, ale když řeknu 90% lidí, návštěvníků i naší party říkají, ano, tady se nám líbí víc.
2: Když se člověk podívá na program, tak tam to najde hodně, je tam historie, tam vojenská technika, hasiči, policie, záchranáři a tak dále. Není tedy těžké všechny ty světy poskládat dohromady, aby to opravdu fungovalo?
1: Je. My jsme právě, že jsme loni měli první ročník, my jsme sami nevěděli, jak to dáme dohromady. Měli jsme krásnou teorii, která s tím chaosem pátečním a nájezdama a hlavně technikou, která se neregistrovala, přijeli, jak se říká, na blind, tak to byl už úplně šílená akce noční. Jo. Já musím tady vyzvinout Martina Mrázkovýho, který jsme si říkali, ten člověk nemůže ten víkend přežít. Jo. To je to báječný kluk, který i letos bude mít na starosti větší část techniky. A máme to učesanější letos, tak pokud budou všichni disciplinovaní, tak jak chceme, tak to bude fakt ohromadu lepší, bude to pak pěkný i na procházení.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Máte rádi staré památné stromy, které jsou opředené legendami nebo dokázaly odolat nepřízni počasí či snahám o likvidaci? Tak v tom případě můžete dát hlas svým favoritům, tedy alespoň těm, které jsou zařazeny v anketě o strom čtvrtstoletí. Tu pořádá nadace partnerství a v užším výběru se mezi 13 velikány objevují hned 4 ikonické stromy v Pardubickém kraji. Náš regionální stopař Tereza Brázdová ve vysílání rozvedla příběh jednoho z nich, zpívající lípy v Telecím, které se říká také Lukásova. No a moderátor Miroslav Hruban se nejdřív ptal, jaké má strom parametry.
2: Je to jeden z nejmohutnějších stromů u nás v Česku. Stojí u krásné roubené chalupy, číslo popisné 102, tady v Telecím o zpívající lípu. Společně s arboristy pečuje majitelka domu. Lípa má obvod okolo 1170 cm, tedy téměř 12 metrů a je stále živá. Ten strom neporazily ani blesky, ani vichřice. Pravdu je, že některé obnažené větve chrání speciální střížky, ale ty zas nejsou na první pohled příliš vidět. A tu dutinu lípy, která je obrovská, ještě potom chrání mříž. A o legendách a příbězích, které jsou s lípou spojené, si můžete přečíst tady hned vedle v expozici, která je celoročně otevřená ve sklípku chalupy.
3: Tam se také lidé dozví, proč se jí říká zpívající, je to tak?
2: Ano, lípě je podle odhadů téměř 800 let. Tu chalupu, u které stojí po 200 let, vlastnil rod Lukásů, Lukásových. Odtud její další název, tedy Lukásova. A to jméno zpívající odkazuje k nejznámější legendě. V dutině stromu prý kdysi se dával stařeček Jiroušek, který tu přepisoval žalmy a zakázané knihy a ty verše si prospěvoval. Takže lidé, kteří procházeli okolo, tak slyšeli jakoby tu lípu zpívat. Ke slavnému stromu zamířila pro inspiraci taky spisovatelka Tereza Nováková nebo Alois Jirásek.
3: No pokud vím, tak zpívající lípa už pozbírala nějaké vavříny v anketách Strom roku.
2: Je to tak a taky zastupovala Česko v anketě Evropský strom roku, ale na to už se mohu zeptat Anny Štughejlové z komunity okolo zpívající lípy, kdy to bylo. Ano.
4: Bylo to v roce 2002, kdy se lípa umístila na krásném 7. místě. Předcházelo tomu vlastně rok 2021, kde se umístila na 1. místě jako strom roku.
2: Lípa propojuje lidi, vznikl tu i pěvecký amatérský sbor Lipový lístek. Kolik vás příznivců lípy v té komunitě vlastně je, kdo se okolo ní pohybuje, okolo toho dění?
4: Vlastně jsou to přátelé nejenom školy, rodinní přátelé, ale i turisté, kteří vlastně sem přijdou poprvé a pak se sem rádi vracejí a vyhledávají si už i ty akce, které jsou po celý rok tady okolo.
2: A že je jich hodně, tak zmiňme namátkou některé a pozvěme posluchače.
4: Následující víkend, 13.9., což je teď v neděli, tady bude dřevěné divadlo Jana Hrubce. Takže to je jedna z akcí a následuje pak uspávání broučků, což je v úterý 3. listopadu.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: O čem se mluví?
2: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

projde den. Něžné piškvorky. Tak se jmenuje nová výstava, kterou v 17:30 zahájila vernisáž v muzeu v Moravské Třebové. Pod trochu hravým názvem se ukrývá abstraktní obrazy výtvarnice Zuzany Mičkové, která po letech strávených za katedrou naplno propadla výtvarné tvorbě. Na výstavu se vydala reportérka Věra Pavlasová,

0: kterou provedla kurátorka Zuzana Bartošová.
1: Můžete zde vidět abstraktní tvorbu místní autorky Zuzany Mičkové, která ve svých obrazech propojuje jemnou barevnost, geometrické tvary a výrazné struktury. Pracuje s vrstvením barev, přidáváním i odebíráním materiálu a vytváří povrchy, které lákají nejen k pohledu, ale téměř i k dotyku.
2: Jak když se na to podívám, tak nevidím skoro žádnou barvu.
1: Autorka, jak vidíte, používá tlumité zemité odstíny, jemné přechody a vrstvení barev právě evokují textílie, ke kterým má kladný vztah.
2: Takže pojďme se podívat blíž na jednotlivé obrazy, mají i názvy.
1: Například tady můžeme vidět obraz, co bude dál, nebo také obraz, který se přímo jmenuje Něžné piškorky, kterým se teda inspiruje i název výstavy.
2: Čím podle vás návštěvníka zaujme výstava nebo může zaujmout?
1: Jednak si zde člověk může trošku odpočinout. Výstava je taková spíše umírněnější a relaxační. Celou vlastně koncepci podtrhují i interaktivní prvky, které můžou být zajímavé i pro dětského diváka. Máme zde 3D piškvorky, které si tady děti zde můžou přímo ve výstavě zahrát a máme tady ještě jednu zajímavost. Autorka vlastně vyzývá k tomu, aby domysleli název k jednomu z jejich obrazů.
2: Který to je?
1: Je to vlastně největší obraz, který autorka má přímo ve svém obývacím pokoji.
2: Tady se na něj díváme, ten je v různých odstínech jen bílý.
1: Je to v podstatě můj nejoblíbenější obraz, je hodně minimalistický.
2: Kdybyste ho měla pojmenovat, co by to bylo?
1: Já bych ho pojmenovala asi Bílý kříž na bílém pozadí.
2: Tady v těch výstavních prostorách dáváte možnost vystavovat jen regionálním umělcům?
1: I když se to může zdát, tak není tomu tak. My jsme spíš tyto umělce volili na zahájení nového výstavního bloku, takže ano, první dvě výstavy obsadili místní umělci, ale dále se potom budeme věnovat už i autorům z jiných regionů. Například vánoční výstavu zde bude realizovat umělec z Třeště a bude to František Novák.
2: Výstava Zuzany Mičkové bude v muzeu do 1. listopadu z Moravské Třebové, Věra Pavlasová. Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, písničky, které

0: Tak takový byl středeční den v kraji a už zítra ráno, 9:05, přivítáme ve studiu pětici žáků 4. maturitního ročníku oboru IT počítačová grafika na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Pardubicích. Ti totiž proměnili svou celoroční práci v předmětu grafika ve výjimečný projekt s celorepublikovým přesahem a unikátní brožuru Klíč ke klidu pro základní školy vám představí v zítřejším dobrém ránu. Do radioporadny zase přijde zkušený řezník ze Sloupnice, Vlastimír Fikej, se kterými vybereme nejen nejlepší maso na svíčkovou, s regionálním stopařem se dostaneme pro veřejnost na běžně nepřístupná zákoutí v Litomyšli a taky povíme, kdy z Hlinska do Havlíčkova Brodu vyjedou elektrické vlaky. Tak tolik témata pro čtvrteční den v kraji v našem vysílání, ke kterým se společně po 17. hodině vrátíme.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Svitavy vymění povrch herní plochy ve sportovní hale na Střelnici. V Pardubicích jsou dva nové domy pro děti, o které se nemůže starat jejich rodina. Za vlaky s menší kapacitou v Praze a okolí dostanou České dráhy pokuty. A zítra čekáme ochlazení. Bude polojasno až oblačno, teploty jen do 20 stupňů. Krásné pozdní deštivé odpoledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Svitavy zmodernizují vnitřní prostory sportovní haly na Střelnici. Ta byla postavená před 25 lety a v průběhu jejího provozu docházelo jenom k částečné výměně palubovky. Sportoviště dostane i nové vnitřní osvětlení. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
2: Kompletní oprava je vyprojektována na 9,5 milionu korun, přičemž se městu podařilo získat dotaci. Oprava by měla probíhat během léta v roce 2027, aby nedošlo k narušení sportovních soutěží. Společně s ní by mohlo rovnou dojít k výměně osvětlení herní plochy, které vyjde na přibližně 6 milionů korun.
1: Děti v krizových situacích můžou nově najít zázemí ve dvou domech ve Svítkově v Pardubicích. Přechodnou péči tam poskytuje dětské centrum Veská, které se stará například o děti, které doma zažívají násilí. Pobyt v centru by neměl přesáhnout půl roku. Domky fungují podobně jako běžné domácnosti, říká vychovatel Ondřej Boháč.
3: Tak jak to všichni máme doma, tak se snažím, aby to bylo tady. Ráno zbudíte děti, pošlete je do školy, pak je vyzvednete, nebo když jsou už starší, tak jsou schopní dojet už sami, uvaříte jim oběd. No a potom máme nějaký odpolední program, s dětma se učíme, chodíme s nima na procházky, jezdíme s nima na výlety, poděláme večeři. Je to prostě tak jako doma.
1: Pardubický kraj za koupy a přestavbu domů v Pardubickém Svítkově zaplatil přes 39 milionů korun a část nákladů pokryly evropské dotace. Státní zemědělský a intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů pozastavila. Serveru iRozhlas to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v možném střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. České dráhy dostanou pokuty za snížení kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti.
4: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
1: Společnost Ropit pokuty souhrnně vyčíslí na konci čtvrtletí.
0: Počasí.
1: Před námi chladná noc, očekáváme oblačno až zataženo, noční teploty 11 až 8 stupňů. Čtvrtek ochlazení bude polojasný až oblačný, místy přehánky hlavně na horách, denní maxima zítra 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 14. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne, biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor, nebezpečná situace v tuto chvíli hlášená ze Svitavská. Je to silnice nižší třídy ve Starém městě. Jsou tam lidé na silnici a vypadá to tam nebezpečně. Ať už míříte kamkoliv, klidnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A jedeme.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: 9. zářivý podvečer, Karel Sladký zdraví z kvízovky Českého rozhlasu. Dnes to bude opravdu motivace zatelefonovat k nám, popovídat si, zkusit štěstí, protože tady pro vás máme přímo balík cen. Jednak set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, 5 kusů, potom CDčko Jaroslava Svěceného Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na architony, které rozezní Hradec Králové. Druhý ročník propojí hudbu s architekturou Koťeria Gočára. Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného jsou skuteční od 11. do 14. září. 4 festivalové dny nabídnou koncerty, komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Vše v prostorách, které sami vyprávějí příběh hradecké architektury, včetně té současné. Všechny tyto ceny získá jeden z vás. Set kuchyňských nožů v designovém bloku, CDčko Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na 4 dny mezinárodní krásné hudby Festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného. To stojí za to zkusit dnes kvízovku. Určitě někdo z vás bude mít velké štěstí, velkou radost, ale to až v závěru. Teď jsme na začátku, je 5 minut po 18. hodině, tak vám přeji, ať se dnešní kvízovce Českého rozhlasu daří. Výlovec Jakub Kvášovský na vás také nachystán. Opět něco připravil do kvízovky, zase nějaký ten jeho kvíz. Stvrzení. No a písničky také. Karel Sladký přeje dobrý podvečer s Českým rozhlasem, kvízovkou. A jestli teď máte chvíli a že ji máte, co se týká naší soutěže, podívejte se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, kde je také seznam všech 25 písniček, ze kterých můžete v této hodině našeho vysílání vybírat. Tak si vyberte dobře, je tam i šťastné číslo pro dnešní hru, ať se hezky hraje.

0: Tady Český rozhlas, tady vaše kvízovka. Zdravíme vás, přejeme příjemný podvečer, hodně štěstí v dnešní hře, protože set kuchyňských nožů za to určitě stojí v designovém bloku. K tomu CDčko Jaroslava Svěceného Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na Architony. Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného od 11. do 14. září v Hradci Králové. No a jak hrát kvízovku, co udělat pro to, abyste mohli tuto krásnou hlavní cenu dnes několik cen vyhrát, získat? Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo jedničky do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. někoho z vás těmito parádními výhrami odměníme. Pod každým číslem je její písnička. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A už je tam šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského, který je také v té šarmantní desítce, ze které teď vybíráte absolutního vítěze v jubilejním 30. ročníku oblíbené celostátní rozhlasové ankety. Pokud tady narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte číslo, které si vybere už posluchač před vámi, volající před vámi, protože kdybyste řekli stejné, museli bychom se podle pravidel kvízovky rozloučit. Tak vám držíme pěstí, ať se dnes v kvízovce Českého rozhlasu s datem 9.9. daří, tak to nám vyšlo docela hezky. Určitě někomu z vás uděláme před 19. hodinou radost, ale radost dělají písničky, které jsme na září nasadili do kvízovky, tak bychom si teď mohli 5 z 25 představit, připomenout. Číslo 3 Cliff Richard na září v kvízovce. Pod sedmičkou Vladimír Mišík, Jednohubky. A to je číslo 2 Marie Rotrová, Hvězda supernova. Michal Tučný pod desítkou, že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru? Desítka. A 22. Taky takto si můžeme v této hodině kvízovky Českého rozhlasu hrát. Zdravíme vás přes vaše digitální rádia, také přes internetové stránky Českého rozhlasu nebo přes klasické frekvence. Ať už jste s kvízovkou Českého rozhlasu kdekoliv v Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém kraji, ve středních Čechách, držíme pěstí, ať se vám dnes daří, ať se podaří dovolat a také ať jste úspěšní. Můžeme začít.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: A než pozdravím prvního volajícího, ještě Stevie Wonder pro vás, pro váš hezký středeční podvečer s kvízovkou Českého rozhlasu.

0: Pardubic. Teď pozdravím pana Josefa, který se dovolal do kvízovky. Hezký podvečer, pane Josefe.
1: Krásný podvečer vám i posluchačům.
0: Také vám v Pardubicích prší teď?
1: Ano, ano, ano, prší. Sice jako normálně není to žádná průtrž, ale prší zaplať pánbů.
0: Tak, jak říkáte, a snad bude pršet vám štěstí v kvízovce Českého rozhlasu. Jste první a to je svým způsobem výhoda, protože si můžete vybrat, jestli šťastné číslo nebo jiné číslo, jak je zkrátka libo od jedničky do 25. Tak jak je libo, pane Josefe?
1: 12.
0: 12. Pod 12. máte jednak Bamboleo, krásnou písničku, ale je tam ještě něco.
2: Sázka na Jakuba.
0: Tak je to tady, sázka na Jakuba, Jakub Kvášovský lovec, znáte?
1: Velice dobře, velice dobře.
0: Velice dobře z televize nebo z rozhlasu?
1: Z televize i z rozhlasu.
0: Ano, velice
1: dobře. Velice sympatický a chytrý člověk.
0: Je, připravuje kvízy pro tu naši kvízovku Českého rozhlasu a jeden kvíz teď tady pošleme směrem k vám do Pardubic. Na vás bude, zda budete tvrzení Jakuba věřit nebo ne. Odpověď z vašich úst bude buď ano nebo ne. Tak jste-li, pane Josefe, v Pardubicích připraven, Jakub Kvášovský vám může položit otázku.
1: Ano, děkuju.
0: Tak, Jakube Kvášovský, otázka pro pana Josefa do Pardubic.
3: Hřib královský je oblíbenou houbou českých houbařů, která roste převážně ve smrkových lesích.
0: Ano nebo ne, Josefe? Hřib královský.
1: Ne.
3: Ne, tohle určitě není pravda. Je vzácný, za jeho sběr hrozí pokuta až 50 000, navíc roste převážně v lesích listnatých.
0: Porazil stalovce, gratuluji, pane Josefe.
1: Zaplať pánbu.
0: Zaplať pánbu. A co vy a houby a houbaření? Jste houbař?
1: Mám moc rád houby, chodil jsem na ně dřív, ale teďka už je to problém, že jo. Je to tady všechno na písku a tady minimálně rostou.
0: No, dnes v regionálních novinách nějaké ty úlovky jsou a dokonce pořádné úlovky, snad někde na Náchodsku našli houby, takže zdá se, že snad ano, že někde si přijdou houbaři na své, tak někdo sbírá, někdo raději čistí, někdo raději pak tu smaženici nebo houby i v jiné podobě. To je vaše. Tak, ano. Šlo to hladce, s číslem 12 postupujete do slosování také před 19. hodinou. Tak vám držím pěstí a doufám, že budete v Pardubicích před 19. také poslouchat ještě, jak to dopadne v tom finále.
1: Určitě.
0: Tak rád jsem vás slyšel, dáme si Gypsy Kings, Bamboleo, posíláme ji vám do Pardubic a hezký večer. Mějte se pěkně.
1: Děkuju hodně, hezký večer.
0: Hezký večer. A my jedeme dál v kvízovce Českého rozhlasu. Je jasné, že Jakub Kvášovský už to nebude, na toho už dnes nenarazíte, ale máme tady další otázky, další úkoly, je to na vás. Držíme pěsti.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A do kvízovky se dovolala paní Květa, kterou zdravím. Paní Květo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer i vám, Kájo.
1: Jak se máte, jak se daří?
2: Daří se nám fajn. Dneska jsem byla na houbách a jsem našla hodně hříbků, bedly, křemenáče. No super.
1: No tak úspěch, je co čistit, úspěch. Že na zimu bude nasušeno, nebo ano. Nevím, co s tím budete všechno dělat, paní Květo. Nějaká smaženice, no něco dobrého?
2: Něco sníme,
1: ano.
2: Něco zamrazíme, něco usušíme.
1: Já myslím, a něco rozdáme.
2: Ano, taky dětem.
1: Tak jste hodní, výborně. Takže potvrzujete, že rostou. Před chvílí jsme si o tom také povídali.
2: Ano.
1: Tak žádná hubařská otázka, už to nebude. Čeká na vás něco jiného. Podle toho, jaké číslo jste si vybrala, zvolila. Tak pro jaké jste se rozhodla v naší kvízovce?
2: Číslo 10.
1: Tak to je televizní zábava. Číslo 10. Televizní zábava. Takže my si teď připomeneme jeden velmi oblíbený televizní pořad. Hezký poslech všem a dobrou zábavu.
3: A kdo pak to bude tentokrát? Jsem opravdu napnut.
4: No to je překvapivé.
3: No to jsme nečekali. Mládenci, podejte fanouše.
4: To jsme nečekali.
3: No, podejte fanouše, aby to nevypadalo, že to je nějaký podfuk zase nebo nějaký podvod, nějaká protekce.
4: Předej ho.
3: Mě to samotnou překvapilo, opravdu, přátelé. Mě samotnou to překvapilo.
4: Předej ho.
5: Sám to dej.
4: Ty máš rád, předej.
5: Ne, ty máš
3: rád. Tak to sem, dejte to sem. Dejte mi to sem, prosím vás, to je hrozné tohle. Jaruš! No tak kde Jaruš?
6: Jaruš!
3: No tak Jaruš, kde jsi?
4: Jaruš!
3: No prosím tebe, kde jsi?
4: Jaruš!
3: No, je tady.
1: Paní Květo, z jakého televizního pořadu byla ukázka? Tak ještě jednou, z jakého televizního pořadu byla ukázka?
2: Možná přijde i kouzelník.
1: A ta Jaruš?
2: Jaruš Hanušová.
1: Hanušová. Je to tak, splnila jste, co jste měla. Dívala jste se ráda na kouzelníka?
2: No to víte, že jo. To bylo krásný, to byla zábava. To jsme se všechny bavili. To už teď není, bohužel.
7: Prohlášení svazu. Za prvé. Žádáme, aby náš svaz nebyl zaměňován s takzvaným svazem žen. My jsme profesionálky. Naše práce není vůbec lehká. Ať někdo zkusí v současných ekologických podmínkách pracovat na ulici. Žádáme proto o přidělení některých bývalých objektů KSČ, nejlépe v okolí Prašné brány, kde je i naše ústředí.
1: Tak, co jste měla, jste paní Květo splnila. Připomněli jsme si i toho kouzelníka v té naší kvízovce Českého rozhlasu. Znamená to, že s číslem 10 postupujete také do finále před 19. hodinou. O ty krásné ceny, set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, CDčko Jaroslava Svěceného, 2 permanentky na Architony, Mezinárodní festival hudby a architektury. Dnes opravdu krásná výhra, krásný balíček cen, který jsme sestavili. Tak my držíme všem, kteří budou úspěšní a zajistí si ten postup pěsti a třeba to vyjde i vám. Držíme pěsti.
2: Děkuju vám moc a mějte se hezky.
1: Hezký večer.
2: Vám taky, nashledanou.
1: Tak už nefňukej, bude zpívat Michal Tučný.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A do Kvízovky se dovolal také pan Filip, kterého srdečně zdravím. Pane Filipe, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím i vás, pane Kláru, a všechny kvízovkáře.
1: Odkud nám telefonujete do Českého rozhlasu?
2: Jižní Čechy.
1: Jižní Čechy a rostou? Byl jste ověřit? Jste houbař?
2: Jsem houbař, byl jsem se podívat do víkendu a něco málo se našlo, ale myslím si, že to teprve začne.
1: Že to teprve začne. Teď vám tam také prší v Jižních Čechách, pane Filipe?
2: Jo.
1: Prší, prší, prší. Tak, snad to budou i u vás potom houbařské žně, ale teď žně v kvízovce Českého rozhlasu, protože dnešní cena za to opravdu stojí. To je pořádný balík, skoro jako v takovém Vánoce, to, co jsme připravili dnes pro vás do kvízovky, protože jednak set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, 5 kusů, CDčko Jaroslava Svěceného, mám ho tady před sebou, nádherné CDčko Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného od 11. do 14. září v Hradci Králové, 4 festivalové dny, které nabídnou koncerty i komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Pane Filipe, pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: Určitě je to pěkná cena, jak jste říkal, Vánoce se blíží, tak by se určitě cena obdarovala, A jinak je to číslo 11, jsem si vybral.
1: 11. Já jsem si říkal, kdo dnes, jestli první volající, tak ne. Vy jste si počkal a 11 volíte. Proč, pane Filipe?
2: Protože je to šťastné číslo.
0: Šťastné číslo.
1: 18 hodin 30 minut zaznělo šťastné číslo, tak doufejme, že skutečně bude i pro vás šťastným v té dnešní hře kvízovky Českého rozhlasu. Když jste se tak dovolal do Jižních Čech, poslouchají vás teď po celé republice, pane Filipe, chtěl byste někoho pozdravit, něco vzkázat?
2: Tak pozdravu moje rodinu, příbuzní, jestli poslouchají, a i tuto píseň bych jim chtěl věnovat. Je to skupina Krištof.
1: Ano, Richard Krajčo, hned teď pojď být světlometem, taková optimistická, která nám rozsvítí i tento podvečer, který už je zatažený a deštivý na mnoha místech, tak rozsvítíme právě tou písní, tak ji posíláme i vám do Jižních Čech. Děkujeme za zavolání, děkujeme i za tu pozornost, za to, že jste se podíval na internetové stránky Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka a tu 11 pro dnešek našel. Tak ať vám přinese štěstí, pane Filipe. Držíme pěstí.
2: Tuto píseň samozřejmě i vám do studia všem, kteří připravují kvízovku a ne kvízovku i ostatní pořady. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme za vaše slova. Také se mějte moc hezky naslyšenou. Zdravíme Jižní Čechy.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Dnes parádní motivace zahrát si s námi. Hrajete o set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart. 5 kusů CDčko Jaroslava Svěceného a 2 exkluzivní permanentky na Mezinárodní festival hudby a architektury od 11. do 14. září v Hradci Králové. 4 festivalové dny, které nabídnou koncerty, komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Do středních Čech zdravím paní Šárku. Paní Šárko, krásný středeční podvečer.
2: Dobrý večer.
1: Také vám tam prší štěstí?
2: Ano, prší taky.
1: Tak doufejme, že bude i v té kvízovce Českého rozhlasu zájem. Je dnes opravdu velký, dovolat se je docela takový oříšek, ale vy jste ho rozlouskla, vám se podařilo, tak ať se v tom louskání daří i dál. Šťastné číslo bylo před chvílí. Jaké číslo jste si od jedničky do 25 vybrala vy?
2: Já jsem si vybrala číslo 20.
1: 20, vy chcete Turbo, že? Skupinu Turbo.
2: Ano, ano.
1: Turbo bude a pod 20 je i hudební kvíz.

0: se jmenuje píseň, ze které byla ukázka?
1: Čau, lásko. Je to Karel Gott a Petra Janu.
0: No, Karel Gott ano, ale pozor, ta zpěvačka.
1: Ne.
0: Klidně můžete ještě upravit.
1: Karel Gott a Ježíš.
0: Marcela.
1: Marcela

0: Je to tak, tak...
1: Jo, měla Karla Šípa, říkám to dobře.
0: Říkáte to zcela správně, taky otextovali řadu písniček ze života. Kdy vám naposledy někdo zaspíval Čau lásko, paní Šárko?
1: Nikdo.
0: Naštěstí možná také. Tak, Čau lásko, postupujete také do slosování před 19. hodinou, ať to jsou krásná slova na vaší adresu od blízkých lidí, od těch, kteří vás mají rádi. A držíme pěsti před 19. hodinou, ať to dovídají vám.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky.
1: Tak jo, vám taky. Nashledanou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: S paní Pavlínou se teď pozdravíme. Hezký podvečer, paní Pavlíno.
2: Krásný podvečer.
1: Co vám udělalo dnes radost, byť nějaká maličkost? Co vás dnes potěšilo?
2: No, byli jsme se projít v lese, tak jsme našli pár hub, nějaký hříbek, křemeňák. Tak to potěšilo.
1: A je to zase tady houby.
2: Houby.
1: Češi národ houbařů, to se nezapře. Tak z toho něco bude, alespoň ta smaženice? Nebo něco málo nasušíte?
2: Na smaženici bude.
1: Na smaženici bude. No my to dnes máme parádní výhru tady, přímo balík cen, které jsme připravili do kvízovky s datem 9.9. Držíme všem, kteří zatím byli úspěšní, štěstí. A jestli se k ním přidáte také, to uslyšíme posléze. Jaké číslo jste si vybrala vy?
2: Vybrala jsem si pětku.
1: Pětku, vy na to jdete dobře, říkáte si pětka, bude z toho jednička, co? A vyjde to.
2: No, to těžko, ale zkusíme pětku.
1: Pod pětkou je pěkná písnička, víte jaká?
2: S láskou nám je líp.
1: S láskou nám je líp, Lucie Vondráčková bude zpívat a nebude na to sama, ale a než si jí dopřejeme, tak tady máme pod pětkou strašidlo. Tak paní Pavlíno, znáte nějaké strašidlo?
2: Tak těch strašidel je asi spousta.
1: Určitě.
2: Děti se bojí i čerta.
1: Vy taky, nebo už ne? Už jste z toho odrostla?
2: Už dávno ne, ale v dnešní době jsou ty krampusáci a těch se myslím musí bát i dospělí, protože jsou takový, náš klasický čert byl aspoň hezký.
1: Tak, paní Pavlíno, které strašidlo je spojením kohouta a hada? A jeho pohled dokáže měnit v kámen. Které strašidlo je spojením kohouta a hada? A jeho pohled dokáže měnit v kámen.
2: Já nevím, jestli to je bazilička, ale jestli jsou možnosti, nejsem si jistá.
1: Dobře, že se ptáte na možnosti, jsou tady možnosti. Tak, jas, gryf, anebo bazilišek. Strašidlo, které je spojením kohouta a hada, jeho pohled dokáže měnit v kámen. Jas, gryf, bazilišek.
2: Tak zkusím ten bazilička. To céčko.
1: Dobře jste udělala, je to bazilišek. Blanitá křídla, 4 kohoutí nohy, hadí ocas a pohled, který vás promění v kámen, má bazilišek. Klube se z černého vejce sneseného kohoutem a vysaděného hady nebo jedovatou žábou. Víte, jak ho můžete zneškodnit?
2: Nevím a doufám, jako já s ním ani do styku nepřijdu.
1: Nepočítáte takže... s tím, tak.
2: Nepočítám s tím, takže to nepotřebuji.
1: Zneškodnit ho můžete pouze tak, že mu ukážete jeho vlastní odraz v zrcadle a on se zahubí sám. Bazilišek. Aha. Tak ať vám bazilišek také před 19. hodinou přinese štěstí, paní Pavlíno.
2: Děkuju.
1: Štěstí jste dnes měla v lese, tak ať se vás štěstí drží i v dalších dnech a jinak přejeme hezký večer. Mějte se pěkně.
2: Děkuju, taky krásný večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný večer. A někomu z vás ještě dáme šanci v kvízovce Českého rozhlasu, ve které dnes hrajete o 2 permanentky na Architóny, CDčko Jaroslava Svěceného a sadu kuchyňských nožů v designovém bloku. 726 46 46 46. Telefonní číslo do kvízovky. Pro někoho z vás dnes bude určitě šťastné.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Už za pár minut budeme odměňovat parádními výhrami Kvízovky s datem 9.9., ale před 19. hodinou ještě dostává šanci paní Jiřina, která se k nám dovolala. Paní Jiřino, hezký podvečer.
2: Taky vám přeju hezký podvečer.
1: Tak jenom schválně pro pozornost, jaké šťastné číslo dnes bylo v Kvízovce?
2: 11.
1: Víte to výborně. No a jaké šťastné číslo by mohlo být to vaše dnes?
2: No já zkouším jedničku. Je tam Karel Gott a tak zkouším jedničku.
1: Jedničku zkoušíte.
2: Když se budu mít štěstí jinak, tak aspoň tu písničku.
1: Tak aspoň Karel vám zaspívá. Ano, ano. Ale teď alespoň kousek zaspívá ještě i někdo jiný pod tou jedničkou, paní Jiřino.

0: Tak tu jste určitě také poznala Hanu Zagorovou.
1: Ano, Hanička písnička.
0: Hanička písnička, nedávno jsme si připomněli jejich nedožité narozeniny. Kolikáté? To je otázka pro vás nebo na vás, paní Jiřino.
1: 80 let.
0: Je to tak, nedožité 80.
1: A je to 4 roky, co nás opustila.
0: Je znát, že se o hudbu zajímáte, pěkné české písničky máte ráda, však si za chvíli i Karla Gotta dáme. Tak jste s jedničkou také v závěrečném osudí a za malou chvíli už budeme vidět, kdo dnes získá ten balík cen, který jsme připravili v kvízovce Českého rozhlasu pro radost.
1: Nebudu aspoň tak dlouho napnutá, jako ty přede mnou.
0: Tak, všichni, kteří se dostali do závěrečného slosování, jsou určitě napnutí a napjatí, tak za chvíli po Karlovi to budeme vědět. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
1: Taky, moc děkuju, naslyšenou.
0: Krásné září vám všem, přejeme z kvízovky Českého rozhlasu.

Za necelých 5 minut bude 19 hodin. Český rozhlas vám nabídne zprávy a po nich Petra Spáleného, Miroslava Žbírku, Bonnie Tyler, Brontosaury nebo Pavla Vítka. Ale teď ještě velmi milá povinnost odměnit jednoho posluchače, který získá set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, 5 kusů, CDčko Jaroslava Svěceného, Vivaldiano a 2 exkluzivní permanentky na Architony, 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury. Kdo to bude, kdo získá všechny tyto ceny? Takže se vám dnes dařilo v kvízu. A je to číslo 12, 12. A 12 patří panu Josefovi, už to vidím. Gratulujeme, pane Josefe, za chvíli vás budeme ještě kontaktovat z Českého rozhlasu. Gratulujeme, 2 permanentky, Architony, CDčko Jaroslava Svěceného a set kuchyňských nožů. To všechno je vaše, to bude radosti. Zdravíme do Pardubic výherce dnešní kvízovky s datem 9.9. No a další cenu, další výhru nasadíme za týden do kvízovky ve středu po 18. hodině. Šťastné číslo to bude na webu Českého rozhlasu nejpozději před začátkem kvízovky. Karel Sladký se na vás už teď těší. Za týden si to opět společně určitě užijeme a další kvízovku rozehrajeme. Teď Alessandra před 19. před zprávami. Hezký poslech Českého rozhlasu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Průtah obcí Zámrsk na Orlicko-Ústecku je po opravách průjezdný. V Pardubicích začne ve druhé polovině září pravidelná deratizace kanalizační sítě. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Sněmovna zase schválila novelu stavebního zákona. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť a teploty do 18 stupňů. Ochladí se. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Úsek propojující obec s hlavními tahy číslo 17 a 35 je tak průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů. Starý most nahradila úplně nová mostní konstrukce.
2: Silnice zatím funguje v režimu předčasného užívání. Nový most tvoří jednopolová rámová konstrukce s předpjatou betonovou příčlí a hlubinným založením na mikropilotech. Součástí zakázky byla i obnova odvodnění krajnic a dopravního značení. Ze Zámrsku Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Pardubicích začne ve druhé polovině září pravidelná deratizace kanalizační sítě. Pracovníci odborné firmy budou do kanalizačních šachet umisťovat nástrahy proti hlodavcům. Práce začnou 21. a potrvají do konce října. Konkrétní termíny pro jednotlivé části města najdou lidé na webu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Řidiči v Moravské Třebové přijdou o možnost parkovat na odstavné ploše po zbourané bývalé tržnici. Tu začne město letos na podzim předělávat. Teď tam parkuje kolem stovky vozidel. Náhradní parkoviště ale radnice nenabízí, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Nemáme na tuhle plochu náhradní variantu a je potřeba si říct, že tahle plocha, kterou budeme teďka rekonstruovat, byla původní tržnice, která parkování také neumožňovala.
0: Poslanci zase schválili novelu stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
4: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
0: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Asi 10 let se budou vzpamatovávat pískovcové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, která před 4 lety spustošil oheň, analyzovali teď odborníci z Akademie věd. Zjistili, že pískovec byl tehdy vystavený výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: Počasí.
0: A jaká bude noc? Ta bude zatažená, noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřek studený, ochlazení, polojasný až oblačný, místy déšť, teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 19 nebo 9 až 13, vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky zítra dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio zítra jednička, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Havárie nákladního auta hlášená teď ze silnice 1/35 mezi Hřebčí a Koclířovem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni, oni dokáží. A on píše, že tvar oni, oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni, oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak. Že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše, než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
1: Alex a host.

0: neuro vědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně si vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 26 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování do neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání a taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě a postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inž.

0: ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
1: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
0: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujem. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se s ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggodt, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkur a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobel Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá síla udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů. A když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. A já jsem říkal, ne. Tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano. A my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků Merkurových, dá se to vůbec spočítat, protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů, těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je, váží to kolem jedné tuny, jo, opravdu to je něco unikátního. Žil Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene, ano, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jermana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vanclův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů, ATASu z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Pragoexport nejen do Sovětského svazu a spřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si pro to naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě o ta Janečku, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro tu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se to
2: ty ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, viď?
2: Na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat, a když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku, a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, u mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: no já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, ověřil jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já si byl na to chvíli
2: píšný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, v náhradí doplní se hudbou a tak to běží dál a dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak ho mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co.
1: No, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. Já si nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku,
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, no pár kroků, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky, anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plác fifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo buď by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšiml, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši i jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František

0: čerta. Takže potom už to i napsal a říkal, čověče, u nás je to jako v pekle. Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
1: čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
0: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
1: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
0: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
1: On byl, no pojď se podívat.
0: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
1: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
0: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, hele,
1: ale to je prima, že my nekouříme.
0: Jo, jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, to jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
1: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
0: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý. v zoologické zahradě. A František říkal,
1: ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
0: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
1: oni vzpomínají na vlast.
0: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
1: no podívej se.
0: A teď řekl,
1: Stalingrad.
0: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má,
1: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
0: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka nepěl, vzpomínám.
2: Děkuju vám.
3: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
4: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frýdek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju krásný
0: večer. Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda, trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednout slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěla zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: mm-hmm.
1: byli tam moji bráchové s rodinama,
0: mm-hmm.
1: byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky do teďka.
0: Mm-hmm.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdicích na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný a já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou.
1: Ano,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Spadl,
1: zrobil si krčí páteř, přestalo fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg a 45 kg.
0: Tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda. Ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel, tak jsem měl zkažený Vánoce a něco možné. No. A když jsem teda ani ve špitálu volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za 1:45. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3:45. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě, dal mě prstinek, měli se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám tady fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Elán, právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdraví, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc, málo lidí má takové štěstí. Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, 27. Potkala na inzeráce, poznala manžela, a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mehren z práce všeho druhu, se dvojmi dání. Fakt ti kluci druhou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši natírali na kostele, víte, ve Velkých Kelnovicích, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velkých Kelnovicích. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to se nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale prý neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli prolejatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano.
1: No, takže manžel prostě nebyli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden z pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, jsme karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné ano, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: To nejlepší vám musí být.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo. Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky, já jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: Pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem obdobil, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřeba něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na ní zeptat, já vás ráda nechám vypravovat, téma znáte, takže bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, s Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a bylo tady děsný sucho, takže z toho mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Takže prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano. Takže no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná, nebo co, takže bych moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzala. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: A pozdravit s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Mějte se telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný, že na té s manželkou. A my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano, ano.
1: Když jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější rok jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
0: no, jasně.
1: Hospodaření, práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak on to dělal celý život, nic jiného. Jako neměl se zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tedy stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase dělám. Mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zas to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti, nebo štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem, nebo i to, že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: Přesně byla, víte? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozumím.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Neštěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám stříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si vdáli, zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky

0: musíme počítat s tím podzimem.
1: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
0: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skoro tečku.
1: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
0: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
1: Přesně tak.
0: Ty už jsem hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
1: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště na slyšenou. Dobrou noc.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je? A manželka říká, teď jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: Kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí pro mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já mám kolem sebe.
0: Ano.
1: A dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo. Na
1: takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice,
0: no. Že
1: já jsem, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, povedu, rozumím.
1: Manželka vypisuje sudok a křížovky a já zase vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek. A kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím tě, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to vy znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano.
0: To je dobře.
1: To velice dobře, paní redaktorku.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní má se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte? A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Uh-huh.
1: A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No, štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil. Že?
0: No krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po 2 rokách byla na operaci tyčelního kloubu,
0: mm-hmm.
1: A v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No,
0: už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku,
1: jsem.
0: Spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: jsem slyšel,
0: nic?
1: Že v Olomouci už jo. Prčí, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí, že? No, takže také běžné věci, no tak hlavně, že to no. No.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása.
1: Z těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: A... To je pravda, no, ano.
1: No.
0: Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože já jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na týkání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano, ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. I když se na to nevím, necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijdou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijdou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělali, úžasné. A už jsem se s takovýma parama seznámila. Tekom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme. To jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju. To jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, ty jsi dělal jako srandu, jo? Říkám, tečko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí pošťačky manžela.
0: Jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. No, je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Děti. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, no, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaký je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete
1: ale
0: mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuji moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co to je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepina.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: spojí
1: a je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To je
1: moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Nebudu vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky.
0: Hmm.
1: Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mhm.
1: Jo, takže to víte, že na tý srazek to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenom, že teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečovatelkou, přišli jsme dom, navečeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou. A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Ale
1: dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě Žaltisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které
0: vypadají
1: jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. To moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo.
1: Asi jo.
0: Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Všichni, no, tak mám jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně, ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, ano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janus Alojzová a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, toto téma Boží od Bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když, i když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já, vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti, a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že tři naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takový obvidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, a jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost. Ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to
1: mě
0: je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma
0: jo.
1: Rádio.
0: Jo, jo, já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek v školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Protože takový to přátelství už ta ženy a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: No, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

Moscow. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmá role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No a musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: No proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžele? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. V úhlavě škobrtavě uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, neseďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující smrt barona Gandary vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá stejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka. A služka odtamtud má milého vojáka. Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, že? Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblíbě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme.

budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně, když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho, z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom...

nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jašku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka, a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.